0: i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojedinělé v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
1: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je od 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici tisíce. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocena. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
2: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase jí mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel

0: v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení, jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
1: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
2: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovský množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
0: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní. Naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
4: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celkově

0: Ta hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice první třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
1: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je o 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici tisíce. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocená. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
2: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vánoce.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi Hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení, jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé Varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přes

0: stavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
1: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32-letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
2: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovský množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
0: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní, naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Tak s počasí jsem odfiltroval, že dneska to bude útok 30, to už je příjemné léto.
4: Jsem tady.
3: Já vím, Klára Šedová.
4: A Honza Daněk.
3: Vaši ranní společníci právě startují další letní den s rádiem se 4A.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Skvělá letní písnička Mango Jerry a jeho léto. Za chvilku činasky posloucháte Impulzovi.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: S naším prázdninovým vysíláním se teď podíváme do centra Třebíče. Působí tam totiž žena, která se snaží část starého židovského města víc oživit. Začala kavárnou a plánuje ještě další projekty. Tomáši, dobré ráno.
3: Zdravím a vedle sebe mám majitelku kavárny Radku Čiernou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
3: Co vás to napadlo otevřít si kavárnu tady v Třebíči?
4: Byl to takový můj malej sen vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře a nebude nic tlačit.
3: Vy zmiňujete, že to byl sen. To znamená, vy jste za ním šla. Jak náročná byla cesta k tomu snu?
4: Musím říct, že byla náročná, protože jsem musela zjistit spoustu věcí, co se týče jako kolem podnikání a gastronomii, protože jsem ji nikdy nestudovala.
3: A proč tady v Třebíči?
4: Třebíč je moje oblíbené město. Žiju tady kousek asi 20 km od Třebíče. Akor jako Židy jsou taková srdcovka. Je to tady taková malá vesnice a všichni sousedi si tady pomáháme. Děláme tady k akce pro místní děti a lidi, ať už hudební, tvořivé.
3: Vy si tady připravujete vlastní dezerty. To je vyrábíte skutečně sama, anebo už máte nějaké cukráře okolo sebe?
4: Když jsem začala otevírat, tak jsem přemýšlela nad tím, jaký koncept vlastně udělám vevnitř v kavárně a šla jsem potom, že bych si říkala, tyjo, jako řemeslný produkty jsou pořád prostě in, tak proč je jako neskusit? Tak jsem začala jako vytvářet různé pohárky s chia, s pudinkem, s ovocem. V začátku to byla jenom moje výroba, ale vzhledem k tomu, že jsme se rozšířili a udělali jsme novou předzahrádku, tak už spolupracuju s místníma cukrářema. A musím říct teda, jako, že se to fakt chytlo a že lidé jako na to chodí.
3: A jezdí třeba i z jiných měst?
4: Ano, třeba z Jihlavy.
3: Majitelka kavárny Joyce, Radka Čierna, byla teď se mnou ve vysílání Impulzu. Mějte se krásně.
4: Naschledanou. A dáte si teda něco?
3: A co tady dneska máte?
4: Dneska tady máme řemeslný jablečný štrůdl a ovocné pohárky.
3: No tak to už se mi zbíhají sliny, tak určitě si něco dám. Tak z Třebíče se s posluchači loučí i Tomáš Kabát.
0: Tolik krásných míst objevujeme tento týden na Vysočině.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.

0: Činasky byly taky na Benátské sympozium. Teď zrovna se bavím s Klárinkou, jak moc se jí to vystoupení líbilo. Mně se prostě Michal líbí, ať vystupuje kdekoliv, a budu zase rád, když za náma brzy přijde do ranního vysílání. Posloucháte Impuls a začneme za chvilku na 264. kilometru D1 ve směru z Přerova do Kroměříže, kde to trošku blokuje porouchaný kamion. No a vy můžete vstoupit do vysílání s námi?
1: Je to tak. Jste na cestě odkudkoliv, kamkoliv, čímkoliv. Čím víc bizarnější vozidlo, tím my jsme radši. A nebo čím vtipnější náklad, to nás taky potěší.
0: Jo, nás potěší úplně všechno, i když prostě jedete jenom do té práce prostě a před malou chviličkou jste zamčeli dveře. Takže napište na 605-222-007.
1: Jedu.
0: To je heslo.
1: A my vám zavoláme a dávejte si pozor, voláme ze skrytého čísla, takže se nelekněte. Vemte to, jsme to my.
0: Přesně tak, jedu, stačí napsat na 605-222-007 náš radio WhatsApp.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Už za chvilku vám zahrajeme písničku Na cestu, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1. Na 264. kilometru z Přerova do Kroměříže je porouchaný kamion. Míříme na Vysočinu, na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova, vázne provoz mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. A na trase z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova pracují silničáři a jezdí se tady kivadlově na semafory. Jděte opatrně, kdybyste měli doplňující informaci, můžete ji nahlásit přes aplikaci Impulzu. No a teď, pokud chcete písničku Na cestu, stačí na náš radio WhatsApp 605-222-007 napsat jedu. My vám zavoláme a vstoupíme spolu do vysílání. Zpívá Michael Jackson, je úterý 28. července, Impulzovi.

0: Posluchač Indra je s náma ve vysílání, protože mu chceme zahrát písničku na cestu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Indro, kam jedete?
1: Jedu Jihlava.
2: No, jedu Jihlava. Odkud?
1: No, taková malá vesnice na Vysočině, Dobrnice.
2: Takže my jsme celý týden na Vysočině a zase jsme trefili posluchače, který je na Vysočině. No a co tam budete dělat?
1: No, jako nic příjemného asi. Do nemocnice.
2: Ne, to nám neříkejte ani. Něco se vám stalo?
1: A nějaký stenty mi budou dávat do srdce.
0: Prosím vás, no to zní docela vážně, tak ať to dobře dopadne všecko.
1: Děkuji.
0: Držíme vám palce, jsme rodina přece a rodina se musí držet palce. No jak se jinak máte, jak prožíváte léto, kromě těchto zdravotních komplikací?
1: Jo, jde to, jako důchodce, no.
0: No tak jako užíváte si penzi, ne?
1: Ano.
2: No tak nám ale řekněte, jak si důchodce užívá léto.
0: Přesně, připravte nás na to.
2: Buďte konkrétní.
1: Jo, jako důchodce musí sem tam posekat trávu.
0: Ano. Hmm.
1: No, a najíst se a potom si odpoledne lehnout.
0: Ano. Občas něco ugrilovat, ne?
1: Ano, to bylo, protože jsem měl sobotu narozeniny.
0: Kolik jste měl?
1: No, to ani se neříká, 69.
0: To je krásný číslo úplně.
1: To je, no.
3: Jo?
0: A kdo to tam mluví? Vaše paní nebo navigace?
1: Paní.
0: Já to věděl, že to je paní.
2: A paní zároveň.
0: Já to věděl, tak jí moc pozdravujte. A oslavička se povedla?
1: No, jak tak bez alkoholu, no.
0: No, jo, no. Nedá se nic dělat.
1: Grilovaly se nožičky, manželka měla včera narozeniny.
2: Ježiš, všechno nejlepší vám
0: víste,
2: obou.
0: Letní a narozeninový všichni. No tak co vám zahrajeme? Mám tady třeba písničku Petra Kotvalda, Standy Hloška, Bílá královna, nebo co máte rádi?
1: No, povídej, mamka.
0: Mamko, povídej.
3: Mám ráda všechny české písničky.
0: Všechny. Tak bude česká písnička a vy si to pěkně užijete teďka cestou do špitálu, jo?
1: Děkuji pěkně.
0: Nemáte za co. Všechno nejlepší.
2: Ať to všechno dobře dopadne. Šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Děkuji. Jo, zdravím všechny impulzáky.
4: Písnička na cestu.
0: A pokud i vy máte rádi české písničky, tak se klidně připojte k poslechu vašeho rádia. 6 minut chybí do 17:30, letní impulzovy.

0: čas otevřít ranní téma. Je to jednoduché. Léto bez melounu, já si to nedokážu představit, a co vy? Za chvilku to otevřeme společně s Klárkou.
1: A já vám řeknu, jak dneska bude. Ráno bude polojasno až jasno. Přes se to na chvilinku zkazí. A k večeru se zase vyjasní a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. No a Verče nám píše, že ve Velešině je 15 stupňů a Mirka hlásí v Mimoni 13 a že v noci pršelo. Všem krásný den, samozřejmě nejenom od posluchačů, ale přeju vám i já. A pište na náš WhatsApp 605 222 007, jak s tím počasím a taky jak s těma melounama.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Jelen přijde na bungee jumping a ptá se: dobrý den, prosím vás, skáče se tady na laně?
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: 5.30, zprávy jednou větou a Iva Horáková. Kvůli vedru začnou sobotní dostihy v Pardubicích už v 9 ráno. Stát udělá v půlce srpna zátěžový test e-dokladu před podzimními volbami. Nakonec na 2 hodiny zavřel D5 u Žebráku odpolední požár návěsu s náhradními díly do aut. Opravu Vonkova mostu v Pardubicích prodražily nečekané změny o 53 milionů korun. Kvůli střelbě v Seattlu policie zadržela 15-letého mladíka a fotbalisté Artisu podlehli Mladé Boleslavi 2-4.
0: Máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun? Věříte na poklepání polní skvrnu nebo vybíráte úplně jinak? A kupujete celý meloun nebo už rozpůlený? I na to se dneska ptáme v ranním tématu. Ozvěte se svojí zkušeností.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: hodinou, krásné ráno vám přejeme z Prahy, od Aše až po Hrčavě, od Šluknova až po Břeclav, prostě do celé České kotliny. A dneska máme parádní melounové vysílání. Dá se na melounu v obchodě poznat, že bude sladký a dobrý, a podle jakých kritérií?
1: Já jsem teda letos ještě neměla dobrý meloun. A to jsme šli podle všech těch pouček, které říkají, že já nevím, musí mít žlutou skvrnu, že má mít takový ten jako ocásek, že jo, a podobné věci. Ne, prostě neměli jsme kliku. A to je jedna věc, jako co chci říct k melounu. Už mu letos asi šanci nedám. A druhá věc je ta, že jako úplně nesouzním s tím tvrzením, které říká, že do ženský a do melounu nevidíš. Jako na vás to platí, ale prostě taky.
0: Já jsem prostě jednoduše doma oslovil melounového odborníka. Já letos měl jenom dobrý melouny, letos jsem měl ty nejlepší melouny v této sezóně, které vůbec existují. A říká to, co říkají klasické poučky, žlutá skvrna. To je místo dotyku se zemí, proto tam ta žlutá skvrna je, proto vždycky vybírá meloun se žlutou skvrnou. Hnědé jizvy a síťování na té pokožce toho melounu, to taky poznáš. Těžký do ruky, když je těžký do ruky, je plný vody, je šťavnatý. Zvuk poklepání, to je další věc, která je velmi důležitá při výběru melounu. No a tvar a symetrie, to už je věda a vyšší dívčí.
1: No, ale podle tohohle jsme vždycky šli a normálně jsme přitáhli meloun, který měl všechno, co říkáš, a měl to správně a vevnitř byl nahnilý.
0: Proč nemají letos melouny šedovou rády? To je otázka.
1: Jo.
0: Ozvěte se i vy, jak poznáte ten správný meloun. Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007. A jestli máte třeba nějakou příhodu s melounem, jsem s ní. Já mám jednu, na kterou nikdy v životě nezapomenu. Sestra se pro mě stavovala ve školce i se svojí kamarádkou a koupila meloun. Nesla ho v podpaží. Já jsem řekl, ségra, pomůžu ti. Samozřejmě, že mi meloun spadnul. A strašně se roztříštil na milion kousků. A já si vzpomínám, jak kolik mi bylo 5 let, jak jsme sbírali meloun na ulici a házeli to do popelnice. To bylo moje největší životní zklamání melounový, který jsem kdy zažil. Můj příběh s melounem. A pamatuju, nevím proč, taková pitomina, že jo, komu kdy nespadl meloun, já si to pamatuju.
1: Taky mi spadl meloun, neboj, no. To se asi stalo každým.
0: Jo, ale tenhle se roztříštěl na milion kousků, já jsem to měl fakt trauma tenkrát. Ozvěte se i vy, melounové příběhy dnes v ranní téma.

0: přijímačům voláme všechny příznivce Melounu, protože Meloun prostě patří k létu. Tady jsou Klárka a Honza, krásné dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Ty máš taky nějaký Melounový příběh hezký?
1: Nevím, budu o tom přemýšlet, to jako Melounový příběh nemám. Prostě nemám štěstí na Melouny.
0: Dobře, pojďte poradit Klárce, jak má přijít k Melounovému štěstí. Jak vydělat Meloun 2, 3, 4, 10. To jsme ale v úplně jiný dimenzi. Hele, to bych taky rád docela. Posloucháte ranní vysílání na Impulzu a myslím si, že je čas mrknout se na silnice.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Začneme v hlavním městě, silnější provoz je na příjezdech do Kbelské, Scínovecké a Novopatské. Přesouvám se na Karlovarsko, profici z Global Assistance hlásí zdržení na silnici 20. Utoužím je a to v obou směrech. A ještě Vysočina, pořád vázne provoz na trase z Humpolce do Palařimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Ozvěte se taky a nechte vzkaz přes aplikaci Rádia Impuls.
1: No a za chvilku přijde pan profesor. My jsme si mysleli, že si dáme tak jako lehárko a že přes to léto nebudeme, no ale budeme. Ono je to dobrý pro nás i pro vás.
0: A s panem profesorem zůstaneme na Vysočině.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z Vysočiny, milí studenti. K prázdninám určitě patří knížky a já se vás dnes budu ptát na jednoho z klasiků. Pocházel z Vysočiny a dokonce tu najdeme i město, které je po něm pojmenované. Je mimo jiné autorem klasického díla Král Lávra. Jak se jmenoval? Samozřejmě, že Krále Lávru napsal Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, spisovatel a novinář, podle kterého je pojmenováno město Havlíčkův Brod. Karel Havlíček se narodil kousek odsud v Borové, která na počest slavného rodáka nese jméno Havlíčkova Borová. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno vám přeje celá ranní parta. Klárka hlásí počasí.
1: Bude polojasno až jasno, během dne se to trošičku zkazí, ale večer se zase vyjasní a teploty 25 až 30 stupňů.
0: Proč bude stát prověřovat e-doklady, se dozvíte dřív než ostatní ve zprávách Rádia Impuls. Za chvilku bude 6.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Stát před volbami otestuje e-doklady. Formule 1 se chlubí fotkou s prezidentem Pavlem. Slalomář Přindiš mění sportovní plány. Je 6 hodin. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Aplikace e-doklady projde zátěžovým testem. Klidně se ho můžeme zúčastnit. Stát chce totiž 13. srpna v 1 odpoledne zapojit tisíce dobrovolníků. Digitální a informační agentura potřebuje vyzkoumat, jestli to celé nespadne, protože loni při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Do testu se můžeme zapojit tím, že v daný čas otevřeme aplikaci e-doklady a umožníme tím aktualizaci svého digitálního dokladu. Zapojení do testu tak bude trvat jen několik vteřin. Aplikace e-doklady má už přes milion uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím. Slouží jako digitální alternativa občanského průkazu. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s Petrem Pavlem. Prezident se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Na Hungaroringu se přitom setkal i s maďarským premiérem, který o překvapivém střetnutí informuje na síti X. Prezident Pavel tak byl svědkem závodu, který ovládl Norris z McLarenu. Policie hledá příčinu požáru v Irvančicích na Brněnsku. Odpoledne hořela střecha dvorní přístavby třípatrového bytového domu s pobočkou České pošty. Po hodině hasiči dostali plameny pod kontrolu. Z budovy evakuovali desítky lidí. Záchranáři jich ošetřili 19, převážně kvůli tomu, že se nadýchali kouře. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost, na místě byla i velkokapacitní sanita. Na Slovensku slaví velký úspěch. U našich sousedů vůbec poprvé rozmnožili jednoho z největších orlů světa. Jedná se o orla východního, který žije v poměrně malé populaci na dalekém východě v oblasti Kamčatky.
5: Keďže populácia týchto majestátnych vtákov je zraniteľná, pozore boli aj týmy odborníkov. Pár týchto orliakov priviedol na svet dve mláďatá v Košickej zoo a vzorne sa o nich stará. Išlo o mimoriadne náročný proces. Samec totiž musí dospieť a musia sa aj spolu naučiť žiť párovo. Rodičia boli aj sú počas odchovu pomerne agresívny a strážia si mláďatá. Keďže ide o jedného z najväčších dravcov na svete, pohybovať sa v ich blízkosti hniezda je tiež nebezpečné. Jozef Balko, Rádio Impuls, Košice.
4: Dva muže podezřelé z brutálního napadení ukrajinské dvojice zadrželi Poláci. Muži už mají záznamy v trestním rejstříku. Jednoho z nich dopadli policisté z protiteroristického oddělení, když se pokoušel opustit Vratislav. Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje, jak tři muži napadli muže a ženu, která se napadeného snažila bránit. Jde o další z řady útoku na Ukrajince v Polsku.
2: Sport.
4: Vodní slalomář Vít Přindiš udělal zásadní rozhodnutí ve své kariéře. Od příští sezony už nechce kombinovat závody na kajaku a kajak krosu. Pro 37-letého Přindiše je to fyzicky i psychicky náročné.
6: Skáčeme z jedné lodi do druhé, z tréninku na trénink. A pro mě i ta generace je prostě náročnější, takže v tu chvíli už třeba musím něco omezovat a už to tím jako cítím, že to trpí. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok bych si vybral ten kros.
4: Vít Přindiš je čerstvým mistrem světa v kajak krosu. Na kajaku vyhrál mistrovství světa před 4 lety.

0: Klárka Šedová a Honza Raněk, dobré ráno vám všem, kteří jste pustili rádio a dnešní ranní téma.
1: Meloun.
0: Jak vybrat ten nejlepší a proč to Klárce letos nejde, rozebereme za chvilku i s vámi.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: single X na Impulzu Klárka s Honzou a dnešní melounové vysílání Žlutá skvrna, tedy místo dotyku se zemí, to je signifikantní známka toho, že by meloun mohl být dobrý. Je to nejspolehlivější a nejdůležitější ukazatel zralosti. Říkají to úplně všichni, já jsem si na dnešek připravoval. Včera jsem se učil, lovil jsem asi z milionů různých zdrojů a opravdu žlutá skvrna.
1: No ale hlavně si testoval ty melouny, tak jsi měl včera, že jo?
0: Ano, samozřejmě. Pokud je zralý vpravo, skvrna by měla být sytě žlutá až krémově oranžová. Znamená to, že meloun zůstal na záhonu dostatečně dlouho, aby dozrál a nabral cukry.
1: No a to si ženskýma nemá vůbec nic společného. Já nechápu, proč se říká do ženský a do melounu nevidíš. Ženská, jak má skvrnu, tak vlastně taky zralá. Dobrý.
0: Kriste, Klárenko.
1: Vlastně jo.
0: Píšou lidi něco o melounech na WhatsApp.
1: Píšou, Evička napsala. K melounům asi tolik. Miluju melouny až tak, že se snažím je pěstovat na zahradě. Jsou sice menší, ale ta chuť a vůně se nedá popsat ani přirovnat k těm z obchodů. Jsem ráda, že jste zase v plném obsazení, nám napsala Evička.
0: Jo, že Daněka Šedová. Jasný, jo. Tak měl jsem dovolenou, předtím měla Klárinka, je červenec, víte, co za celý rok dřeme jako koně, tak si to potřebujeme trošku užít. Taky.
1: Přesně, já jsem
0: a díky, že nás posloucháte. Zkoušeli jste mimochodem taky někdy vypěstovat vlastní meloun a povedlo se to, volá nám Jarda.
2: Pozdravím do rádia a já mám takový melounový příběh, že jsem snědl na jedné soutěži v Nedvidicích kilo a půl melounu za 3 minuty a byl výborný, sladký, paráda. Mějte se krásně, zdravím do rádia, ahoj.
0: Ahoj Jaroslave, máte taky příběh s melounem, upustili jste ho a rozbil se vám na 1000 kousků a pamatujete si to do dneška jako já? Ještě reaguje naše posluchačka.
3: Moja mamka, ktorá je dnes už 82 rokov, má na svoj prvý melón taktiež veselé spomienky. Kúpila ho, keď mala asi 18 rokov a chodila už do roboty a zarábala a niesla ho 3 km poľnou cestou permanentne stále do kopca a môžete vedieť, že asi 50 metrov od domu jej melón spadol.
0: Časne mne taky upadl u branky u baráku. Neskutečný proste.
1: Ale ja som videla, jak posluchačka říkala do kopce, jo. Ja som čekala, že i nahoře upad třeba před barákem a jel z toho kopce zase ty 3 kiláky dolů.
0: Hledáme příběhy s melounem nahrátý, můžete přes aplikaci, nebo to prostě namluvte taky jako hlasovku na náš radio WhatsApp 605 222 007.
4: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádio Impuls.

0: Klenka říká, že jí to připomíná vánoční písničku a ona to byla letní písnička Angličana Cliffa Richarda. Cliff Richard je takový anglický Karel Gott.
1: Jo, ale přidej do toho rolničky, přetextuj to a jedeš prostě
0: já
1: Vánoce.
0: Já myslím, že to vystihuje tu atmosféru těch let, kdy vznikla přelom 60. 70. a to je úplně
1: jedna. Už vidím soby.
0: Jaký soby for?
1: No ale tak, když je to anglická písnička, tak soby vánoční, ne?
0: Mají v Anglii soby, jo.
1: No tak jasně, tak nevím, mají ve státech soby, v Anglii mají taky
0: tak
1: soby.
0: Jo, asi, jo, anglosyský no. Svět na tom jede. Posloucháte Halota a Santa, že?
1: No, Santa.
0: My máme Ježíška, vždycky to Ježíšek bude. Mimochodem...
1: Víš... No ale mně to přijde krajně nelogický, já nevím, dokážeš si představit to malinký miminko, jako roznáší dárky, to ten Santa ne. Je takový jako logičtější.
0: Jo, souhlasím s tebou. No, nevím. Hele, prosím tě, ale víš, kdy jsou tady Vánoce, kdy budou Vánoce? Za chvilku Vánoce se blíží,
1: no,
0: holka
1: zlatá. No tak Vánoce
0: zlatá.
1: Letos vychází zase na 24. prosince.
0: Kdyby to bylo řekl. Poslucháte, halo, tady Impulzovi, Miley Cyrus zaspívá End of the World a my pro vás chystáme taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a hledáme ty nejlepší melounové příběhy, pořád je léto.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Toto je...
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím všechny na silnicích. Začínáme v hlavním městě pomalu, to jede v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu k Belské. Na Pražském okruhu směrem do Modletic budete popojíždět mezi Barandovem a Lochkovským tunelem. Víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. Přesouvám se na východ Čech, nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 11 za Hradcem Králové směrem do Vamberka. Doprava tady zpomaluje a bouralo se taky na Vysočině před Olešnou směrem z Pelhřimova. Srazil motorkář Srnu. Z dopravy vše, doplňující informaci můžete nahrát i vy přes aplikaci Impulzu.
2: No a taky se za chvíli vypravíme do krásného hradu nad řekou, který se jmenuje Ledec nad Sázavou.

0: Krásné ráno, Miley Cyrus dohrává 9 minut před půl sedmou. Letní prázdninové putování s rádiem Impuls pokračuje.
1: Zuřivý reportér rádia Impuls.
2: 111 schodů, 32 metrů vysoká věž a taky pohádka Anděl Páně. Podle těch indicí poznáte? Aleš nám řekne víc. Krásné ráno.
0: Krásné ráno.
3: No a tady jde krásně vidět i Lipnice. Že oni ty hrady na sebe viděli?
4: Ano.
3: Vesměs.
4: Tak Impulzovi, já vás zdravím, dobré ráno, z Letče nad Sázavou, ten týden na Vysočině jsem si tady udělal takovou zastávku proto, protože tenhle ten hrad mám strašně rád. Už jsem tady mimochodem byl u natáčení pohádky Anděl Páně 2, jo. Jsme se už potkali tady s panem Kastelánem, takže teď právě vás zdravím z hradu Ledeč nad Sázavou a jsem tady právě s Kastelánem, panem Lučkem Šímou. Pane Kastláne, dobré ráno.
5: Dobré ráno, přeji vám i vašim posluchačům.
4: No, tak jsme na věži, to je vlastně taková hlavní dominanta toho hradu tady. Tak jak jsme vylezli vysoko, a tak mi prozraďte prosím pěkně, kolik to bylo těch schodů.
5: Já bych vás to nechal vyšlápnout ještě jednou, aby se to spočítal, ale prozradím to vám i divákům. Máme 111 schodů na věž, v podstatě od toho prvního až tenhle, co je úplně tady nahoře. Jo. A věž je vysoká 32 metrů.
4: Je z ní krásný výhled, teda musím říct. Je to nádhera tady vlastně na Sázavou, koukali jsme na ten váš tady kolegiální hrad vedle.
5: Ano, ano. No. Je tam celý region krásný Melandry Sázavy, která tady protéká naším starobylým městečkem a hlavně vidím na kolegu na Lipnici, na Marka, čím ho samozřejmě také zdravím.
4: Tak máte tady třeba něco spojeného s těmi pohádkami, které jste natáčeli, Anděl Páně 2, Čertí brko, Šťastný smolář?
5: Ano, ano. My jsme pohádkový hrad. Doslova jsme pohádkový hrad, protože opravdu jsme natáčeli spousty pohádek, spousty filmů. Filmaři nás mají rádi, zaplať pámu, musím zaťukat ještě. A my tady máme vlastně expozici z Čertího brka, takže tam máme ty bojový kostýmy čertů.
4: To je Honza Cina, že jo?
5: Ano, ano, ano.
4: Mimochodem jsme byli obou dvou těch pohádek, jak jsme říkali, Anděl Páně 2 i Čertí brko, partnery jako Radio Impuls. A já jsem u obou natáčení byl.
5: A tak to je vynikající. No. A my na každé dveří v podstatě máme zastavení, kde je QR kód, kde si lidi můžou sjet s QR kódem a dostanou se na stránky, kde vidí, jak to vypadalo při tom natáčení.
4: Impulzovi, Kastelán hradu Ledeč nad Sázavou, Luděk Šíma. Pane Šímo, děkuju a za hodinu naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se chlapi, parádní povídání, díky za něj.
6: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: A já mám ještě jednu takovou zajímavost. V blízké obci Číhošť, přibližně 8 kilometrů od Letče, se nachází oficiálně zaměřený střed republiky. On je opravdu uprostřed republiky.
2: Je to centrum, centrum.
0: Přesně tak. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Zdravíme Vysočinu. 7 minut chybí do půl sedmé.

0: Dneska hledáme v ranním tématu příběhy s Melounem. Klidně se nám můžete ozvat, jestli jste Melouna vyhráli.
1: Jo, je. Dejte vědět, a kolik, čím víc, tím líp, no to je jedno, počasí bude polojasno až jasno, nepřechodně až oblačno. K večeru se zase vyjasní a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. V Havířově aktuálně 8 stupňů, je zataženo Iva. Dolní Lažany u Jaroměřic nad Rokytkou hlásí 12, díky Mírovi víme, a Drahuš píše, že v Nížku pod Brdy je 13 stupňů a přeje všem krásný den. Takže s těma melounama, já bych řekla 10 plus, ne? Co? Dávíte vědět?
0: Ty nikdy si nebyla troškařka, Drahušku, takže ano, dobře, to je jedno. Mě zajímají hlavně ty zelenina. Melou. No, melou je totiž zelenina. Ale, říkám to správně,
1: jo, ano,
0: ne?
1: Ano, melou je zelenina. Zelenina, ano.
0: Mě hlavně zajímají tyto melouny, jestli umíte vybrat ten správný, nebo jestli jste pěstitelé. Prostě a jednoduše nahrajte vzkaz přes aplikaci Rádia Impuls a Klarin se můžete doplnit i vy, milionáři, jestli nás posloucháte a jak jste k tomu přišli. A jestli to můžeme vidět.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Je půl sedmé, zprávy jednou větou nabízí Iva Horáková. Asociace ředitelů základních škol klidní rychlé úvahy Okamury a Babiše o zrušení devítek. Poslanec Turek couvá od žaloby na prezidenta Pavla. V kauze investiční společnosti WCA chce policie poslat před soud za 2miliardový podvod člověka a firmu. Německá policie varuje před stovkami islamistů připravenými zabíjet. Siňaková se přihlásila do mixu na US Open s mužskou deblovou jedničkou Petnem.
0: Kam vás dneska v dopoledním cestování pozve cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba, i o tom se zmíní Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaši ranní společníci. Dnes je úterý 28. července a my hrajeme tentokrát Miraj.
7: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: ty, Kláro, miláčku, prosím tě, kde je teda to mega léto skvělý, když zase hlásila dneska, že má být tak jako divně a pak se to vyjasní?
1: A prosím tě, nebuď nedočkavej, všechno bude, jo? Vydrž zítra, pozítří, popozítří, bude hezky.
0: A teď už dneska mělo být jako
1: ale
0: super
1: je
0: mega
1: hezky.
0: Fajn.
1: Prosím tě, 30 stupňů je nehezky.
0: No ale tak jako ta obloha, tak
1: prosím
0: má
1: tě, to být poště.
0: Dobře.
2: Cestovatel Rádia Impuls.
0: I když Jirka pravda, Kolbaba. Já toužím spíš po tichu severských lesů a nekonečných dálkách.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba vás dnes provede švédskými treky, kde se čas zpomaluje a příroda vypráví vlastní příběhy.
0: Jo, jo, podíváte se i do národního parku, který je doslova kronikou švédské historie.
1: A Jirkův osobní zážitek z jedné z cest, ten vás vtáhne tak, že zapomenete dýchat.
0: Nalaďte se krátce po půl jedenácté dneska na Impulzu.
2: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba.
0: No a v našem ranním vysílání se za malou... Já jsem si vyhodil písničku, Klárko, ale musí zachránit. V našem ranním vysílání
1: jako
0: se za chvilku podíváme
1: jako
0: na silnice.
1: Zpívat,
0: protože jsem... Ne, protože jsem teďka jako hrál dvě.
1: A co to bylo za písničku?
0: Já jsem... No... To je jedno, prostě jsem si vyhodil písničku.
1: Zabroukala.
0: Ne. Španělskou?
1: Ne, tak to ne. Zapomeň.
0: Posloucháte, ale tady Impulzový je 9 minut po půl sedmé. Krásné ráno do celého Česka.

0: bys nezvládla odspívat, co?
1: Nezvládla.
0: Ale hele, já ti musím říct jednu věc, já jsem tě viděl tančit.
1: A kdy? A kde?
0: No, na jednom storíčku z Benátský.
1: Jo, já jsem se tak jako urvala, že jsem tančila.
0: Normálně, ty jsi tančila a já jsem vždycky říkal, že chci vidět Kláru tančit a já jsem z toho byl úplně, já jsem byl říčnej, úplně neuvěřitelný, že ty jsi prostě trsala.
1: A to já
0: normálně,
1: ani nevím, tam
0: měla,
1: že tohle existuje.
0: Měla jsi tam žlutou mikču, no tak v historii to možná
1: tohle
0: nejde.
1: Jako
0: měla jsi tam žlutou mikču, takhle si mávala rukama a dokonce si skákala tak dál. Já ne, jestli to byl úplně tanec, jo, pravda, beru to úplně
1: jo,
0: jako,
1: jo.
0: Ale tak jako na 87%, jo.
1: Já už vím, to bylo, když hrála skupina Miraj, tak jsme čekali, až budeme moct zase vlíst na scénu a tam jsem si trsla malinko, no jo, no.
0: Takže konečně jsem tě viděl tancovat, tankovat, to taky. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Chcete s náma vstoupit do vysílání, rozebrat melouny a svěřit se, kam jdete a nechat si zahrát písničku na cestu?
1: Máme pro vás písničku na cestu a vy musíte udělat jednu jedinou věc. Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 jedu, ať už jedete kamkoliv, čímkoliv, my vám zahrajeme.
0: Jedu je spouštěcí heslo. To, že nám napíšete jedu, znamená, že vám můžeme zavolat zpátky. Pozor, voláme ze skrytého čísla, nebojte se, zvedněte to. Jedu, napište na WhatsApp 605 222 007 a my vám pustíme písničku na cestu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace jsou stále na východě Čech. Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 11 před Hradcem směrem z Vamberka. Míříme na Šumpersko. Dvě osobní auta se srazila na trase z Lanškrouna do Šumperka před Štíty. Jsme na jihu Moravy. Profíci z Global Assistance hlásí ucpaný příjezd do Brna po bratislavské D2 od středního kilometru. Teď hlavní město. Popojíždí se v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Na Pražském okruhu je kolona v obou směrech před Ořechem. Ještě Moravskoslezský kraj. Srážka osobáku s dodávkou komplikuje provoz na trase Střince na Slovensku za Bystřicí. Postojíte si v obou směrech, jeďte prosím opatrně.
4: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun. Kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV MyStation.
3: A teď už stačí na náš radio WhatsApp napsat jedu a my vám pustíme písničku na cestu.

0: Posluchačka Pavla je s námi teďka ve vysílání. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Pájo, krásné ráno, kam jedete?
1: Jdeme s manželom darovat plazmu. Chceme tak trošku robit dobrou věc po ránu.
2: Ježiš, to je dobrý.
0: To je super. Kam? A vlastně kde jste? V kterém kraji?
1: Ještě raz.
0: Ve kterém jste kraji?
1: Aktuálně jsme v Praze, těsně vedle Bulovky.
0: Takže už jste skoro před příjezdem, za chvilku budete vystupovat. Předpokládám, že jedete na Bulovku darovat tu plazmu.
1: Ne, jdeme na Chodov.
0: Až na Chodov. Co vás k tomu vedlo?
1: No, mali jsme v rodině vážnou chorobu a vtedy jsme si povedali, že by bylo fajn to nějak oplatit té společnosti.
2: A jezdíte pravidelně?
1: No, manžel má nějakých bajoko 150. Já kvůli tomu, že jsem si dala pauzu na mateřstvo, mám cez 100.
2: Vy jste hustý, ale vy jste opravdu hustý. Děkujeme za vás. Děkujeme za všechny, kteří tohle to dělají, protože bez vás by to nešlo. Zachraňujete lidské životy.
1: Snažíme se.
0: Jste pro nás vlastně hrdinové dnešního dne, tak to vám rozhodně pustím ne jednu, ale určitě aspoň dvě písničky. Třeba jedna je od Richarda Millera, druhá od Taylor Swift. Bude to fajn pro každého z vás jednu.
1: To bude super.
0: Paráda. No a jak jde léto jinak, kromě těchto dobrých skutků, které podnikáte?
1: Tak vzhledem na to, že máme tři sviště poměrně věkovo rozložité, od puberty až po jasle, tak je to poměrně husté.
0: Tak je to vlastně pořád jako starost, že jo?
1: Tak. Taká horská dráha permanentně.
0: Ano, a ještě to nějakou chvíli potrvá, tak my vám budeme držet palce, aby rodina fungovala a všechno jste to zvládli. A mějte se moc hezky, posíláme písničku na cestu.
1: Děkujeme krásně.
2: Šťastnou cestu naslyšenou.
0: Do počutia.
1: Majte se.
3: Písnička na cestu.

0: vítrem, dne přechodně oblačno a k večeru se zase vyjasní a teploty 25 až 30 stupňů.
1: Kam se stěhuje sex business v Česku? Poslyšíte ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní.
2: Českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.
3: Ředitelé škol brzdí úvahy o rušení devítek. Sex business v Česku se stěhuje do onlineu. Fotbalisté Artisu podlehli Mladé Boleslavi. Dobrý den, ráno v 7 přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Ředitelé škol se chytají za hlavu. Mírní rychlé názory některých politiků, kteří by na základních školách rádi zrušili deváté třídy. Asociace ředitelů základních škol proto upozorňuje, že případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O možném zrušení deváté třídy základní školy mluvil předseda sněmovny Tomio Okamura. Taky podle premiéra Andreje Babiše by stačilo, kdyby měla základka 8 tříd. I tady platí za vším hledej peníze, stát by totiž po zrušení devítky ušetřil až 50 miliard korun ročně a mladí lidé by šli dřív do práce. V Česku bují biznis s lehtivým obsahem. Striptérky nebo prostitutky se v posledních letech stěhují z ulic na internet. Píše o tom zpravodajský web iDnes.cz. Sexy téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, ahoj.
4: Pěkné ráno. Mezi všemi vévodí erotická platforma OnlyFans. Češi podle statistik patří k největším evropským konzumentům tohoto obsahu. Jen za loňský rok tam utratili přes 800 milionů korun. Jednotlivé online modelky si můžou přijít i na stovky tisíc korun měsíčně. Vzhledem k velikosti biznisu proto není překvapením, že lehtivý online biznis vytlačuje klasické prostitutky nebo striptérky. Velké peníze ale přitahují samozvané agentury, jejichž metody nesou znaky kuplířství. Praktiky detailně popisuje iDnes.cz a Mladá fronta Dnes. Některými případy z OnlyFans se už policie zabývá. Přísnější dohled ale v některých případech podle odborníků brzdí nedostatečná legislativa. Miliardový biznis přitahuje také pozornost finanční správy. Vyšetřování krácení daní se týká jak agentur, tak přímo autorů obsahu pro dospělé. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Sobotní dostihy v Pardubicích začnou kvůli vedru dřív, koně se postaví na start už 9 ráno. Organizátoři se tak rozhodli kvůli zvířatům, jezdcům i divákům. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů, vrcholem mítinku bude třetí kvalifikace na 136. Velkou Pardubickou. Areál závodiště se otevře v 8 ráno. Ode dneška meteorologové předpovídají v Česku tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
3: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. S českými prázdninami Rádia Impuls jsme tento týden na Vysočině. Speciální vysílání představuje rodinné firmy a lokální produkty. Reportér Tomáš Kabát tráví dnešek ve Škrdlovicích na Žďársku. Tomáši, ahoj.
5: Ahoj, dnes se o něco detailněji podíváme na výrobu ručně tvarovaného skla. Navštívím rodinnou mikrosklárnu pana Lukáše Wernera, jehož ruce opracovávají výrobky od rozstavené hmoty až po finální tvar. Jeho sklo vzniká tradičním hutním způsobem. Vyrábí dekorace, sklenice, nádoby i dárkové předměty. Sklářský mistr nás zasvětí do svého umění ve všech mých dnešních prázdninových vstupech. Nejen vyprávění, ale taky atmosféru dílny vám přinese Tomáš Kabát.
3: Americká policie zatýká kvůli tragické střelbě v Seattlu, zadržela 15-letého mladíka. Druhý podezřelý je stále na útěku. Gastronomický festival se změnil v krveprolití včera po půlnoci. Zemřeli 3 lidé, další 4 byli zraněni. Úřady uvádějí, že na sebe stříleli 2 lidi.
2: Sport.
3: Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Zápas

0: začal pěkně zostra a bez jakéhokoliv oťukávání. Artis se pak prakticky nedostal na polovinu hřiště. O první ligové body se Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování zápasů.
1: Posloucháte Klárku s Hanzou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Už tě někdo poradil, jak vybrat správně melon?
2: Tady lidi mají spoustu rad.
1: Tak, za malou chvíli se do toho můžete pustit společně s náma v ranním tématu Rádia Impuls. 4 minuty po 7 hodině, dobré ráno do celého Česka.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Haló, tady Impulzovi. Mám prostě od pán...

0: které země je nejlepší meloun? Určit absolutního vítěze je hodně takový jako subjektivní, ale obecně platí. Jednoduchý pravidlo, nejlepší melouny rostou tam, kde je dlouhé, horké léto a dostatek vody. Právě intenzivní slunce je to, co v nich vytváří ten rozkošný přírodní cukřík, fruktózu.
1: Nic sladšího už dneska neuslyšíte.
0: Přesně tak. Takže Maďarsko. Pro mnoho lidí ve střední Evropě je maďarský meloun nekorunovaným králem. Důvodem není jen skvělé klima, teplé panonské nížiny, ale hlavně vzdálenost. Melouny do České republiky necestují dlouho, takže mohou na poli zůstat o pár dní déle a dozrát na slunci, kdyby tě to tak jako zajímalo. Řecké melouny jsou taky v pořádku, když nemáš to štěstí letos a stále vybíráš nějaký nakyslý divný. Španělsko, Itálie, hlavně z oblasti Andaluzie, to je největší exportér a jsou to mistři na bezpeckové odrůdy. A pozor, v letních měsících taky slovenské melouny, země původu Slovensko.
1: Tak já nevím, tak já jdu asi rovnou do krámu, já to tady nechám a jdu vybrat něco, jestli to funguje, nefunguje. Tak Maďarsko, jo? Maďarsko.
0: Maďarský, slovenský, řecký, španělský a italský melouny. Samozřejmě i z českých farem, ale tady toho úplně jako mega není. I když se nám ozývají samozřejmě pěstitelé, kteří to mají na zahradách dneska.
1: Na zahradách, na střechách garáže, neuvěřitelné. Dokonce teďka Iva psala, že to zkouší na balkónu, že se to tam dá taky.
0: Chytlo se?
1: No, ale jo, a tak zatím je to miminko, ale tak to půjde. Píše nám posluchačka, že to má jednoduché, že tu divnou sladkou vodnatou hmotu nejí a když kupuje melon dětem, tak vybírá podle velikosti, protože jim stačí, že je to meloun a prostě ho zdlábnou. Takže tak se to dá taky vyřešit.
0: Jak poznáte ten správný meloun vy? Máte osvědčený trik, věříte na poklepání a polní skvrnu, kupujete celý nebo půlený a zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun? Příběh s melounem nám můžete nahrát přes radio WhatsApp 605 222 007 anebo nahrát přes aplikaci.
2: Ahoj Impulzovi, tak já mám taky jednu příhodu. Když jsem byl malej, tak jsem sněd skoro 3/4 melounu i s peckama a pamatuju si, že táta mi jednou říkal, nejest ty pecky, nebo ti ze zadku vyroste meloun. A pamatuju si, že když jsem šel spát, tak jsem celou noc pomalu nemohl usnout, abych se ráno neprobudil s tím melounem u zadku.
0: A taky máte příběh s melounem, jako posluchač David, který nám to nahrál přes aplikaci Rádia Impuls. Neváhejte, nahrajte, pošlem do vysílání.
3: Žijeme muzikou i v létě na

0: tam vždycky hejkne první zazvonění.
1: Druhé.
2: Haló, tady Impulzový.
0: No ale dobrý jste. Tady jsou Klárka Honza, dobré ráno.
3: Krásné ráno,
0: máte
3: Pepo.
0: 10 000.
3: Jste Pepa?
2: No jste.
3: Tak.
0: Fanfára pro vás! Juhu!
2: Ježi, srandu. Po 21 letech.
0: Tak bylo na čase, ne? Vždyť jste s náma zestárnul.
2: No kurňa.
0: Teď já taky s tím rádiem stárnu. Pepo! No, vítejte ve vysílání a máte 10 000 korun. Je to pravda? Nezdá se vám to?
2: Nezdá se mi to. No zaplipo. Úplně ve mně hrklo.
3: Pepo, kam jsme se dovolali?
2: Brno.
3: Do Brna. No ale na tu Vysočinu to nemáte úplně daleko.
2: Za chvilku tam jedu.
3: Vidíte to. Tak co si dát?
2: Jedu k vám do Prahy, jedu Praha, proč dělám špeditér.
0: Jo, takhle, tak už chápeme, chápeme. No. Chcete to zdvojnásobit?
2: Já jsem to neto, já vím Vysočinu, ale nevím to, ne, já budu rád za těch 10 cevožerů.
3: Ale jste... jako Pepo, za těch 10 cevožerete hodně.
2: No kurně, taky hodně vypiju.
0: Dejte pokoj, jako co je to desítka dneska, viď? Jako,
2: no,
0: když jdete do něčeho lepšího a vezmete, vezmete rodinu, tak ještě budete muset 2 litry doplatit.
2: No to ještě víc, no. To tak dvakrát natankuju a konec.
0: No, nebo.
3: Jízdě kamionu, čili tato je jedno.
0: Aspoň na nečisto Klárka položí tu otázku.
3: Jo, Pepo, poslouchejte. Ano. Tak máte teda 10, jo? Vyřízeno, ano. Ale já vám to přečtu ano. I tak. Ve kterém městě na Vysočině najdete Muzeum rekordů a kuriozit?
2: Ježišmarja, prosím.
3: No vidíte, no. Mohl jste mít 20.
0: No.
2: Ježiši, co jsi měli říct?
3: No já vám to říkám tady... pořád, že to není těžký, to vy se bojíte.
2: No. No,
0: my vám nemůžeme prozradit přece správnou odpovědi na otázku dopředu, to zas chápete princip hry, ne? No.
2: Vy jste mě tak překvapil, protože 21 let nespím od 5 do 9, jo, teď se konečně vyspím.
0: Takže když jste začal hrát Halo tady Impulzovi, vám bylo kolik?
2: Ježišmarja,
0: 40. Neskutečný, chlape, to je úplně to, neskutečný.
2: To je strašný.
0: Že nás ladíte takovýhle roky, já s tom mám takovou radost. Mě to strašně potěšilo, nesmírně.
2: Já to vás poslouchám.
0: A my za to děkujeme, pane Josefe.
2: Jste veselý lidičky, tak jako já.
3: To mi jo, no.
2: Takových je potřeba u nás.
0: Souhlasíme
2: jako,
0: s vámi.
2: V dnešní době.
0: No, kam jsme se to dostali za těch 20 let, co? Ale to je na jinou debatu. Máme vás rádi, mějte se moc hezky. Blahopřejeme. Zdravíme
2: děkuji,
0: Brno.
2: Děkuji.
3: Naslyšenou.
2: Ahoj.
0: Mějte se moc hezky. Ahoj.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ráno 007, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Trpělivostí se obrňte na jižní Moravě v obou směrech, to jde pomalu na D1 u Brna před 196. Stojí se i na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Komplikace sledujeme také v hlavním městě. Nehoda osobního vozu s nákladním překáží na jižní spojce směrem na Smíchov u sjezdu na magistrálu. Do kolony se vjíždí u sjezdu na Strašnice. Ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy od Chodova. Stejná nehoda blokuje provoz za Barandovským mostem směrem na Smíchov. Vy tady se připravte na zdržení. Popojíždí se rovněž na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Barandovem a 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. A ještě Moravskoslezský kraj, nehoda osobního vozu s dodávkou brzdí provoz na trase Střince na Slovensko za Bystřicí. Z dopravy pro toto chvíli všechno. Jeďte opatrně, a kdybyste měli doplňující informaci, ozvěte se s ní.
2: Celý tento týden jsme na Vysočině a samozřejmě máme tam i našeho zuřivce a ten navštívil Ledeč nad Sázavou.

0: Rádia Impuls.
1: Leteč nad Sázavou, tak se jmenuje hrad, na který nás zuřivec tentokrát vezme. A představte si, není to jenom pohádkový hrad. Před lety se tam odehrála ohromná tragédie. Krásné ráno.
2: Tak dobré ráno z Vysočiny, tady je Leteč nad Sázavou hrad a jeho kastelán, pan Luděk Šíma. Luďku, dobré ráno.
3: Dobré ráno ještě jednou.
2: Tak my jsme tady teda v areálu hradu, jsme tady na té krásné, kolik jste říkal, 20 metrů vysoké věži?
3: Ano, přesně to pamatujete.
2: S krásným výhledem, 111 schodů, nádherná procházka nahoru, je to pěkně na nohy, na fyzičku a hlavně potom ten nádherný výhled. A když jsme sem šli nahoru, tak my jsme tady potkali takovou jako stělesněnou bílou paní, vy jste jí rovnal čepeček, protože ho někdo trošku rozcuchnul. Takže, a vy jste říkal, že to je zajímavá osobnost tady z toho hradu. Ne strašidlo, ale osobnost. Takže co to je?
3: Tak je to naše Žofie. Je to takový náš patron, který nám hlídá hrad už od 16. století, od začátku. A došlo tady právě k velkému neštěstí, kdy se propadly stropy a sama Žofie a její dva synové se propadli a zemřeli. A od té doby je to takový ten hradní dobrý duch.
2: Byla to významná paní?
3: Byla to významná paní, byla to paní ze Suvince, což je aj z Moravy dálné, ale byla to vlastně manželka zdejšího pána, který se zasloužili o rozšíření a vybudování tohoto hradu.
2: Jak se stane, jako tady usázali dole, to bylo nějaké zemětřesení, nebo co, že spadnou stropy, rozumíte?
3: Ne, je to víc prozaický, prostě taneček. Rozhodně vybrovaly se stropy a vlastně ta statika povolila a ty stěny se rozjeli a propadly se stropy dolů.
2: Při zábavě?
3: Při zábavě, ano.
2: Ty, tak ta tragédie je teda podtržená na druhou, opravdu, že...
3: Ano, přežil jediný vlastně manžel, pán a jeho dcera Markétka, která dál táhla tu linii toho rodu, byť si vzala Zdeňka Meziříckého, opět moravského šlechtice.
2: No, takže stále pozvánka na hrad na Ledeč nad Sázavou platí. My jsme tady společně s panem kastelánem ještě dál a za hodinu se společně přihlásíme. Takže děkuji, kastelán hradu, pan Luděk Šíma. Zatím dobré ráno.
3: Naslyšenou.
4: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagueterie Bull.

0: hodin jako u hodináře. Posloucháte Impuls, nádherné ráno vám přeje vaše ranní dvojka. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Já jsem si včera udělala takovou radost a takovou blbinou. Na Letné je pekárna, jela jsem tam, koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
0: neskutečný. Pekárnu neřekneme, to nemůžem, no. Tak řekni aspoň ve kterým místě, dole v Holeškách nebo nahoře na Letný. Někde tam na Letenského náměstí?
1: Směrem jako do Stromovky, když by si tam jel po té hlavní. Ježiš, to byla ale taková dobrota, jak křupal. A vůbec jsem se nešetřila, ani jako s velikostí.
0: Takže dva krajice. Posloucháte, halo, tady Impulzovi, nádherné ráno. Bude polojasné, jasné, během dne se můžou objevit i mráčky, ale pak se zase vyjasní. Nejvyšší teploty dneska 25 až 30 stupňů Celsia. Léto je pořád tady a to my máme rádi.
1: Aktuálně ve Dvoře Králové nad Labem máme 16 stupňů, napsal nám Tom. A taky se vypravíme do Lednice, to je zase jižní Morava, a tam právě teď mají 19. Děkujeme za vaše zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Jestli máte v práci milionového kolegu, nechte mu zahrát, nebo je to celý tým, klidně se přihlaste přes náš webový formulář. Mrkněte se na www.impuls.cz a u vlastníka Korce mu nechte zahrát rovnou půl hodinu písniček.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Jelen přijde na bungee jumping a ptá se: dobrý den, prosím vás, skáče se tady na laně?
4: Osmá a zprávy jednou větou má Iva Horáková. ODS tepe vládní výběr šéfa pražského letiště Lašáka. Stát udělá v půlce srpna zátěžový test e-dokladu před podzimními volbami. Karviná tvoří pocitovou mapu s nejvíc horkými místy ve městě. Nakonec na 2 hodiny zavřel D5 u Žebráku odpolední požár návěsu s náhradními díly do aut. Opravu Vonkova mostu v Pardubicích prodražily nečekané změny o 53 milionů korun. Muž v Bratislavě se schoval před policií do kuchyňské linky a kvůli vedru začnou sobotní dostihy v Pardubicích už v 9 ráno.
0: Takže ho našli v té kuchyňské lince, když to řekla, tak asi
4: našli,
0: jo,
4: vytahli ho. Prosím, po příborech tě. Hned.
0: Já bych se taky asi mohl schovat do kuchyňské.
4: Vešel by ses?
0: No, já vešel ne. Bych se. Teďka, jak jsem dal pár kilo dolů, vešel. Klárka Šedová.
1: No, já bych se tam nevešla.
0: Ty by ses vešla prostě všude. Ty by ses vešla i do malé hrací skřínky.
1: Ale těch 180 tam prostě nenarveš.
0: No tak jako hele, tak zatlačil bych.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Jsem rád, že i v létě vychází nebo přichází vtipné zprávy, když nevíme pozadí té události, že jo, proč se schovával ten muž. Ivo, proč se schovával? Cože?
1: Něco proved.
0: Posloucháte, halo, tady Impulzovi, dobré ráno.

0: hezká romantická písnička, která končí slovy Asi tě mám rád. Jan Kalousek na Impulzu, Boyzone a jejich Words, tedy slova, a Klárka s Honzou vysílají Halo tady Impulzovi každé všední ráno mezi 5 a 9.
1: Já jsem si vzpomněla, pro mě to je legendární hláška z filmu Hříšný tanec, jak přijde baby a přijde na tu diskotéku nebo zábavu, kde se baví ty starší, že jo, ty tanečníci, a tam je to úplně jako kách v podstatě pro to dítě na to koukat, co se tam odehrává, a oni se jí ptají, co tady děláš, a ona, přinesla jsem meloun.
0: Jo, jak si to tak můžeš pamatovat? Já si teda taky pamatuju některé věci, ale tohle mi vůbec nezůstalo v hlavě.
1: No.
0: Léto bez melounu, to si snad ani nedokážu představit. Jak jste na tom vy? Máte osvědčený trik, jak vybrat sladký? Věříte na poklepání polní skvrnu nebo vybíráte úplně jinak? Kupujete radši celý meloun nebo půlený a pěstujete vlastní?
2: Moja mamka, ktorá je dnes už 82 rokov, má na svoj prvý melón taktiež veselé spomienky. Kúpila ho, keď mala asi 18 rokov a chodila už do roboty a zarábala a niesla ho 3 km poľnou cestou permanentne stále do kopca a môžete vedieť, že asi 50 metrov od domu jej melón spadol.
0: No, máte příběh s melounem? Tak klidne s ním sem, nahrajte ho přes aplikaci, nebo to nahrajte i na náš radio WhatsApp 605 220 2007.
1: Honzíkovi se to taky stalo, když byl malej, upadl mu meloun a měl z toho trauma. A já jsem tu historku slyšela už několikrát, to už jsem vyprávěl.
0: Víš, jak je to hrozný, že do dneška, když začne sezóna, objeví se meloun a já ten meloun vidím, tak vidím, jak mi upadá, roztříštil se na těch tisíc kousků.
1: No počkej.
0: Nikdy jsem to nesmáznul.
1: Ale já mám pocit, že se to stalo snad každému, protože třeba posluchačka Věrka mi píše na Instagram, že když jí bylo asi 5, tak jako tobě a je tvůj ročník,
0: no.
1: Takže dostala doma penízky a že šla koupit meloun, ten největší, a pak ho táhla ve špindlu do kopce, přesně v zatáčce, kde ve filmu Homolka a Tobolka se válí celá rodina ve sněhu i z kufry. Jí ten meloun vyskočil a valil se dolů po cestě. No ona řvala, běžela a meloun byl prý dole na kaši, ale byl tam nějaký hodný kolem jdoucí, který koupil nový meloun, ale že má z toho pořád hnusný zážitek a nese si to dodnes.
0: To mi řekni, že si člověk prostě pamatuje, to je prostě melounová 13.
1: Ale
0: komnata.
1: Ale to jenom meloun.
0: Přesně tak, já vůbec nedokážu to prostě vymazat. Jak poznáte zralej? Žlutá skvrna. Skvrna by měla být sytě žlutá, až krémově oranžová. Znamená to, že meloun zůstal na záhonu dostatečně dlouho, aby plně dozrál a nabral cukry. Nedozrálý poznáte tak, že skvrna je čistě bílá, světle zelená, nebo dokonce úplně chybí, byl utržený předčasně a doma už vám nezesládne. Klárko.
1: Nezesládne,
0: takže
1: no.
0: Nesmí být bílá ani světle zelená.
1: Já tomu rozumím všemu, ale prostě já nevím, proč to nejde.
0: Letos to nejde nebo nikdy?
1: Letos to nejde, v loni to vyšlo snad jenom jednou. Já mám prostě melounovou smůlu.
0: A nejsi náhodou náročná na tu jako sladkost a chuť těch melounů příliš?
1: Tak samozřejmě, že jsem náročná, ale tak jako meloun má být dobrý a sladký.
0: Nezměnily se ti chutě?
1: Já nevím, snad ne.
0: Je možný, že jsi úplně opustila jako melounový svět?
1: Aha.
0: Váš příběh s melounem. Klárce to totiž letos nejde se trefit do nějakého dobroučkýho sladoučkýho, abyste tomu rozuměli. Jak to máte vy, milí posluchači? Svůj melounový příběh můžete nahrát teď hned nebo napsat WhatsAppem. Naše číslo je 605 222 007. Krásné letní ráno přeji Klára s Honzou.

0: Jedli jste třeba někdy tolik melounů, že vás to úplně bolelo bříško, tak tohle je můj problém každý léto, jako když to s něčím zkombinuju, ale to je jedno. Tak se ozvěte i vy se svým melounovým příběhem dneska do ranního vysílání. Klárka má taky příběh.
1: Jo, já jsem trávila léto většinou u babičky a dědy a babička moc nemusela meloun, ale samozřejmě jako kupovali mi ho, ale vyprávěla mi, že meloun v jisté formě byl jako výborný, skvělý, a to v té, že se koupil meloun, napíchal se vodkou, normálně jako injekční stříkačkou, že se do něj vpravila skoro lahev té vodky, nebo co se vešlo. Takže se ten meloun vzal a zasádroval a uložil se do chladu a nechal se takhle několik měsíců. A že vevnitř potom, když se rozbila ta krusta a vyoperoval se ten vnitřek, takže byl takový jako gelovitý, že to úplně změnilo tu strukturu a že to bylo strašně dobrý. A já jsem jí pak jako vždycky říkala, ať mi to taky jako vyrobí. No, nikdy se k tomu nedostalo, takže já jsem to nikdy nevyzkoušela. Hmm. Ale tenhle ten recept se tam jako tradoval strašně dlouho.
0: Prosím tě.
1: No.
0: To, že se jako... To jsme dělali taky jako párkrát, že jo. Na nějakých, když jsme byli mladí, že jsme to napíchali alkoholem, nejenom vodkou. To se jako dělalo, ale zasádrovat.
1: Zasádrovat, dát do chladu a nechat vlastně jako...
0: Jak se tomu říká těmhle
1: jako
0: procesům?
1: Fermentovat.
0: Fermentace?
1: Nebo nevím, hele.
0: Jo, zajímavý. Můžeme se zeptat na originální recepty i našich posluchačů. Máte příběh s melounem? Jsem s ním. Radio WhatsApp 605-222-007. No a za okamžik jsme už na silnicích. Velké problémy sledujeme v hlavním městě, přesuneme se i na Vysočinu k Humpolci a na jižní Moravě pozor na kolonu na bratislavské D2 před Brnem.
2: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
3: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce, často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemný den 007. Problémy sledujeme v hlavním městě. Hned dvě bouračky překáží na jižní spojce směrem na Smíchov. První potkáte na Ladovém mostě, další u sjezdu na magistrálu. Celkově se popojíždí od Štěrboholské spojky u Dolních Počernic. Hodně plná je východní část okruhu mezi Běchovicema a Černým mostem směrem na D10, dále je ucpaná celá Novopatská až ke sjezdu do Kbelské. A dvoukilometrová fronta je teďka na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. Přesouváme se na Vysočinu. Na trase z Humpolce do Pelhřimova se stojí mezi Vystrkovem a Rybníkem v obou směrech. Na zdržení se připravte také na D1 u Meziříčí směrem do Brna. A na závěr jižní Morava, profíci z Global Assistance hlásí kolonu na bratislavské D2 před Brnem. Je to už od 5. kilometru. Kdybyste měli doplňující informaci, nahrajte ji přes aplikaci Impulzu.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Abany jsem zpíval jako malej, to byla Aba, jedna Aba denně, nemůže uškodit, tady jsou Klárka s Honzou, halo, tady Impulzovi.
1: Krásné ráno, a teďka poslouchejte, jo, byl tě jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Čech dál, troje moře, devatero hory, dělí kraj, ten od České Komory, kde on panoval. Co myslíte?
0: To je krásný.
1: Jo.
0: Kde jsi to našla, co to je? Jo, profesor.
1: Aha.
0: Pouštěm.
2: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno z Vysočiny, milí studenti. K prázdninám určitě patří knížky a já se vás dnes budu ptát na jednoho z klasiků. Pocházel z Vysočiny a dokonce tu najdeme i město, které je po něm pojmenované. Je mimo jiné autorem klasického díla Král Lávra. Jak se jmenoval? Samozřejmě, že Krále Lávru napsal Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, spisovatel a novinář, podle kterého je pojmenováno město Havlíčkův Brod. Karel Havlíček se narodil kousek odsud v Borové, která na počest slavného rodáka nese jméno Havlíčkova Borová. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
0: Parinko, co všechno se člověk nedozví v ranním vysílání na Impulzu v létě o té nádherný český kotlině. Co?
1: No a proto musíte poslouchat Impuls, prostě, aby vám něco neuteklo. A hlavně tady na něk se šedovou, to je terno.

0: plánuje dovolenou a zbytek se dozvíte ve zprávách Rádia Impuls.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
3: Jižní spojku v Praze blokuje nehoda několika aut. Většině Čechů plánuje dovolenou umělá inteligence. Tenista Lehečka vybral nového trenéra. Zprávy v 8 hodin dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Nehoda několika aut teď blokuje jižní spojku na Praze 4. Jedno z aut se převrátilo na bok ve směru k Barrandovskému mostu. Jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy a tvoří se dlouhé kolony. Nehoda se stala krátce před 7 ráno v podjezdu pod ulicí 5. května. Zranil se jeden člověk. Omezení potrvá zhruba do 10 dopoledne. Hlídá si to naše doprava 007. Umělá inteligence se stává klíčovým pomocníkem při plánování dovolené. Podle průzkumu využívá nástroje AI až 3/4 Čechů. Jak ale zjistil reportér Vítek Zábranský, umělá inteligence není neomylná. Vítku, hezké ráno.
4: Pěkné ráno. Umělá inteligence umí při plánování dovolené uspořit čas. Během několika sekund připraví itinerář, doporučí hotel nebo restaurace. Odhadne třeba i to, kolik budou jednotlivé aktivity vyžadovat času. Výsledek ale bývá jenom tak dobrý, jak přesné bylo zadání. Čím je konkrétnější, tím menší je pravděpodobnost, že navrhne příliš drahou nebo logisticky nesmyslnou cestu. Odborníci na TNCZ upozornili na další možné cestovatelské neduhy. K omylům často dochází u letenek, otevíracích dob nebo povinností. Pokud se chceme vyvarovat nepříjemnému překvapení, je potřeba tyto informace ověřit přímo v oficiálních zdrojích. Pozor také na zadávání citlivých údajů, jako jsou čísla pasů nebo platebních karet. Mohlo by totiž dojít k jejich zneužití. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: E-doklady projdou zátěžovým testem, klidně se ho můžeme zúčastnit. Stát chce totiž 13. srpna v 1 odpoledne zapojit tisíce dobrovolníků. Digitální a informační agentura potřebuje vyzkoumat, jestli to celé nespadne, protože loni při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Do testu se můžeme zapojit tím, že v daný čas otevřeme aplikaci e-doklady a umožníme tím aktualizaci svého digitálního dokladu. Zapojení do testu bude trvat několik vteřin. Aplikace e-doklady má už přes 1 000 000 uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím. Slouží jako digitální alternativa občanského průkazu. Seattle na severozápadě Spojených států se vzpamatovává z tragické střelby. Návštěvníci populárního gastronomického festivalu se ocitli v hromadné přestřelce mezi dvěma skupinami. Zemřeli 3 lidé, další jsou zranění, mezi nimi i 2letý chlapec.
5: Návštěvníci se ocitli doslova v křížové palbě, nevěděli, co se děje a začali z místa utíkat. Detektivové na základě stop a kamerových záznamů zjistili, že v areálu Seattle Center nestřílel osamělý útočník, ale došlo k palbě mezi dvěma skupinami. Jeden ze střelců na místě zemřel. Ve vězeňské cele je teď 15-letý mladík, který je obviněn z trojnásobného napadení a nelegálního držení zbraně. Policie dál pátrá po dalším podezřelém. Veřejnost ale podle policejního mluvčího není v ohrožení. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Sport.
3: Jiří Lehečka má nového kouče. Novým trenérem aktuální české tenisové jedničky je Francouz Frédéric Fontán. Spolupráci zahajují na turnaji v Los Cabos v Mexiku. A náš ranní příběh kolem úkrytu v kuchyňské lince stále žije. Zprávy v půl to jenom nakously, takže teď to odvyprávím celé. Pointa je, že v Bratislavě na ubytovně se agresor schoval před policisty do kuchyňské linky. Předcházely tomu výhrušky tohoto 32-letého muže několika spolubydlícím. Policisté muže spoza nádobí nakonec vytáhli, spoutali a odvezli na stanici. Teď mu hrozí až 3 roky.
0: Takže se jenom nepohodli chlapi prostě, jo? Nebo někdo něco nikomu...
3: No jenom, vyhrožoval, že zabije.
0: Ah, papa,
6: no. To je hrdina, to je hrdina, pak se zašije do linky.
0: Nejdřív jim vyhrožuje, pak se zašije do kuchyňské linky a doufá, že ho nikdo nenajde. Neskutečný. Zuzanka Bubilková za náma přišla.
7: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Chtěl jsem to uvíct trošku jinak, ale teď mě to úplně jako rozhodilo. Hezký děvče sedlo k mikrofonu, druhý hezký děvče. To první přišlo už 5 ráno,
6: máš
0: to je
6: pliku.
0: Klárka 6.

0: Hanzelová. Druhý přišlo před pátou ještě Iva Huráková. Třetí hezký děvče. A Zuzanka to doplnila teďka v 8. Neskutečný léto. Jak se máte, miláčku?
1: Já dobře, děkuju.
0: Jo? Jak jde léto, všechno klape? Máte nějaká vystoupení nebo teď přes léto odpočíváte?
1: Já teď přes léto, něco nám přeložili kvůli počasí na září, jo, a teďka přes léto já jsem si dala docela v červenci jako oddech, ale už teda něco v srpnu už mám.
0: No. Dobře, dneska máme melounové téma, co vy a melouny?
1: Já na meloun nerada vzpomínám, já jsem kvůli melounu prohrála takový kvíz s Markovičem, jo.
0: Počkejte, tak si to nechte pro posluchače, ať je navnadíme trošku a pořád držej vlnu. Souhlasíte?
1: Jo, jo.
0: Tak jo, Zuzka Bubílková s náma ve studiu. Vás se dneska ptáme, jestli máte osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun, jestli věříte na poklepání polní skvrnu, nebo vybíráte úplně jinak. Příjemné ráno vám přeji vaši společnici Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Haló, tady Impulzovi.
5: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: doma. Tohle je písnička o melounech. Jaký si vybereš, takovej máš prostě. To je úplně jasná páka. Klára, Zuzka a Honza, vaše raní společnici. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. A taky Bubu, teta Bubu, nebo Babi Bubu, já
0: babi
1: nevím.
0: Bubu. Babi Bubu.
1: Má melon story.
2: No já mám několik melon story, vlastně dvě takové melon story. A ta jedna je, to jsem už tady nakousla, že jsem vlastně prohrála vědomostní kvíz Markovičem. To bylo v rozhlase, takový jako rozhlasový kvíz, a teď já jsem si dopřevedla, jo, že jsme byli furt vyrovnaní, on učitel a prostě to. A pak přišla otázka, jestli je melon ovoce nebo zelenina. Já blbec jsem řekla ovoce. A on jako učitel tak řekl zelenina a máti mi doma šíleně nadala, protože to poslouchala, a říká, prosím tě, my tady pěstujeme melouny vedle okurek a ty nevíš, že je to zelenina, takže jsem to dostala ze všech stran, jo. Takže je to to. A mám jednu historku z mládí, jo. A to je strašná sranda, protože můj děda, ten jediné, co jedl z celého ovoce, protože ovoce jedl jenom přepálené a zeleninu pouze přepasírovanou přes prase, jo, tak jedl melon. Babička nikdy netušila, jakože proč, jo. A jednou jsme přišli s bratrancem k ní a ona říká, tak co vám, děcka, dám koláče, ještě nejsou. Děda tam má na odstátí zase v pivnici, v tom ve sklepě má melon, ten už bude výborný, už bude odstátý. Tak nám ho nakrájela. A my jsme vlastně jedli, samozřejmě nám chutnal neuvěřitelně. Najednou jsme se začali tak nějak divně motat, jo, mluvit v nesmysli. Babička koukla, čichla k melounu a říká, já ho zabiju. On děda si injekční stříkačku do toho melounu tam stříkal každý po každé asi dvě deci rumu, jo. A nechával to tam odstát, aby se to jako rozleželo po celém tom, takže my jsme byli poprvé ožralí z melounu, jo.
0: Melon
2: takže nemůžete, jako jak se říká, že opít rohlíkem, můžete i opít melounem, jo.
0: Říká Zuzka Bubilková, volá nám posluchačka Věra svoji příhodu.
3: Když začínala sezóna melounu, tak jsem byla svým vnučkám koupit melon, který poměrně vyšel draze asi přes 400. Přijezdy jsme ho domů, rozkrojil, byl světlonce růžový. Tak jsem nalenila, vyvezla jsem to do prodejny naspátek do jednoho řetězce. Tam jsem se teda setkala s nepochopením, ale nicméně jsem se prostě nedala, vrátili mi peníze a melona jsem jim tam nechala.
0: Přesně, to je věc, která na začátku sezóny vždycky bolí, když si koupíte takovýhle melon, máte na to fakt strašnou chuť, protože on je hrozně drahý. To se vozí od někud, já třeba ze Španělska a tak dál, dokonce jsem tam viděl z Iránu, jo. A neskutečný, že vlastně dáte za trochu vody, cukrový vody, dáte 500, pak to rozkrojíte a je to děsivý. Máme jako zákaznici právo reklamovat, posluchačka.
4: No
0: uspěla.
4: Ale jako mně to přijde hustý, že se jí to povedlo reklamovat, protože přece ta prodejna nemůže ručit za to, že třeba tyhle ty jabka jsou moc kyselý, nebo tenhle ten citron naopak málo, že prostě jako do toho opravdu nevidíš, tohle, tak jste měla kliku.
0: Tohle byla zákaznická vstřícnost.
2: Tak dvě půlky jako rozpůlené, no, si koupí. No,
0: no
2: jako
0: ale to
2: co?
0: Nepoznáte zase chuť, že? Jako půlky tak, dobrý, může půlky. To vypadat barevně dobře, ale
2: na trzích dělávali, aspoň teda nevím, jestli
0: ochutnávečky dělávali. Jo.
4: No jo, jako tak udělali, oni vám dají ochutnat jeden, který je výborný, to jo. Se mi stalo, a pak vám prodej ten, co je prostě hnusný.
0: Jakou zkušenost s melounem máte, vy nám můžete nahrát, třeba přes aplikaci Impulzo.
5: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impulzo.

0: Desátek od skupiny Mr. President, honosný název. Za chvilku Radečci a jejich všechno je v pořádku. Jestli je všechno v pořádku, na silnicích vám neručím, ale v hlavním městě komplikuje provoz hromadná nehoda na jižní spojce směrem na Černý most. Za chvilku se k tomu s Klárkou dostaneme. Honza, Klára, dobré ráno.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda výrazně komplikuje provoz na jižní spojce v Praze směrem na Černý most u sjezdu na magistrálu. Přerušovaná kolona se táhne od Černého mostu a ucpává se proto i příjezd do Prahy od Chodova. Další bouračka překáží na Barandáku, a to ve směru na Smíchov, i tady se připravte na zdržení. A hodně plná je východní část okruhu mezi Běchovicemi a Černým mostem. Dále se zdržíte v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. Teď už jsme na Vysočině, na trase z Humpolce do Pelhřimova se stojí mezi Vysrkovem a Rybníkem a zdržení hlásíte také na cestě z Jihlavy do Brodu u Stříteže. A ještě pohled na Vsetínsko, práce silničářů brzdí provoz v obou směrech u Zašve mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. Z dopravy vše, tu další můžete doplnit i vy třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Celý tento týden jsme na Vysočině a Zuřivec samozřejmě taky a tentokrát se hlásí z Letče nad Sázavou.

0: Rádia Impuls.
1: Se Zuřivcem míříme na hrad Ledeč nad Sázavou. Je to nejenom pohádkové místo, ale místo, kde najdete i nečekané překvapení v podobě plyše. Aleši, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
3: Tak Impulzovi, znovu krásné dobré ráno. Teď už máte takový ten hradní zvuk těch krásných klenutých komnat tady na hradě Ledeč nad Sázavou. Jsem tady stále s kastelánem hradu Luďkem Šímou. Luďku, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: A vy jste vlastně, kromě toho, že jste hrad, máte ty krásné ty hradní prostory a všechno, tak máte i několik zajímavých muzeí, řekl bych muzeí na třetí, možná na čtvrtou dokonce. Teďka jsme tady, vidíme sklo, třeba, že to je Sklářský kraj tady, ale máte plyšové medvídky, to je zajímavost taková.
4: A co dalšího? Plyšové medvídky, těch máme přes tisícovku, pro ty dětičky to je úplně nádhera. Možná i víc pro rodiče, protože ta nostalgie funguje a každý hledá toho svého medvídka z mládí. Ale ať se vrátím k vaší otázce, co tady máme dalšího? Třeba jsme třetí nejrozsáhlejší muzeum historických hodin. Opravdu to tady skvosty, který v České republiky nenajdete. Jo. Máme tady pentlovky, máme podlahové hodiny, máme speciální hodiny opravdu, který se vyrobilo třeba jenom 7 kusů. Potom máme tady muzeum Jaroslava Foglara, jediný v Čechách. A tenhle kraj je kolébka trampingu. A vlastně Jaroslav Foglar tady psal ty svoje knížky Kluci od Bobří řeky, starší generace, všichni známe.
3: To se hrálo tady na Stořidlech vlastně, že jo?
4: Se tady kousíček proti proudu odehrál. Každý se najde něco svého. Bohužel těch vyloženě hradních prostor nemáme mnoho, protože co si budeme nalhávat, dlouhá léta tady byly Lesy České republiky a veškerý mobiliář zmizel, takže teď dáváme pomalinku dohromady a zpřístupňujeme další a další prostory.
3: Děkujeme za přijetí, pane Kastelánek. Kastelán hradu Ledeč nad Sázavou, Luděk Šíma. Ať se vám daří. Nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou vám i posluchačům.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagaterie Boulevard.

0: Posloucháte Halo, tady Blzovi, Klárka s Honzou pro vás vysílají Pohodu a Léto a tak to má být. Letní počasí, předpokládám, Kláry?
1: Ano, bude. Ráno polojasno až jasno, během dne se to malinko pokazí, ale k večeru zase vyjasnění a nejvyšší teploty 25 až 30. Aktuálně z Turnova 18 stupňů a čisté nebe, píše Jenny, a Pavla se hlásí a prý projíždí kolem zámku Kačina, je tam nádherně, sluníčko se o zámek opírá a prý je to pohádkové a tam je 19 stupňů. Děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál, ať už o počasí, nebo o melounech, nebo i o ženských, viď? Když se říká do ženský a do milonu nevidíš.
0: Tak i o chlapech můžou přece psát, ne?
1: To si, ale to si zase neříká, jakože do chlapa a do milonu nevidíš.
0: Tak to můžeš změnit, že jo? Máš
1: tak já to
0: sílu.
1: Teď měním.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: 8.30, zprávy jednou větou nese Iva Horáková. Směrem na Smíchov se v Praze tvoří dlouhé kolony kvůli nehodě na jižní spojce u křížení s magistrálou. Za porušení protiruských sankcí bylo v Česku obviněno už 8 lidí a 3 firmy. Asociace ředitelů základních škol klidní rychlé úvahy Okamury a Babiše o zrušení devítek. Poslanec Turek couvá od žaloby na prezidenta Pavla. Zelenský dorazil do Spojených států, kde se potká s Trumpem. Novým trenérem tenisty lehečky je Francouz Fontang.
0: Tak Zuzanka si připravila exkluzivní recept na melounový dortík nebo desert? Desert.
4: No, on je strašně jako...
0: Už ne, teď nemluvím, teď jsem na to jenom nemluvím. Poutal. Teď ho ještě neříkejte.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Ale můžeme mluvit o desertu.
4: Jo, klidně.
0: Jo, desert, takže za chvilku počkejte si na to. Posloucháte ranní vysílání. Tady jsou Daněk Šedová.
1: Dobré ráno.
5: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Marka Ztraceného střídají Backstreet Boys za chvilku v hudebním programu Impulzu. Tady jsou Klára, Zuzka a Honza. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A dneska máme melounové vysílání. Ptáme se vás na váš příběh s melounem a Zuzka má dokonce melounový desert.
1: Už mám mluvit, jo, no, teďka. Jasně. Dobře, no. Tak vezme se formička, taková ta malá, ta na dorty, jo. Dá se dolů, se dají piškoty, jo, pak se dá nakrájený melon, pak se dají znovu piškoty a zaleje se to pudingem a dá se to vychladit.
0: To je celý.
1: To je celý.
0: To je nepečený, se tomu říká.
1: Nepečený a je to fakt dobré. A já si teda dělám v létě, si dělám z melounu melounový salát a dávám tam fetu a okurek. Mm-hmm. A to se pomíchá a fakt je to dobrý.
0: A kousíček alpský šunky, ne, třeba?
1: Tak to mi ještě nenapadlo.
0: No jako, ale to je dobrý, to by bylo skvělý. Já mám pršu teďka z Chorvatska, jsem přivezl, i Klárce jsem přivez, tak já vám příští týden přivezu.
2: Jestli ho nesníš do té doby, vy?
0: No, to je pravda, to se děje tyhle věci.
1: A já vím, že když jsem byla malá, jo, a bydeli jsme v Martině, tak tam si potrpěli Slováci na to, že prostě se chodilo na návštěvy a netky na návštěvu v létě, když byly melouny, tak se dělalo boule, jo, že se to do velké mísy se
0: melon.
1: Dalo,
0: melon a spousta alkoholu.
1: Asi tři druhy alkoholu a to si pamatuju, jako dítě mě vždycky vyhodili do vedlejší místnosti, abych to neviděla. Přišli střízliví a odcházeli po čtyřech.
0: Přesně, děcka nejest, tam jste, misky to nejeste, děcka, to je jenom pro dospěláky. A proč mám vždyť je to melon? Nejeste to, slyšela jste, jest.
2: Ale taková generace to byla taková příjemná, teďka vycházejí ty průzkumy, že se přestává pít bouly na ně.
0: Přesně,
1: no,
0: tak.
1: Jasně, no.
0: A do melounu.
1: No, to se nabíračkou se bralo nabíračkou.
0: Přesně,
1: jo?
0: Tak.
1: No, a maskoval vlastně ten melon, jo. Maskoval ten chlast.
0: Mami, ty víš, ne? Mám melon,
2: ne melon. No to hodně, melon.
0: Suzanko, krásné léto vám přejeme.
1: Vám také,
0: ať se máte krásně, těšíme se na vás zase příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vy také vzpomínáte na své příběhy.
3: Je mi 73 let a pamatuju si jako děcko u babičky, že jsme dostávali korunu a vyrazili do obchodu, kde nám ukrojili za tu korunu docela pěkný srpek melounu.
0: Vylepšení melounu.
4: Také jsem zkoušela meloun, napíchala jsem do něho rum, nechala jsem chvílku odležet pár dnů. Bylo to opravdu výborné, ale muselo se to jíst chladné.
0: Jedeme dál.
5: K tomu melounu, já jsem teda naučený vybírat meloun podle poklepu a můžu vám říct, že když je to nádherně dutý jako od někoho hlava, tak je to jeden z nejlepších.
0: Nádherně dutý.
2: Konečně má dutost svůj význam.
0: Nádherně tak. Musí to být nádherně dutý. Zkusíš to třeba, až budeš příště kupovat.
2: Co, no? Něco dutého?
0: Ano. A ještě nám volá Pavel.
6: Já mám zkušenost s melounem takovou, že v 45 letech jsem ho spolknul, bude mi 51 a furt se mi drží.
2: Jakože jste tlustej. Já nevím.
0: Těžko říct, co k tomu říct. To jako,
2: já nevím.
0: Docela mě to, malinko mě to jako vyhodilo teďka a nevím, jak to chápat, ale 45 spolknul melon, je mu 50 a furt se ho drží.
2: No tak stloustnul prostě.
0: Posloucháte, halo, tady Impulzovi, když tak nám to, Pavle, ještě vysvětlete.

0: Máme tady další dimenzi našeho melounového letního vysílání. Co to znamená, když někdo spolkne meloun?
1: Ano, před chvilkou posluchač Pavel volal, že spolkl meloun před lety a ten si ho stále drží. My jsme vlastně úplně jako na první dobrou nepochopili, co to znamená, ale Pavel dovysvětlil, poslal fotku a je to tak, jak jsem si myslela. Já je prostě tlustej, teda výrazněji prostorově řešený. No tak tlustej, prostě nebudem si na nic.
0: On to takhle napsal, ty to jenom autenticky zprostředkoval.
1: On poslal i fotku toho melounu.
0: Prosím tě.
1: No poslal pupek prostě.
0: A já si to nebudu otvírat tu zprávu teda. Jo?
1: Jak chceš?
0: Nechci můžu, vůbec, no? Já se radši kouknu na tebe. Nebo na Dominiku tady. A hezký holky v krásných šatech. Posloucháte Halo, tady Impulzovi v úterý 28. července. A za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme ucpanou Prahu kvůli nehodě a to hlavně příjezd na Smíchov kvůli komplikacím, které tady jsou. Doplníme v dopravě 007 za okamžik.
2: Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v hlavním městě. Hromadná nehoda stále blokuje provoz na jižní spojce směrem na Smíchov u křížení s magistrálou. Přerušovaná kolona se táhne od Černého mostu a ucpává se i příjezd do Prahy od Chodova. Hodně plná je Štěrboholská východní spojka Pražského okruhu od Štěrbohol až k Černáku a dále se stojí v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. Na Pražském okruhu směrem na letiště se popojíždí mezi Jesenicí a Barandovem, v protisměru je kolona mezi Zličínem a Jinočany. Přesouváme se na Vysočinu, kratší kolona je na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna kvůli zúžení a jsme na jižní Moravě, pomalu to jede na D1 u Brna před 196. kilometrem z obou směrů a profíci z Global Assistance hlásí ucpanou D2 před Brnem a to už od 3. kilometru. Ať jste kdekoliv, dobře dojďte, dopravu můžete volat dál přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Vlastík ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
4: Dobré ráno, ahoj.
0: Krásné, dobré
1: ráno. Máš rád melouny?
4: Jo, miluji melouny a víte, který nejvíc jste na účtu.
1: No.
4: Ale tam se musíme starat, abychom si je tam dobře zasadili.
0: No, přesně jo. Tak, jako jo, to jo. Není úplně jednoduchý.
1: A hlavně nepouštět tam lidi, jako jsem já, k těm melounům potom.
4: Já pak mám rád ještě melouny v polštáři a v madraci, to už jste asi slyšeli.
0: Vlastíku, bude dneska vtip.
4: Jasně, přišla mi zajímavá zpráva, poslouchejte. Zajímavý e-mail. Ahoj, tady královna Alžběta II. Žiju a mám se dobře. Zprávy o mé smrti jsou spiknutí mého syna Karla. Píšu z jiného profilu, protože se bojím, že Karel sleduje internet. Potřebuju 8000 korun, abych si koupila lístek do Londýna a získala zpět trůn. Až se vrátím, všechno ti vrátím, dám ti titul lorda a adoptuju tě. Prosím, ber to vážně.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
0: Impuls. Tak takový zprávy jsou na denním pořádku, ale Alžběta mi ještě nepsala. Vlastík Korec. Dopoledne s dobrým korcem. Včetně milionových kolegů.

0: kterékoliv písničky jsou boží prostě. Ať už jde o kterýkoliv styl. A jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Za chvilku Amy McDonald. Pořád rádiová rodina a taky v létě mezi 5. a 9. vysílají Klárka Šedová
1: a Honza Daně.
0: A vy s náma. A když se trefíte v letním kole hry Halo tady Impulzovi, je to paráda. Dneska se trefilo Brno.
2: Po 21 letech.
0: Tak bylo na čase, ne? Vždyť jste s náma zestárnul.
2: No kurňa.
0: Teď já taky s tím rádiem stárnu. Pepo! No, vítejte ve vysílání a máte 10 000 korun. Je to pravda? Nezdá se vám to?
2: Nezdá se mi to. No zaplať, úplně ve mně hrklo.
1: Pepo, kam jsme se dovolali?
2: Brno.
1: Do Brna, no ale na tu Vysočinu to nemáte úplně daleko.
2: Za chvilku tam jedu.
1: Vidíte to. Tak co si dát?
2: Jedu k vám do Prahy, jedu Praha, protože dělám špeditér.
0: Chcete to zdvojnásobit?
2: Ne, já budu rád za těch 10 000 ožeru.
1: Ale jako Pepo, za těch 10 000 ožerete hodně.
2: No kurně, taky hodně vypiju.
0: Pepa nám dneska udělá radost a předpokládám, že i vám. Zkusíte to zítra, nezapomeňte na výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: 8 minut před 9. pokračuje Vlasta Korec.

Posloucháte Radio Impuls, úterý 28. července, blíží se dopolední vysílání, 9. hodina, také zpravodajská relace s Ivou Horákovou, ve které mimo jiné uslyšíte, že v Karviné hledají způsob, jak ochladit město. A co to dnešní počasí, která s touhle zprávou už se souvisí, během dne očekávejte přechod.

0: stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Nehoda na jižní spojce posílá na Prahu kolony. ODS tepe výběr šéfa pražského letiště. Lehečka se v Mexiku představí s novým trenérem. 9 hodin. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Doprava v Praze kolabuje. Na jižní spojce se ukřížení s magistrálou srazily 2 dodávky a nákladní auto. Řidiči musí počítat s kolonami. Jak se jezdí v metropoli, sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Nehoda se stala krátce před 7. ukřížení z jižní spojky s magistrálou v místě, kde důležitá dopravní tepna prochází pod ulicí 5. května. Jedno z aut se při nehodě převrátilo na bok. Podle ČTK skončili v péči záchranářů 2 lidé. Policisté usměrňují dopravu, nehoda chvílemi na jižní spojce blokuje 2 nebo i všechny 3 jízdní pruhy. Omezený je také sjezd z magistrály na jižní spojku. Řidiči se v Praze musí obrnit trpělivostí. Před nehodou se odpořilova směrem k Barandovskému mostu tvoří dlouhé kolony. Situaci komplikuje ještě další nehoda přímo na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Policie zjišťuje příčinu hromadné nehody na jižní spojce. Podle aktuálních informací potrvá likvidace následků ještě minimálně hodinu. Vývoj podrobně sleduje. Je naše doprava 007. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Vláda a opoziční ODS jsou v novém sporu. Jeho jádrem je vedení pražského letiště. Opozice totiž zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka ministerstva financí Alena Schillerová jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji. ODS volbu kritizuje s tím, že Lašákovo jméno je spojené s koncem českých aerolinií. V nominaci vidí občanští demokraté ohrožení státní společnosti. Lašák pražské letiště povede od srpna.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Karviná hledá způsob, jak ochladit město. Mapuje proto tropická horka ve svých ulicích, pátrá, kde chybí zeleň a stín, a do toho zapojuje i obyvatele. Lidé můžou do konce srpna označovat oblasti, kde pociťují pařáky, případně kde vznikají problémy během přívalových dešťů. Shromážděné podněty vyhodnotí odborníci a vedení města. Odkaz na pocitovou mapu zájemci najdou třeba na webu města. Volodymyr Zelenský v noci přistál ve Spojených státech. Ukrajinský prezident se tu potká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s Trumpem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Schůzka mezi 4 očima má podle agentury AFP začít v 15:30 odpoledne našeho času. Agentura Reuters píše, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Na Slovensku slaví veliký úspěch. U našich sousedů totiž vůbec poprvé rozmnožili jednoho z největších orlů světa. Jedná se o orla východního, který žije v poměrně malé populaci na dalekém východě v oblasti Kamčatky.
3: Keďže populácia týchto majestátnych vtákov je zraniteľná, pozore boli aj týmy odborníkov. Pár týchto orliakov priviedol na svet 2 mláďatá v Košickej zoo a vzorne sa o nich stará. Išlo o mimoriadne náročný proces. Samec totiž musí dospieť a musia sa aj spolu naučiť žiť párovo. Rodiči boli aj sú počas odchovu pomerne agresívni a strážia si mláďatá. Keďže ide o jedného z najväčších dravcov na svete, pohybovať sa v ich blízkosti hniezda je tiež nebezpečné. Josef Balko, Rádio Impuls, Košice.
1: Tenista Jiří Lehečka se v Mexiku představí s novým trenérem. S Francouzem Frederikem Fontánem aktuální česká tenisová jednička zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open, a to na turnaji v Los Cabos. Lehečka se po Wimbledonu, kde postoupil do osmifinále, rozešel po 8 letech s trenérem Michalem Navrátilem. Pod jehož vedením se dostal do světové špičky. Je po zprávách 9.04 a vysílá Vlasta.
4: Přebírám, jdeme na to! A mám dobré zprávy, protože už za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy a věřím, že se trefím do jedné chráněné dílny, kde to bude velké překvapení.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Miloňoví kolegové na rádiu Impuls.
1: A myslím si, že je ten nejlepší čas, abychom hráli pro milionové kolegy. Kam jsem se dovolal?
2: Dobrý den, tady Přelouč, chráněná dílna.
1: Přelouč, chráněná dílna, ale s kým mluvím?
2: Paní Iveta.
1: Paní Iveto, dobrý den. Pro koho chcete zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát opravdu pro nejúžasnější, nejbáječnější kolegyně. A asi hlavně pro tu jednu, která měla být narozeniny.
1: Mm-hmm.
2: Která si to zaslouží taky hrozně moc, protože jsou úžasný, opravdu.
1: Takže voláme zpětně k narozeninám.
2: Ano, ano. A je to pro Andrejku Vaňurovou.
1: Ano. A co jí popřejeme? A proč je to milionová?
2: Proč je milionová? Protože je to zlatíčko naše. Tak když není práci, tak není sranda. Takže asi tak.
1: Perfektní, mně to stačí. V jednoduchosti je krása. Řekla jste to úžasně. A ještě jedna otázka, kterou dávám vždy. Registrace na www.impuls.cz byla jednoduchá?
2: Určitě snadná, jednoduchá, určitě.
1: Skvěle. Těším se brzy na viděnou a naslyšenou.
2: Taky, děkuji, naslyšenou.
1: Mějte se.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.
3: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Dohrávám 7 pecek v kuse a bez reklam. Tohle jsou Andy Bell a Vince Clark, tedy Erasure s hitem Always. Chcete-li hrát pro své milionové kolegy, tak můžeme to zase zprodukovat na zítřek. Stačí, když se zaregistrujete na www.impuls.cz, ale to podstatné, musíte mít kolem sebe někoho, kdo je drahokam. Kdo se s vámi v práci podělí o svačinu, kdo vám pomůže a kdo vás podpoří. Takovým lidem říkáme milionoví kolegové, tak jim pojďte zítra zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam. Registrace www.impuls.cz dodávám. Dnes ráno jsme opět hráli a ve hře Halo tady Impulzovi se po více než 20 letech, opravdu po 20 letech, usmálu štěstí na posluchače Pepu z Brna.
1: Tak.
0: Fanfára pro vás!
2: Juhu! Je, děláte srandu, po 21 letech.
3: Tak bylo na čase, ne? Vždyť jste s náma zestárnul.
2: No kurňa.
3: No kurňa, teď já taky s tím rádiem stárnu. Pepo, Pepo! No, vítejte ve vysílání a máte 10 000 korun, je to pravda, nezdá se vám to.
0: A to se vyplatí, hrajte s námi, registrujte se rovněž na www.impuls.cz a nebo přes naší aplikaci a můžete se radovat třeba i po intervalu, který je dlouhý víc než 20 let. Za chvilkou Emma Smetana a Richard Miller, tahle jedna vteřina a věřím, že se budete jistě zajímat, co nabízí kalendář pro dnešní den pro 28. červenec. Už za chvilku.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
5: Radio Impuls. Radio. My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Pasty Korce.
1: Dnes máme 28. července. To znamená, že 90. slaví spisovatel a politik Milan Uhde. Před 135 lety zavítali na Petřínskou rozhlednu v Praze první návštěvníci. Velké výročí si ale připomíná také letecký průmysl. Před 50 lety americký špionážní letoun Lockheed Blackbird překonal rychlostní rekord mezi letadly pilotovanými v atmosféře. Nad Kalifornií se proháněl tempem přes 3,5 tisíce kilometrů za hodinu. A z Ameriky si vezmeme ještě jedno výročí. Do studia ho přináší reportér Tomáš Zemánek. Tome, dobré dopoledne.
2: Hezký den a vezmeme si ho doslova, protože před 440 lety jsme si ze zámoří vzali brambory. Přivést je měl Sir Thomas Harriot z Kolumbie do své domácí Anglie. A to mělo odstartovat jejich cestu mezi základní gastronomické ingredience celosvětové kuchyně. Aspoň takhle to říká jedna teorie, která už zůstává spíš pověrou. Právě kvůli ní ale dneska můžeme narazit na připomínku domnělého výročí. I ten skutečný příběh brambor je ale zajímavý. Do Evropy je dostali už dříve Španělé, na našem kontinentu ale zprvu rostly spíš na okrasu, jako léčivá bylina nebo krmivo pro zvířata. Když pak kuchaři přišli na to, že si na nich mohou pochutnat i lidé, začali je jako specialitu servírovat těm bohatým. O masové rozšíření na talíře obyčejných lidí se zasloužili až hladomory, kdy právě tahle potravina ukázala své kouzlo v jednoduchosti pěstování a vysokém výnosu. A když zlé časy pominuli, lidé už si je v jídelníčcích ponechali. Z jídla bohatých přes jídlo chudých, po stovkách let šlechtění jsou brambory jídlem všech. Teda aspoň ty běžně dostupné. I brambory už totiž mají své luxusní a drahé odrůdy. Králem je La Bonotte z francouzského ostrova v Atlantiku, která se hnojí výhradně mořskou trávou a za kilo dáte skoro 13 000 korun. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Tomáš Zemánek, náš dnešní král bramburek, děkujeme, skvělá reportáž a fantastické připomenutí toho, co je běžnou součástí našeho života. Teď už Jaromír Nohavica, Milionář.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.
4: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

draky jedem kysy. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Chtěl bych sedět v tom jídelňáku a poslouchat ty kity, co tam valí v rámci písničky Milionář Jaromír Nohavec a písnička Simplezovic Krabičky. Dál doprava hodně ucpaná je východní část Prahy v obou směrech v úseku Štěrboholi Černý most. Další muzika Shania Twain anebo Lucie. No a pojedeme na výlet za Donaldem a víte kam.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci, Global Assistance a teď právě Kuba Tilšar. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. V Praze počítejte s dlouhým zdržením v přerušovaných kolonách v obou směrech v úseku od jižní spojky od Štrbohol po D10. Ucpaná je také Novopaská ke Kbelské. Na jižní spojce směr Barrandov u Kačerova se již situace zlepšila. Policisté nehodu došetřují, kolona ale zůstává na 5. května do centra od Chodova. Na Pražském okruhu se jede pomalu od D1, konkrétně v úseku Jesenice-Barrandov. V obou směrech také na Chomutovské D7 u letiště. Ucpává se kvůli zúžení úsecká D8 do centra před exitem 18 na Mělník. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vázne doprava u exitu 21 na Benešov a na cestě z Moravské Třebové na Litomyšl za Kotlířovem stojí porouchaný kamion. Doprava tam zpomaluje. Z Global Assistance Kuba.
1: Tahle doprava ještě není u konce. Na drátě je jeden z našich dopravních agentů. Tak koho mám na druhém konci? Ahoj.
3: Toulavej Charlie, zdravím Impulzáky a Vlastíka zvlášť. Třemošná u Plzně, díky té objížce je tam sundaná rychlost na 30, jo? U té pumpy stojí měšťáci. Bacha, ona fakt ta 30 jako je docela problém udržet, jako čau, čau.
1: Co udržet? 30 je zrádná, to je podpásovka. Čárlíku, děkuju moc, jeď opatrně, kamaráde. Ať se daří, jak to všechno funguje, 605 222 007 nebo volejte přes naši aplikaci. Pro vás, kteří teď ladíte Impuls, další muzika.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Ka-ching.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Lucie a Amerika, za chvilku zprávy na vlnách Rádia Impuls a v nich mimo jiné informace o tom, že schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami korun. Více Iva Horáková společně s Vítkem Zábranským. Já mám pro vás informace o počasí. Během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách 19. Hezký den a dobrý poslech naší rozhlasové stanice. My jsme Impuls.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Za deptání kolegu dostala úřednice padáka. Na sucho nadávají ryby i rybáři. Na Moskvu útočily ukrajinské drony. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život.

0: Je rozhodování vázán názorem Nejvyššího soudu. Žena, která dostala výpověď, nezdravila, o kolizích mluvila jako o bahnu a odpadu. Kauzu sledují Novinky.cz. Horké počasí trápí ryby i rybáře. Například v Litomyšli museli kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Většina rybníků je bez běžného přítoku vody, což situaci zhoršuje. Ředitel rybářství Litomyšl Michal Brichta mluví o obrovském deficitu. ČTK řekl, že většina rybníků je ve stavu, v jakém bývají obvykle až na konci srpna. Nedostatek vody je vidět třeba na Svitavském rybníku. Hladina tam klesla o více než metr oproti běžnému stavu. Rybáři proto museli předčasně napnout pruty a sítě, aby ryby neuhynuly. Špatná situace je i na jižní Moravě, k řešení jako na východě Čech, ale ještě zatím přistoupit nemuseli. Velké rybníky mají vody dost. Ještě pohled na sever Čech, kvůli nízké hladině je dočasně zakázen rybolov na nádrži pod 1. májem na Teplicku. Do modlanské nádrže zase umístili provzdušňovací techniku. Loni tam uhynuli 4 tuny ryb. Důvodem byly vysoké teploty a nedostatek kyslíku. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: V Česku přibývá porušování mezinárodních sankcí. Počet roste od začátku ruské invaze na Ukrajině. Podle údajů vrchního státního zastupitelství v Praze bylo dosud obviněno 8 lidí a 3 právnické osoby. 2 další lidé jsou před soudem a 1 člověk byl za tento trestný čin už odsouzen. V podcastu Odkryto.cz to uvedl vrchní státní zástupce v Praze Zdeněk Štěpánek. Práci našich úřadů komplikuje to, že s nimi příliš nespolupracují ruské úřady. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. ČTK a České televizi to řekl premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. S českými prázdninami Rádia Impuls jsme tento týden na Vysočině. Speciální vysílání představuje rodinné firmy a lokální produkty. Reportér Tomáš Kabát tráví dnešek ve Škrdlokovicích na Žďársku. Tomáši, ahoj.
3: Ahoj, dnes se o něco detailněji podíváme na výrobu ručně tvarovaného skla. Navštívím rodinnou mikrosklárnu pana Lukáše Wernera, jehož ruce opracovávají výrobky od rozstavené hmoty až po finální tvar. Jeho sklo vzniká tradičním hutným způsobem. Vyrábí dekorace, sklenice, nádoby i dárkové předměty. Sklářský mistr nás zasvětí do svého umění ve všech mých dnešních prázdninových vstupech. Nejen vyprávění, ale taky atmosféru dílny vám přinese Tomáš Kabát.
0: Ukrajinci provedli úder v srdci Ruska. Ukrajinské drony totiž zaútočily na Moskvu. Letiště v ruském hlavním městě okamžitě přerušila provoz. Na moskevskou oblast mířilo přes 390 dronů, uvádí starosta Moskvy Sobjanin. Informace o možných zraněných a mrtvých nejsou zatím dostupné. Bešiktaš Istanbul přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Muhammada Salaha. Rozhovory se podle klubového šéfa zasekly na finančních požadavcích, které měl hráčův agent. Fotbalový Bešiktaš podle neoficiálních zpráv nabízel Salahovi v přepočtu 290 milionů korun ročně. Bešiktaš Istanbul může být soupeřem fotbalistů Hradce Králové ve 3. předkole Evropské ligy. Zprávy končí 4 minuty po 10. a vysílá Vlasta Korec.
4: Já se ještě vrátím k té poslední zprávě. Hráči to dobře umí s míčem a agenti s čísly. Vše je tak, jak má být, každý je na svém místě. Ivi, hezký den.
0: Ahoj.
4: Program je nabitý, máme toho dost, za chvilku vyrazíme s úsměvem, i když my jezdíme s úsměvem neustále a s Jirkou Kolbabou letíme do Švédska.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a jojo band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Jezdím s úsměvem. Náš projekt Úsměvavý jezdící pokračuje. Do vysílání se hlásí kolega Petr. Ahoj Peťo.
1: Buďte zdrav a Vlastíku a pozdraveně buďte i vy posluchači rádia, včetně dopravních agentů. Dopravně bezpečnostní projekt Jezdíme s úsměvem dnes s úsměvem vyráží k vám a veze hned několik skvělých odměn pro zodpovědné, kteří přijedou za mnou na čerpačku OMV jako první v té odpolední půlhodině, tedy po 14. hodině. A jsou to tradiční odměny jako tankování na rok, tankování na měsíc, káva Viva na měsíc, potom kupony domečky, body do apky, MyStation a další a další. U tebe, Vlasto, ale mohu naše posluchače správně naladit. Možná bych spíš použil slovo napovědět. Tak dneska jedeme do města, kde, představ si to, žijí naši moderátoři, třeba Honza Daněk nebo Vládě Roš a vlastně i já. Jasně, máme ve znaku pouštní zvíře a jméno toho města znají lidé vlastně po celém světě. Tak to si myslím, jsem byl hodně otevřený nápovědi a ano, právě tam se uvidíme. A kdyby to přece jenom nestačilo, pak bych ještě doporučil další nápovědu, včetně soutěže o 500 na cokoliv u OMV za jednoduchou otázku. Tak zůstávejte a popolední buďte u rádia Impuls a zapojte se do soutěže o 500, pokud dneska nebudete mít cestu do města, kde mají ve znaku pouštní zvíře. Tak se těším po obědě na vás spolu se soutěží s OMV na rádiu Impuls.
0: Skvělá práce, skvělá práce. Já jsem v tom městě dokonce hostoval v divadle, pár let jsem tam hrál, hraju tam dobře divadlo. No a já už napovídat nebudu, já to pochopil. Hned dneska jste dal jednoduše prázdninově, to se mi líbí. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství. Kolonu čekejte na D1 za exitem 56 na tahu Brno-Praha. A prosím pěkně, jestliže rádi slyšíte takový ten svěží závan horkého vzduchu z rádia, tak poslouchejte, protože se za několik málo okamžiků ozve Agent B.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda komplikuje provoz na D1 na 50. kilometru směrem z Brna na Prahu. Kolona popojíždí v úseku od 55. kilometru D1. Silný provoz sledujeme na pražském okruhu v úseku Štěrboholí Černý most k Beli. Kolony jsou v obou směrech. V hlavním městě zůstáváme, hlásí se náš dopravní agent. Halo, kde jsi?
2: Pozor, kdo jede v Praze od Barandňáku směr Kuchle, tak Kuchly, kousek za Hornbachem, na pravé straně, měřej rychlost a mají tam docela rojení.
1: Ano, no prosím pěkně, děkuju za tuhle informaci, no a teď prosím volume doprava. Přesouváme se do Prostějova a volá jeden z našich nejvěrnějších. Ano, je to B.
3: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že policejní filmaři dnes v Prostějově chystají velké natáčení. Tak dávejte pozor, abyste jim nemuseli dělat klapku. A ještě bych chtěl říct Vlastíkovi Korcovi, protože dnes je tak smutný, že nejenom ho mají rádi posluchačky, ale také posluchači. Všechny vás miluje, agent B.
1: Speciální pozdrav. Zdravení pro agenta B.

0: Já bych se přál v sobotu další skvělý živák. No a jestli k létu něco patří, tak je to pohoda a muzika, protože na Impulzu žijeme českou muzikou, máme pro vás další skvělý víkendový živák. V sobotu večer bude hrát jedna skvělá, má velmi oblíbená parta Jojo Band. Zazní Rybitví, Kladno, Karviná, Jo, já jsem Srapa, další známý pecky. Tak prosím pěkně, v sobotu od 8 hodin nenechte si ujít živák kapely Jojo Band. Už za chvilku k Single X a Puberťák a potom cestování po zemi tří korunek do Tré Kronor se vypravíme společně s Jirkou Kolbabou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, dobré dopoledne, hoříme nedočkavosti a jsme zvědaví na další švédské inspirace.
2: Hezké dopoledne, Vlasto. Švédsko, podobně jako ostatní země severozápadní Evropy, je mimo jiné proslulé značenými stezkami. Trekaři si tady užívají divokou severskou přírodu a velmi propracovanou infrastrukturu, systém značení, jsou tu letní trasy, oranžové pruhy značí ty letní trasy, bývají na stromech nebo na kamenech a také v rašeliništích a podmáčených oblastech instalovali dřevěné lávky a chodníky, takže aby usnadnili prostup tou krajinou. Zimní trasy jsou pak značeny takovými červenými kříži na kůlech. Často jsou vytyčeny přes rašeliniště nebo jezera, to znamená, že v létě se nedají využít nebo nedají využít plně a pak se pochopitelně musí využívat i jiných možností. Švédské hory, takzvaný fjord, nabízejí mnoho tras různých délek, někdy na pár hodin a někdy i také mnoha denní. Taková královská cesta je dlouhá 440 km. A nejvíce treků zcela přirozeně jsou potom kratší. To jsou několika hodinové výpady z měst a vesnic do volné divoké přírody. Potkal jsem na nich neuvěřitelné množství lidí. Rodiny s dětmi, také se psy, vždy pochopitelně na vodítku. STF, takzvaná švédská turistická organizace, tak ta zbudovala velké množství horských chat, říkají jim Fjällstugor, bývají tak 10 až 20 kilometrů od sebe. Ty větší hotely bývají často na začátku a na konci těch různých slavných tras. Přes jezera někdy přepravují, představ si, veslice zdarma, ty návštěvníky přírody, a někdy motorovým člunem za poplatek. A výstup na Sunfields, tak ten popíší po písničce.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, jaký máš zážitek z treku ve Švédsku?
2: Než popíši můj vstup na Sandfjord ve stejnominém národním parku, připomenu další informace, že švédské právo dává milovníkům přírody obrovskou svobodu a stanování kdekoliv je zdarma a v některých národních parcích také dokonce a sbírání lesních plodů a hub je tady přirozeně volné, ale každopádně nesmí se tady nikde rušit a ničit a nic odnášet. Jsou to jasné pokyny, které většinou lidí velmi dobře a striktně dodržují. V provincii Härjedalen ve středozápadním Švédsku v kraji Jämtland u města Hede se do výšky 1276 metrů nad mořem týčí horský masiv. Jmenuje se Sonfjället a vystupuje z okolních lesů. A v dávné historii věřila voda stajících ledovců takové strmé kaňony a rýhy. Je zde mnoho balvaňovitých polí, kamenopádů. Však jsem v jednom takovém bohužel byl nemehlo a způsobil jsem si distorzí kotníku a spadl jsem do kamenu a trošku jsem se pohmoždil. Co se dá dělat, jsem nemehlo, ale nakonec jsem to všechno zvládl a pak jsem si druhý den kotník ovázal bobinadlem a dalo se chodit. V historický národní park je vyhlášeným místem pro medvědy, losy, rysy, rosomáky i vlky. A v nejnižších partiích při sestupu jsem nakonec vyfotil solidní snímky absolutně krásných majestátních sobů s velkým parožím. Ten den po absolvování více jak 30 tisíc kroků jsem pak zakončil ve stylové, takové pohádkové restauraci ve švédském Srubu. Opravdu velice drobné bylo tak v pohádce a čaj s domácím koláčem byl potom odměnou za to, co jsem předtím těch pár několik hodin absolvoval při výstupu a sestupu v tomto nádherném, divokém švédském přírodním prostředí. Naslyšenou.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Znám jednu krásnou zahradu, jedna pohádková pro vás pro všechny z Impulzovic krabičky Václav Neckář, Helena Vondráčková. Za chvilku doprava jdem na rozžhavený asfalt. Kvůli nehodě se ucpává D1 směrem z Brna na Prahu mezi 55. a 53. kilometrem.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilšar z Global Assistance.
4: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Bouralo se na dálnici D1 z Brna na Prahu na 53. kilometru. Do kolony se dojíždí na 57. Stále čekejte silnější provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 z Brna od Průhonic. Problémy zůstávají na východě Prahy, přerušované kolony čekejte na Pražském okruhu mezi D10 a Běchovicemi. Ucpaný je Pražský okruh také mezi Vestcem a Barandovem na cestě od D1 k letišti. V obou směrech počítejte s kolonami u Komorovic na trase Humpolec-Pelhřimov a pár minut se zdržíte na ústecké D8 na cestě do Prahy před exitem 18 na Mělník. Probíhají tam práce na silnici. Z Global Assistance z Kuba.
0: Děkuji, z dálnice D35 volá náš dopravní agent. Co se tam děje, halo?
5: Od Mohelnice směr Olomouc před odbočkou na Loštice a Moravačany v pravém pruhu stojí auto s defektem. Jsou tam dva lidi za svodidlama, mají tam trojúhelník, jsou v pravém pruhu, tak pozor.
0: Jasná věc, dáme si na to pozor, pravý pruh, ať se nikomu nic nestane. 605 220 2007, nebo se k nám ozvěte přes aplikaci. Teď posílám jednu Oscarovou melodii. Glenn Hansard, Markéta Irglová a hit Fallin' Slowly.

0: Never Gonna Give You Up a Rick Astley. Posloucháte Impuls, bude 11 hodin, chystáme zprávy a v nich ku příkladu informace o tom, že vodní slalomář Vít Přindiš udělal zásadní rozhodnutí o své kariéře. Více ve zprávách už za několik málo okamžiků. Dnešní počasí, přechodně až oblačno, k večeru se většinou vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách 19. Jdeme do zpráv.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Spojkou v Praze se dá znovu projet. V hlavním městě přibyla mlžítka. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Provoz na jižní spojce v Praze 4 se podařilo obnovit. Ráno komunikaci zablokovala srážka dvou dodatků.

0: hromadné přestřelce mezi dvěma skupinami. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění, mezi nimi i dvouletý chlapec.
1: Návštěvníci se ocitli doslova v křížové palbě, nevěděli, co se děje a začali z místa utíkat. Detektivové na základě stop a kamerových záznamů zjistili, že v areálu Seattle Center nestřílel osamělý útočník, ale došlo k palbě mezi dvěma skupinami. Jeden ze střelců na místě zemřel. Ve vězeňské cele je teď 15-letý mladík, který je obviněn z trojnásobného napadení a nelegálního držení zbraně. Policie dál pátrá po dalším podezřelém, veřejnost ale podle policejního mluvčího není v ohrožení. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Vydržet horka v Praze pomáhají desítky mlžítek. Pražské vodovody a kanalizace jich v metropoli provozují 50. Od května společnost jejich síť rozšířila o 3 nová mlžítka v Praze 4. Mluvčí firmy to řekl agentuře ČTK. Zařízení rozprašují vodu a tím snižují pocitovou teplotu vzduchu. V pražských ulicích mohou lidé najít hned dva typy zařízení. První z nich mlží nepřetržitě, druhý typ je samoobslužný a nabízí i možnost se napít. Tomu se říká osvěžítko. Chvíle obrovské zájmu o tato zařízení je za dveřmi. Už od zítřka meteorologové předpovídají v Česku znovu tropické třicítky. Vodní slalomář Vít Přindiš udělal zásadní rozhodnutí ve své kariéře. Od příští sezóny už nechce kombinovat závody na kajaku a kajak cross. Pro 37-letého Přindiše je to fyzicky i psychicky náročné.
3: Skáčeme z jedné lodi do druhé, z tréninku na trénink. A pro mě i ta regenerace je prostě náročnější, takže v tu chvíli už se musím něco omezovat a už to tím jako cítím, že to trpí. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok bych si vybral ten cross.
0: Vít Přindiš je čerstvým mistrem světa v kajak krosu. Na kajaku vyhrál mistrovství světa před 4 lety. Ze zpráv je to všechno. Pro další hodinu na Impulzu je s vámi ještě vlastní Korec.
4: Ano, mám tady ještě necelých 60 minut, tak si to doufám pěkně společně vychutnáme. A téma pro Aleše Růžičku. My jsme tento týden na Vysočině, trávíme tam prázdniny a Aleš vyrazil do Letče nad Sázavou.
2: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: Fantastický duet Evy Farné a Miraje, vzpomeneš si, žijeme českou muzikou a také prázdninami, teď je trávíme na Vysočině, ale za chvilku je budeme trávit tak trochu na silnicích. Kolonu vidíme na tahu Brno-Praha mezi 59. a 53. kilometrem D1. Tady je Impuls a za chvilku nabídneme třeba hit Bonnie Tyler.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.

0: gastrošef Heřman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní agent Petr hlásí důvod 5-kilometrové kolony na tahu Brno-Praha u Soutic. Petře, ahoj, povídej, co se děje na brněnské dálnici.
4: Já vyhlásím dopravní nehodu. Dálnice D1, směr Praha, 53. kilometr, menší nehoda, ale stojí to ve směru na Prahu. Tak opatrně, ahoj.
3: Péťo, děkujeme za hlášení. Kvůli zúžení se ucpává ústecká D8 mezi 21. a 18. kilometrem směrem do Prahy. Další kolony sledujeme na Pražském okruhu v úseku Lanový most, Šťarboholi, Černý most, Kbely. Důvodem je oprava Kbelské ulice. Naše dopravní hlášení bude obohat ceno o vaše informace, které můžete odeslat buď přes aplikaci, nebo číslo 605 222 007. A co si budeme povídat, na vaše hlášení, to je koření té naší dopravy a navíc je to vždy aktuální a okamžitě z místa.

0: A upřímná muzika Bruce Springsteena. Říká se tomu dělnický rock. Born in the USA, taková lehce nacionalistitno. Zase, aby to někdo nepochopil jinak. Prostě skvělá pecka, mi se to moc líbí, ty kytary. To, co do toho ten Bruce Springsteen dal, geniální. Born in the USA. Pojďme udělat radost lidem, kteří si to zaslouží. Jestliže máte kolem sebe milionové kolegy, přátelé, známé, kamarády, tak zkuste udělat jednu jedinou věc, zkuste jim netradičním způsobem poděkovat za to všechno, co vám dělají. Poděkujete prostřednictvím 7 pecek v kuse a bez reklam. Ty hrajeme každý den po 9. hodině dopoledne. No a jak se to dozví? No vy prostě zanecháte kontakt na www.impuls.cz a já se vám ozvu. No a pak společně si zavoláme a pošleme do světa to velké skvělé přání pro skvělé lidi. A to mám rád. Stejně jako Meky Žbírka už za chvilku u nás.
1: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. Celý tento týden se v rámci našeho prázdninového speciálu věnujeme Vysočině. Cestuje po ní také náš zuřivý reportér Aleš Růžička. A Alda se dnes přihlásil z Letče nad Sázavou. Aldo.
2: Ledeč nad Sázavou je město na Vysočině, které má necelých 5000 obyvatel a jeden hrad. Kastelánem tady je Luděk Šíma a ten mi řekl, jak přišli k jejich bílé paní.
3: Je to naše Žofie. Je to takový náš patron, který nám hlídá hrad už od 16. století v začátku a došlo tady právě k velkému neštěstí, kdy se propadly stropy a sama Žofie a její dva synové se propadly a zemřeli. A od té doby je to takový ten hradní dobrý.
4: Jak se stane, jako tady usázali dole, to bylo nějaký zemětřesení, nebo co, že spadnou stropy, rozumíte?
3: Ne, je to víc prozaický, prostě taneček. Rozhodně vybrovaly se stropy a vlastně ten tlak, ta statika povolila a ty stěny se rozjeli a propadly se stropy dolů.
4: Při zábavě?
3: Při zábavě, ano.
4: Tak ta tragédie je teda podtržená na druhou, opravdu?
3: Ano. Přežil jediný vlastně manžel, pán a jeho dcera Markétka, která dál táhla tu linii toho rodu.
2: Navíc na hradě se natáčely slavné pohádky jako Anděl Páně 2 nebo Čertí brko. A právě k tomuto natáčení tady je i stálá výstava. Tak nezapomeňte si na Vysočině naplánovat zastávku v tomto krásném hradu v Letči nad Sázavou. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře? U nás nejlíp.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Kačáci, legendární pecka Někdy příště. Jako písnička z Impulzovic krabičky. Ne, někdy příště, právě teď vám pošlu aktuální dopravní zpravodajství a bude to poslední doprava dopoledního vysílání. Krokem to jde na pražské jižní spojce mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Koukneme na místo a taky předám službu, ještě se trošku zaradujeme.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel. Má mademazel Žizel.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance. Haló.
3: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Momentálně máme dobré zprávy z D1. Na 56. kilometru od Brna na Prahu již dopravní nehoda nepřekáží a kolony se tam téměř rozjely. Z Prahy do Brna vázne doprava kvůli zúžení na 147. kilometru u Velkého Meziříčí. Tradičně čekejte fronty v obou směrech na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova u Komorovic. Pozor za Valašským Meziříčím na Nový Jičín u Krhové. Nákladák tam skončil v příkopu. Pomalu pojedete obou směrně na cestě z Mělníka na Slaný, konkrétně u Nové Vsi u D8. Zbrzdíte se obou směrně na východě Prahy, konkrétně na Pražském okruhu u Černého mostu a na Novopatské ke Kbelské. A ucpaná je také jižní spojka od Spořilova po Lanový most. A kratší zdržení naberete na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova na úrovni Kněževsi. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuji za hlášení 605 222 007. Za chvilku se ještě zaradujeme z životních drobností, ale důležitých, které nám tvoří radost v životě. Ale co pak chystá Honza Benešovský do odpoledního proudu vysílání Impulzu? Ahoj kamaráde.
4: Krásný dobrý den. Já vím, že odborník na vtipy si tady ty, Vlastíku. Já jsem slyšel jeden vtip, hanebný, od kterého bych se rád dopředu distancoval.
0: No, ale pojď do toho.
4: A zní to takhle. Vysočina, to je dálnice a brambory.
0: Ale prosím,
4: jo, to se, není to pravda.
0: Není to pravda. Já jsem z Vysočiny.
4: Tak, a to chci říct. Proto taky jsem si udělal takový disclaimer, jak se říká, distancoval jsem se od tohoto vtipu hned raději dopředu. A že to není pravda, my dokazujeme v podstatě každou hodinu našeho vysílání v tomto týdnu, kdy jsme začali objevovat krásy Vysočiny. Tomáš Kabát, tvarované sklo, to bude dnešní téma. Tomáš se připojí zhruba za hodinku do našeho vysílání.
0: Výborně, ale my z Vysočiny se tomu jen zasmějeme a řekneme,
4: přesně,
0: přidej další.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tohle je výsledek jedné hudební rovnice, kdy se dvě známá jména dají dohromady a stojí to za to. Lady Gaga a Bruno Mars. Ladíte Impuls, dopolední vysílání spěje ke svému závěru, no a já bych rád připomenul, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás, posluchače Impulzu, vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroá, která se zajímala o to, kdo vám naposledy byl k ruce.
1: Kdo vám naposledy jen tak pomohl?
2: Vietnamec kousek od našeho bydliště, který mi odpustil 7 korun za plechovku liči s tím, že mu to přinesu druhý den.
3: Naposledy mi pomohla mamka, když jsem včera vařila v oběd a nevěděla jsem, jak ten recept přesně zní, takže jsem jí volala, aby mi poradila.
1: Kdo vám naposledy jen tak pomohl?
4: Jo, pomohl mi brácha, když jsme čistili odtok ve sprše, tak mi pomohl, to bylo fajn.
0: Mějte se skvěle.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré poledne. Velké sucho trápí východ Moravy. Jak se to projevuje, řekne v poledních zprávách náš reportér Jan Čada. A já můžu dodat, že na zlepšení to nevypadá. Předpověď na zítřek slibuje jasno nebo polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu jsou plné letní hudby.
2: A ve středu si můžete vosolit rádio o trochu víc.
1: Letní hity v devadesátkách.
2: S čím jste vyrůstali vy?
1: Kolik

0: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
1: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.

0: Olomoucku. Radnice byla pak několik dní pro veřejnost uzavřená. Úředníci tehdy nemohli vydávat nové osobní, řidičské ani cestovní doklady. Nebývalé sucho trápí východ Moravy. Projevuje se to podle našeho zpravodaje Jana Čady v korytech řek, nebo také na zahradách a v sadech. Honzo, dobré poledne.
1: Suchu zmar, jinak dobrý den. Třeba v řece Moravě jsou nejnižší průtoky, kam až paměť nás, pamětníků, dosahuje. Už se počítají jen v desítkách centimetrů. Zahrady, spoušť a spíše poušť. Mimo jiné snad jen Bůh sucha ví, proč nezrají například rajčata. Lesy jsou tak vyprahlé, že se houby na východě Moravy naprosto stydí ukázat a potence požárů se prudce zvyšuje. Navíc přichází další vlna obřích veder a arci sucho bude určitě kulminovat. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Karlovy Vary chtějí uspořit na opravě Chebského mostu. V současnosti se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historické stavby. Náměstek karlovarské primátorky Lubomír Kovář potvrzuje, že město se opravdu snaží projekt zlevnit. Původní návrh tak podle něho projde změnou.
2: V podstatě jsme vyhodili UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili. Malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS.
0: Chebský most patří v lázeňském městě k nejvytíženějším. Karlovy Vary počítají, že stavební povolení by mohly mít na konci příštího roku. Náklady mají být zhruba 350 milionů korun. Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo silné zemětřesení. Podle předběžných odhadů přesáhla síla otřesů 7 stupňů. Podle agentury Reuters to oznámila japonská meteorologická agentura, která následně vydala varování před tsunami s možnou výškou až 1 metr. Agentura AFP informovala, že úřad následně varování zrušil. Žezlo francouzského fotbalu svírá Zinedine Zidane. Francouzskou reprezentaci přebírá po Deschampsovi. Trenérem týmu bude Zidane minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54-letého rodáka z Marseille představila jako nového kouče na dnešní tiskovce francouzská federace. Zidane získal s národním týmem coby hráč v roce 1998 světové zlato. O jeho trenérském nástupu k týmu se mluvilo už delší dobu.
3: Posloucháte Radio Impuls, české prázdniny pokračují na Vysočině. Celkem by mě zajímalo, jestli se to povede sladit i s jezdním úsměvem. Kolega Petr Berka za chvilku vyhlásí otázku pro dnešní den a určí směr. Honza Benešovský u mikrofonu.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
3: Radio Impuls. Radio. A se mnou muzikanti, kapela Elán, potom Tereza Mašková.

0: Rádio Impuls, žijeme muzikou, což potvrdíme zase za malou chvíli písničkou Baroko. Richard Miller s Anou K. No a teď se hlásí náš kolega Petr Berka, velvyslanec Úsměvu za volantem.
1: Ahoj. Hezké odpoledne všem. Jsem dnes na cestě k vám. Máme tu další výjezd projektu Jezdíme s Úsměvem a já pevně věřím, že i vy jezdíte s Úsměvem, nebo aspoň budete. A pokud si někdo z vás vytáhnete nějakou hezkou odměnu, třeba tankování na rok nebo na měsíc a další ceny, tak vám ten úsměv z tváře jen tak nezmizí, ani když pojedete okolo čerpaček s aktuálními cenami pohonných hmot. Teď bych začal takovou, řekněme, rozcvičkou. Dáme si soutěž o 500 korun českých čerpačkám OMV na cokoliv dle vlastního výběru. Dneska se zaměříme na kávu Viva a její původ. Tak pojďme k věci, zeptám se na to, odkud Viva, tedy káva Viva, která se prodává na čerpačkách OMV, vlastně pochází. Pište na náš WhatsApp, číslo je 605 222 007 a kdo bude první, s tím se taky uslyšíme za pár minut na Impulzu. A ještě dodám, že malá nápověda je tradičně i v aplikaci MyStation.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vázne doprava na V1 u Velkého Meziříčí. Mezi 49. a 48. kilometrem směr Brno. Krokem to jede také na D2, typicky na příjezdu do Brna od Bratislavy mezi 6. a 1. kilometrem. Další fronty vidíme v Praze na trase Smíchov Černý most, v úseku mezi Záběhlicemi a Štěrboholy. Doprava se vleče také mezi Běchovicemi a Kbely na cestě ze Štěrbohol do Letňan. My přivítáme, když nás doplníte nebo upřesníte, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo klidně pídio po staru zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, odpolední program.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Posloucháte Radio Impuls, pořad je s ním s úsměvem. Odkud pochází káva, která se prodává na čerpacích stanicích OMV? To je dnešní otázka za 500, nebo přesně řečeno odpověď bude za 500. Iveto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já to ještě jednou zopakuju, ať je v tom jasno. Odkud pochází káva, která se prodává na čerpacích stanicích OMV?
1: Je to Viva Cafe.
0: Viva Cafe, je to tak? Dneska to chtělo skutečně podívat se na nápovědu do aplikace MyStation, protože tady přicházely odpovědi Brazílie, Kolumbie, to je klidně pravda, ale takhle zněla správná odpověď, jak jste to řekla. Ještě to necháme prověřit, dnešním rozhodčím je Petr Berka.
2: Ahoj, nikam jsem neodešel, všechno poslouchám. No, jak jsem říkal, nápověda v aplikaci MyStation zněla koukni na náš Instagram. To samo o sobě ještě moc nenapovídá, pokud někdo Instagram třeba nemá, ale správná odpověď je z Viva Cafe. No. To nejlepší kafe, které si můžete dát i vy jedině na čerpačkách OMV. Tak ano, 500 korun je vašich a já vám gratuluju.
0: Trošku chytáček dneska. Tak gratulujeme, Iveto. Mějte se hezky, poslouchejte Impuls, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Petře, jsi tam?
2: Jezdíme s úsměvem. Ano. Dnes jede do města, kde bydlí i někteří naši moderátoři. Honza Daněk, Vládě Jaroš nebo i já. Ano, jedeme do města, které má ve znaku pouštní zvíře a jedeme do města, které znají všude po celém světě. Sem vezeme komplet všechny odměny, jako tankování na rok, tankování na měsíc, káva Viva na měsíc a tak dále. Jediné, co po vás budu chtít, je, abyste přijeli po mé výzvě jako první na vybranou čerpačku OMV. Jaká to bude, dneska prozradím po 14. hodině. A taky je třeba, abyste měli v telefonu aplikaci MyStation, což je vlastně jediná podmínka. Tak s kým se dneska uvidím? Nezapomeňte, po 14. se vám ozvu a dopravním agentům Rádia Impuls přeji šťastnou cestu. Honzo, tobě hezké vysílání.
0: Děkuju. Já můžu doplnit ještě jednu nápovědu a ta zní, je to město, kde nebydlí Vlastakorec.
3: Vtip Vlastakorce. Zajímavý e-mail. Ahoj, tady královna Alžběta II. Žiju a mám se dobře. Zprávy o mé smrti jsou spiknutí mého syna Karla. Píšu z jiného profilu, protože se bojím, že Karel sleduje internet. Potřebuju 8000 korun, abych si koupila lístek do Londýna a získala zpět trůn. Až se vrátím, všechno ti vrátím, dám ti titul lorda a adoptuju tě. Prosím, ber to vážně.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls. Dobré odpoledne, za chvilku česká klasika z Impulsovy krabičky nám bude zpívat Marie Rotrová.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Celé léto, celé Česko. Křížem krážem stačí poslouchat v rámci našeho prázdninového speciálu. Se zaměřujeme na lokální řemeslníky a jejich produkty. Tento týden jsme na Vysočině, právě teď míříme na Žďársko, kde reportér Tomáš Kabát poznává krásy výroby skla. Tomáši.
2: Nacházíme se ve Škrdlovicích, přeju dobré odpoledne. Pan Lukáš Werner má sklárnu přímo v rámci svého domu, respektive v garáži. My teďka vcházíme, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Na co všechno se díváme? Já poznávám tady pec.
3: To srdce vlastně té každý sklárny je ta sklářská pec. Tohle je takzvaná lídrhouska. Je to komplet i s chladící pecí, která se nachází vlastně nahoře. Využívá se i částečně odpadní teplo z té pece, která vyhřívá vlastně tu chladící komoru. Je to vlastně nezbytná součást výrobního procesu, to chlazení, a řekl bych možná jedna z nejdůležitějších částí. Až mám všechno vyrobený, tam sepnu program a pomalým chlazením, pomalým odstupem té teploty se vyruší takzvaný pnutí v tom skle.
2: Je zajímavé, že se tomu říká pec, když to chladí.
3: No, při výrobním procesu je tam 500 stupňů a pak vlastně odchází ta teplota po nějakým pravidelným seskoku a říká se tomu chladící pec, i přestože tam je 500 stupňů.
2: Co tady máte dále?
3: Je to jedno z mála řemesel, který vlastně za ty tisíciletí, protože to sklo se datuje někdy kolem těch 5000 let, tak vlastně je to neměný maximálně, že se mění materiály. Takže my dneska tadyhle vlastně před náma stojí takzvaný korítko, v kterým se nachází voda a probíhá vlastně tam chlazení těch svaláků a těch kolí, které se používají na to zpracování. Máte zrovna svalák.
2: Taková nabíračka.
3: Pisovně se tomu říká svalák, jinak skláři většinou tomu říkají burbulec.
2: Ta voda má...
3: Ta vlastně to chladí, když se to sklo dotkne toho mokrého dřeva, tak se tam vlastně vytvoří mikrovrstva páry, která i to sklo zároveň krásně vyhlazuje do hladka.
2: Sklář Lukáš Werner je teďka u mikrofonu Rádia Impuls. Není vám horko takhle v létě obzvláště?
3: No, trošičku v létě je to malinko nevýhoda, ale zase se člověk o to víc těší na zimu. My děláme většinou v šortkách, v tričku, jo, když si člověk odběhne do obchodu, tak vypadá jak blázen v zimě, jo. Že v těch šortkách, tam to je výhoda sklářství.
2: Sklář Lukáš Werner, já prozatím děkuji a my se spolu přihlásíme zase za hodinu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy

0: Marie Rotrová. Za chvilku přepneme na slovenštinu s kapelou Tým. Dáme si slavnou reklamu na ticho. Ovšem teď míříme do provozu, trochu se nám ucpává ta jednička u Velkého Meziříčí směrem z Prahy na Brno. Upřesníme v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Marta Rafajová z Global Assistance, tedy za profíky.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se jede pomalu v úseku téměř 4 km před omezením na 147. kilometru u Velkého Meziříčí. Ucpaný zůstává příjezd do Brna ze Slovenska po dálnici D2 od 3. kilometru. Na konci kolony navíc došlo k nehodě. Zdržení narůstá na 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem za Hrušovou. Obou směrně se zdržíte kvůli zúžení před Jihlavou u Střítéže ve směru z Havlíčkova Brodu. Přerušované kolony zůstávají v Praze na trase od jižní spojky od Spořilova přes východní spojku kolem Černého mostu po Novopatskou ulici. Zdržení je na průjezdu Náchodem ve směru z Polska na Jaroměř a na cestě od Chebu k D5 se za obchvatem Plané komplikuje průjezd nehoda osobního auta s dodávkou. Z Global Assistance Marta.
1: Děkujeme, pokud chcete patřit do našeho dopravního týmu, tak se musíte občas ozvát z terénu, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolat na 605 222 007. Zrovna teď máme postřeh z brněnské dálnice, co se tam děje?
3: Dálnice D1 z Brna na Prahu 29,5 km. Je tam sice v podstavním pruhu na kamionu, ale mění kolo, takže opatrně.
1: Děkujeme moc. Telefonát klasický. Na něm můžeme krásně demonstrovat, že lepší je to přes aplikaci, minimálně tedy zvukově. Tak stahujte zdarma z App Store nebo z Google Play, pokud ještě nemáte v mobilu. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, čekají nás zase super tropy. Viděl jsem odhad, že by mohly padnout i 40. No tak uvidíme, Lenka zpracovává meteorologické informace do zpráv na 13. hodinu. Já předešlu výhled na zítřek. Má být skoro jasno, nebo jasno? A ano, ohřejeme se už zítra. Teploměr má ukazovat 29 až 34 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Do Česka míří další tropy. Ústecký soud se vrátí k tragédii ve Vejprtech. Uganda oznámila konec epidemie eboli. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Teploty v Česku nám připomenou tropy. Od zítřka budou stoupat nad 32 stupňů. Nejdřív dorazí horko hlavně na jih Moravy a do středních a severozápadních Čech. Ve čtvrtek a v pátek budou tropické teploty už na většině území Česka s výjimkou hor. Informuje o tom Český hydrometeorologický úřad. S ohledem na očekávané počasí zůstává na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Podle meteorologů bude horko na některých místech přetrvávat i o víkendu. Předpověď budou ale v příštích dnech ještě upřesňovat. Ústecký krajský soud bude znovu řešit tragédii ve Vejprtech. Podle předešlého rozsudku totiž za požár v domově pro mentálně postižené v roce 2020 s 9 mrtvými nemohl ředitel ústavu, ale systém. S rozhodnutím nesouhlasí státní zástupce, který se teď odvolal.

0: srpna nakonec poletí. Součást mezinárodního týmu už víc než 20 let za zatmění cestuje po celém světě. Letos ale přišla o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy k radosti zakladatele týmu Miroslava Druckmillera nevynechá ani letošní zatmění.
1: Havajská univerzita, která to vlastně celé financovalo. My jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo. Tak nemá peníze. Situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
0: Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna. Viditelné bude v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku. Uganda hlásí dobré zprávy. Země je podle svého ministra zdravotnictví bez nových případů eboli. Konec šíření nákazy v zemi oznámil ministr poté, co skončilo povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Informuje o tom agentura Reuters. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu nakazilo ebolou 20 lidí, z toho 2 zemřeli. 15 z 20 nakažených pocházelo z Konga. Tam zaznamenali už celkem přes 3250 případů eboli, z toho víc než 1430 pacientů nemoci podlehlo. V anglickém fotbale budou testovat novinku. Pravidlo by mělo zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace dnes oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně. Už jim to schválila Mezinárodní pravidlová komise. Výjimkou z novinky budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevné ošetření. Třeba po kolizi s protihráčem, dál v případě podezření na otřes mozku nebo přikrvácení.
2: Posloucháte Radio Impuls, Klásství na Vysočině. Dnes poznáváme v rámci projektu České prázdniny. Tomáš Kabát se znovu připojí přímo ze sklářské dílny, krátce po 1:30. Teď jdeme na muziku, zpívá Aneta, po ní Petr Muk.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Rufus, za chvíli další česká pecka, kapela Turbo, přitopí pod kotlem, dáme si slavný hit, chtěl jsem mít, to se i rýmuje. Ještě před muzikou doprava 007, projdeme si Českou republiku, stavíme se mimo jiné na D1, která se ucpává na trase Praha-Brno mezi 142. a 147. kilometrem. Detaily za 3 minuty na Impulzu.
1: Už tam budem,
2: nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň, štíl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
8: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
6: Létá po světě a bere nás sebou.
8: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dáváme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává jednička u Velkého Meziříčí mezi 142. a 147. kilometrem na trase Praha-Brno. Zdržení je tady zhruba 20 minut. Silný provoz sledujeme na bratislavské D2 na příjezdu do Brna a krokem to jede i na Pražském okruhu v úseku Běchovice-Černý most k Beli, směr Černý most. Tak budeme rádi, když nás doplníte, když se ozvete z terénu, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo normálně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls.

0: Rádio Impuls. Za chvilku kapela Krištof, potom Petr Novák z Impulzu věc krabičky. Zdravíme vás do auta, na dovolenou nebo do práce. Kam vám taky rádi zahrajeme? Máme tady na to úplně speciální rubriku Milionoví kolegové, do které můžete dostat své kolegy, svůj pracovní tým, který máte rádi, nebo který prostě chcete jenom pozdravit. Pošlete jim po 9. 7 pecek v kuse bez jediné reklamy. Akorát je musíte zaregistrovat, ty kolegy, na www.impuls.cz. Těšíme se moc.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls odpolední vysílání. Za chvilku znovu otevřeme hudební klenotnici, Impulzovic krabičku a zpívat nám bude Petr Novák.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Se speciálním prázdninovým vysíláním jsme dnes u výroby skla, foukání, tvarování, chlazení. Sleduje reportér Tomáš Kabát ve Škrdlovicích na Žďársku. Tome, ahoj.
2: Ahoj Honzo, já teďka sedím přímo na zahradě skláře Lukáše Wernera. On má svoji sklárnu totiž doma v garáži. Mám ho tady vedle sebe, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co vás přivedlo k tomu sklu?
3: No, já jsem vlastně na konci 8. třídy neměl představu, co budu dělat. My jsme šli vlastně se třídou na exkurzi do sklárny, no a vlastně za půl roku jsem se šel učit sklářem do Valašského Mezříší. To byla taková jako láska na první pohled, kdy vlastně se tam různě ta sklovina hejbala, míhala, takový kuličky nějaký nesourodý nakonec dokázali vytáhnout. Byl jsem teda ve sklárně Janštejn, která se zabývá osvětlovacím sklem, takže vlastně z té nesourodé kuličky, kterou zpracoval vlastně tím svalákem, vznikl třeba lustr.
2: Teď se prezentujete jako rodinná firma, tak jak se zapojuje rodina?
3: Já musím rychle, než přijde manželka, plnohodnotně mi pomáhá, vlastně bez ní by minimálně půlka firmy nemohla fungovat, takže se zabývá managementem, finančnictvím, balením, expedicí zakázek a díky ní vznikl e-shop a myslím si, že i obstojný stránky.
2: Sklář Lukáš Werner je u mikrofonu Rádia Impuls. Do jaké míry je sklářství náročné?
3: Je to hodně náročný, ať už teda jako tu vysokou teplotu, kterou vlastně člověk podstupuje. Já už ji třeba ani nějak nevnímám. Jinak prostě je to obor těžký asi ve všech směrech, protože já s nadsázkou říkám, že já nevím, zedník nebo kovář nebo ostatní takovýhle tradiční řemesla zbalí vercajík do kabely a může vyrazit. Když to ty skláři prostě za prvý jsou připoutaný na jedno místo, za druhý vlastně to obsahuje to tavení, chlazení, veškerá dneska elektronika, pak samotná výroba toho skla, tak to jsou prostě samostatný obory, který člověk musí aspoň okrajově obsáhnout, aby mohl samostatně vyrábět to sklo přímo.
2: Sklář Lukáš Werner byl se mnou ve vysílání. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A ze Škrdlovic se loučí Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: česká klasika, byli jsme v roce 1986, kdy vznikla tahle písnička Petra Nováka Přátelství na Entou. Impulzovec Krabička, za okamžik další muzika Olivia Newton-John nebo Verona. Teď ale nakoukneme do provozu, vidíme kolonu mimo jiné na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy na Brno. Přidáme detaily za chvíli v dopravě 007.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy na Brno je kolona mezi 143. až 148. kilometrem. Pomalý provoz hlavně kamionů je ještě na D1 u Brna v obou směrech. Fronty kvůli zúžení přetrvávají na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova, a to konkrétně u Komorovic. Na cestě z Kutné Hory na Prahu u Doubravčan se srazilo osobní auto s dodávkou. Zdržení je tam ale nárazové. Doprava vázne obousměrně na 38. z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok. V Praze si postojíte na Štěrboholské a východní spojce Pražského okruhu od Dolních Počernic po Černý most a dále popojíždí celá Novopatská až ke sjezdu na Kbelskou. Z Global Assistance Marta.
0: Základní přehled, děkujeme za něj. Postřehy agentů a agentek samozřejmě patří do našeho vysílání, tak se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte kdykoliv na 605 222 007.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, jsou jistoty, na které se můžeme spolehnout. Jako k létu patří vanilková zmrzlina, tak Miloš Zeman vytahuje svůj žlutý nafukovací člun. Zase to udělala. Lenka o tom bude mluvit ve zprávách za malou chvíli. Možná si mohl pan ex-prezident počkat na zítřek, to bude teplej o něco, 29 až 34 stupňů. A k tomu jasno nebo skoro jasno.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Senát nejspíš schválí růst rodičovské. Miloš Zeman se znovu plaví na člunu. Lvice Elza pojede do Nizozemska. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun Senát nejspíš schválí. Zvednutí na 400 tisíc korun od příštího roku dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely o státní sociální podpoře už dřív posvětil ústavně právní výbor. Horní komora předlohu projedná zítra. Novela předpokládá zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří ji už pobírají, stálo by to příští rok podle vládních odhadů skoro 7,5 miliardy korun. Městská hromadná doprava v Plzni nabídne od srpna plzeňskou jízdenku. Jde o přednabitou platební kartu. Do budoucna se podle naší zpravodajky Kláry Fajstové stane jednou z náhrad papírového lístku. Kláro, dobré odpoledne.
4: Hezký den, papírové jízdenky v Plzni zmizí do konce příštího roku. Plzeňská jízdenka je pro ty, kteří si dál chtějí kupovat jednotlivé jízdné za hotovost. Karta bude obsahovat kredit 100 dopravních bodů v hodnotě 100 korun. Prodejní cena bude 120 korun, 20 je vratný příspěvek na pořízení. Po vyčerpání je možné kartu vrátit nebo doplnit na e-shopu i prodejních místech. Dostupná bude od 1. srpna v zákaznických centrech a u distributorů, kde se kupují papírové jízdenky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
3: Miloš Zeman znovu vytáhl žlutý nafukovací člun. Bývalý prezident na svém Challengeru brázdil hladinu Veselského rybníku v Novém Veselí na Vysočině, kde má chalupu. Server Blesk.cz informuje, že se na vodu spustil krátce po 11. hodině. Ačkoliv se ex-prezident běžně pohybuje na invalidním vozíku, láska k plavbě ho nepřešla. S přesunem na ikonický žlutomodrý člun mu pomáhala ochranka. Bývalá hlava státu tak naplnila letitou

0: Stavební povolení, právní moci, po 5 letech, po 7 letech územní rozhodnutí, pak se 2 roky připravovala projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a 5 let trvalo, než nám ho teda vydali. Vlastně je to projekt mikroregionu Radnicko. Já jsem toto teďko nahnal pana senátora Kroce.
1: Pokud vše půjde dobře, mohla by se lávka za zhruba 35 milionů korun za asi 2 roky postavit. Lvice Karlosevé Molly Elza se bude stěhovat. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahradě šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Ministerstvo životního prostředí to sdělilo agentuře ČTK. Lvici zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Vé Molly na začátku června. Nizozemská stanice se stará také o tygra Alva, které úřady zabavily už dřív z jiných nevyhovujících soukromých chovů v Česku.
2: Posloucháte Radio Impuls, za pár minut začne finále pořadu Jezdím s úsměvem. Ve hře je opět mimo jiné tankování na rok zdarma. Kolega Petr Berka vás nasměruje pro odměny ke konkrétní benzínce, kde bude čekat. No a teď parádní muzika.
3: Radio Impuls. Radost ze života.
2: Začnou Miraj, potom Jeleni, Honza Benešovský u mikrofonu.
4: Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s Rádiem

0: FM. Čistá krása. Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku se přidá do party Lucie Bílá. Ovšem teď se hlásí ambasador úsměvu za volantem Petr Berka.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům z Plzně. Ano, dnes jsem zavítal do západočeské metropole s dopravně bezpečnostním projektem Jezdíme s úsměvem. Vezu sebou i parádní odměny, jako tankování na rok zdarma, plná nádrž na měsíc nebo káva Viva na měsíc a další a další. Na vás je, abyste s aplikací MyStation dorazili jako první za mnou, ale pozor, v Plzně je více čerpaček OMV, tak prosím vás pěkně přijďte za mnou do Plzně na Domažlickou. Od této chvíle čekám na vás 30 minut a jsem zvědav, jestli v naší Plzni někdo z vás vytáhne z pytle plného odměn tu nejlákavější odměnu ze všech při dnešních cenách za pohonné hmoty. Tankování na rok zdarma. Tak se na vás moc těším a za 30 minut se ještě jednou ozvu, jak to celé Honzo tady v Plzni dopadlo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na bratislavské dálnici, kde jsou problémy, které v tuto chvíli popíše jeden z našich dopravních agentů. Co se tam děje? Haló?
2: Na Zdravím Pulzovi, aktuální zpráva. D2 6. kilometr před Brnem, těžká havárie. Jo, je uzavřená D2. Dejte na Blučinu, pokud to chytnete tu zprávu. Přistává tady vrtulník, jsou tady hasiči, záchranka, to je na dlouho. Tak se opatrujte, čau.
1: Děkujeme, budeme to samozřejmě sledovat, když se připojíte, pomůžete nám. Práce silničářů zdržují provoz na D1 u Velkého Meziříčí ve směru Praha-Brno. Objízdná trasa vede přes Velké Meziříčí a je taky ucpaná. To jsou všechno témata pro vás. Můžete to doplňovat, upřesňovat, ozvěte se z terénu do vysílání Rádia Impuls přes žlutou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, dobré odpoledne všem.

0: Radio Impuls. Každý den píšeme příběhy. Ten z dnešního rána vytvořil posluchač Pepa z Brna, který po víc než 20 letech hraní zabodoval v Halo tady Impulzovi.
1: Tak.
2: Fanfára pro vás! Juhu!
3: Po 21 letech.
2: Tak bylo na čase, ne? Vždyť jste s náma zestárnul.
3: No kurňa.
2: Teď já taky s tím rádiem stárnu. Pepo! No, vítejte ve vysílání a máte 10 000 korun. Je to pravda, nezdá se vám to?
0: No, každý den mezi 5 a 9 je šance, je potřeba se zaregistrovat a stále platí, čím víc těch registrací máte, tím je taky větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo si pošlete prémiovou textovou zprávu za 9 kaček na číslo 906 11 09. A do telefonu říkejte tak jako Pepa. Halo, tady Impuls. Za chvilku je tady Marek Ztracený.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli profesor české klasiky Karel Gott a píseň To musím zvládnout sám, která mimochodem dělá skvělou přípravu pro následující příběh.
1: Svět kolem nás.
0: V českém výkopu můžete narazit na ukrajinského olympionika. 20-letý reprezentant ve sjezdovém lyžování Dmytro Šepjuk si fyzickou prací přivydělává na sportovní kariéru. Unikátní příběh přináší pořad Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
2: Celé to začalo příspěvkem na sociálních sítích. Olympionika Šepjuka zachytili v Brně, jak s lopatou v ruce pracuje ve výkopu.
3: Pravda, že to byl třetí den, proto tam mám taky čistý bod. Někteří lidi píšou, že my jsme se dohodli, ale ne, byla náhoda.
2: Popsal v Rozstřelu na iDnes mladý ukrajinský reprezentant. Šepjuk také vysvětlil, co ho na stavbu přivedlo. Vrcholové lyžování je totiž extrémně drahý sport a příspěvky od svazu nestačí.
3: Po olympiádě jsem pochopil, že potřebuji mít dál, takže potřebuji mít nějakého servisáka, nějaký větší ten servis, takže išel jsem do práce, myslím, že potřebuji ty prachy na to lyžování.
2: Podle účastníka letošní olympiády se ukrajinští sportovci musí potýkat s válečnou realitou. Podmínky pro přípravu nejsou ideální.
3: Lyžařský sport nedá se trénovat na Ukrajině a právě, že je to těžké, protože nás nepustí do zahranic, jakože jen tak.
2: Dmytro Šepjuk v Rozstřelu na webu iDnes.cz mluví o dalších svých cílech ruské invazi nebo reakci Čechů. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Radio Impuls, profesor české klasiky. Karel Gott, Impulzovic, krabička, za malou chvíli se přidá Vašo Patejlo. A teď bych řekl zase slovy klasika, musíš, Petře, musíš.
1: Ahoj Honzo,
0: ahoj.
1: Jsem se z Plzně. Pozor, neříká se ze Plzně, ale z Plzně. A já konkrétně se nacházím už 30. minutu na čerpačce OMV na Domažlické těsně před tím velkým kruháčem, který budil emoce vlastně ještě nedávno. Nicméně já jsem tu z jiného důvodu. Odměňuji zodpovědné řidiče z řad našich posluchačů. Mám tu ceny jako tankování na rok, tankování na měsíc a další super ceny. A jako první po mé výzvě ve čtvrt dorazil posluchač Eda.
0: No.
1: Sedou jsme jen krátce prohodili pár slov, kde slyšel rádio, kam jel a tak podobně. Ostatně večer si vše posledněte v reportáži po 18. hodině. Ale zpátky k věci. Eda se zmínil, že by si rád vytáhnul tankování na rok zdarma. A víte, co se stalo?
0: Ne.
1: Víš, co se stalo, Honzo?
0: Ne.
1: On si to vážně vytáhl.
0: Jo.
1: Tankování na rok zdarma v Plzni padlo. Ano, přátelé, právě před chviličkou. Neuvěřitelný klikař a já moc gratuluju, za celý tým jezdíme s úsměvem. To se to panečku bude jezdit po celý rok bez starostí zaplacení. U benzínek OMV. Ahoj, z Plzně je to ode mě.
0: Ahoj, Renato, dobré odpoledne. Tak člověče, jak to vychází
2: hezké
0: poslední
2: odpoledne.
0: Dobu? Vej?
2: No, je to krásný kor, když je takhle krásně, lidi můžou cestovat, a takže tankování na rok zdarma je to nejlepší, co si mohou tady soutěžíci vyhrát.
0: Další Petr u mikrofonu, vítám tě, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak nám padlo tankování na celý rok zdarma, zase to vyšlo. S čím přicházíte vy do odpoledního vysílání?
3: S dobrou náladou.
0: S pískáním, Renato, taky.
2: Trošku s pískáním, abyste věděli, že je to opravdu živě, že to není nic přetočeného a hlavně s rokem 1976, na který budeme vzpomínat po 15. hodině.
3: My budeme cestovat velmi daleko, hluboko, v tom čase není potřeba žádný benzín, my vás tam přeneseme sami a velmi rádi. A taky dneska budeme rozdávat velmi výtečné dárečky po 16. hodině, které se hodí právě na cestování, na ty letní výlety s rodinkou a tak dále. No prostě odpolední impuls, poslouchejte, jsme tady pro vás.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Vážná nehoda nákladního auta s dodávkou uzavřela D2 na 4,5 kilometru směrem z Bratislavy do Brna. Poslední volný sjezd je na exitu 11 na Blučinu. V opačném směru je kvůli tomu uzavřen levý pruh. Zdržíte se ale jen pár minut. Na dálnici D1 před 147 kilometrem směrem z Prahy na Brno si postojíte ve zhruba 7-kilometrové frontě. Ucpaná je kvůli tomu cesta i přes velké mezi. Říčí. Zejména kamiony popojíždí v pravém pruhu na D1 u Brna, a to v obou směrech. Postojíte si obousměrně také na hlavním tahu z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok a dále tradičně na cestě z Humpolce do Pelhřimova u Komorovic. Z Global Assistance Marta.
0: Děkuju, pojďte nás doplnit, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Puls. Minuta před 15. hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy. Sezóna dovolených v plném proudu a je nějaký problém s letadly. Víc ve zprávách za chvilku, pak divoký byl a malování a co nám třeba obloha bude malovat zítra venku i na teploměrech.
1: No tak rozhodně to bude malovat spíš na teploměrech, protože obloha bude spíš vymetená, bude slunečná středa, někde už s tropickými teplotami. Naměříme 29 až 34 stupňů, na horách bude kolem 23.
2: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu jsou plné letní hudby.
3: A ve středu si můžete vosolit rádio o trochu víc.
2: Letní hity v devadesátkách.
3: S čím jste vyrůstali vy?

0: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
1: D2 blokuje před Brnem nehoda. Vyhořelou zlínskou budovu převzal majitel. Boeing musí zkontrolovat stovky letadel. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Dálnici D2 před Brnem uzavřela asi před hodinou nehoda dodávky a kamionu. Vozidla se srazila na 4. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno. Jednu osobu museli hasiči vyprostit. Na sociální síti uvedli, že na místě přistál vrtulník. Podle naší dopravní centrály se neprůjezdný úsek mezi exity 11 a 3 objíždí přes Blučinu a Rajhrad směrem na Brno. Hasiči už předali vyhořelou zlínskou budovu majiteli. Společnost Krým tak začne s demolicí. Teď jsou ve finiši jednání s demoliční firmou.
2: K budově, která začala hořet ze zatím neznámých příčin ve čtvrtek 9. července ráno, se stále nesmí, je oplocena. Majitele jednají s demoliční firmou, ale zatím není vůbec jasné, jak budou práce vypadat. Každopádně se čeká na příjezd těžké techniky, která se potom dá neprodleně do práce. Do 6 týdnů má podle rozhodnutí stavebního úřadu zmizet zdevastovaná část budovy. Zbytek potom do poloviny prosince. Jisté tak je, že Zlíňané i návštěvníci města budou svědky velmi nevšední podívané. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Na konci prázdnin začne fungovat nový přivaděč na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Stavbu u Rájova zahájili před 2 lety. Přivaděč napojí na dálnici silnici číslo 39 z Českých Budějovic na Český Krumlov. Měří přes 3 kilometry. Na síti X o tom dnes informoval šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že provoz na přivaděči začne 28. srpna. Gurmáni by měli zpozornět. Na českém trhu se prodávala závadná žabí stehínka. Inspektoři v nich zjistili přítomnost zakázaného antibiotika a nadlimitní množství syntetického širokospektrálního antibiotika. Státní veterinární správa agentuře ČTK sdělila, že se jedná o mražená žabí stehínka z Vietnamu. Balení váží 1 kg a má datum minimální trvanlivosti do 12. července. Závadná balení mohou lidé vrátit tam, kde je nakoupili. Karlovy Vary chtějí uspořit na opravě Chebského mostu. V současnosti se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historické stavby. Náměstek karlovarské primátorky Lubomír Kovář potvrzuje, že město se opravdu snaží

0: sedadla. Americký federální úřad pro letectví uvedl, že mohou být chybně nainstalovaná ve strojích Boeing 737 MAX, které jsou registrované ve Spojených státech. Špatně upevněné sedačky by mohly během nouzového přistání způsobit zranění cestujícím nebo členům posádky. Zároveň by mohly zablokovat uličku a zpomalit evakuaci letadla.
1: 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi odteď Petr Brožník
2: a Renata Kuková. Pojďte s námi vzpomínat na rok 1976 už za chvíli.
1: A připravená i česká muzika, divoký byl a malování právě teď. Hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: taky nás přijde.
1: Tohle je odpolední impuls, 7 minut po 15. hodině, i dneska vás vezmeme na výlet, není potřeba plná nádrž ani žádné letenky, budeme cestovat v čase.
2: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
3: Dnes budeme vzpomínat na rok 1976. Bylo vám v tom roce 18. To by znamenalo, že letos slavíte 68. narozeniny. Na co si z toho 76. roku pamatujete? Co jste dělali? Už jste chodili do práce? Nebo kam jste se třeba chodili bavit s kamarády? Kam jste třeba jezdili na dovolenou? Dejte nám o tom všem vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Ano, jsme tady v roce 1976, v obchodech toho sice moc není, ale staví se byty, dokončuje karlovarský hotel Thermal a do výroby jde nová Škoda 105.
3: No a taky naši fotbalisté vyhrávají euro po té drzé

0: Tě Antonína Panenky, populárním dloubáku. V dokumentu Zlato z Bělehradu Panenka přiznal, že ho od ní brankář Ivo Viktor zrazoval.
1: Antonín Panenka může rozhodnout, tak trafí, jsme majstry Evropy.
2: Jediný jeden člověk mi to nedoporučil, to byl Ivo Viktor, s kterým já jsem bydlel na pokoji, navíc ještě. On mi říkal, přece nemůžeš mistrovství Evropy v takové vypjaté situaci udělat tohle, to prostě nejde. Říkal mi, když to takhle uděláš, tak já tě nepustím na pokoj.
1: Panenka.
3: No, to tak někdy v životě bývá, nedat na rady starších a jít si svojí cestou a svojí hlavou.
0: Jo, tak naštěstí to bylo tak, protože jinak, jak panenka taky dodává, by to byla velká ostuda. Naštěstí to všechno klaplo, takže ano, byli jsme majstry Evropy.
3: Rok 1976 a vršovický dloubák vstoupil do dějin.
4: Když nám bylo 18... Na rádiu Impuls.
0: Nejenom sportem se tehdy žilo, ale i muzikou. Vladimír Mišík stříhal do hola malého chlapečka.
5: Stříhali do hola malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali.
3: Tohle je úžasná, nesmrtelná věc. Kadeře a hlavně padali, ta Vladimírova kytara. No to je něco neskutečného. Takže skvělá záležitost ze 76. Ale třeba v tom roce i Bonnie M. přišli se svojí proslinou písní Sunny.
0: Starý, dobrý songy, který prostě drží jo. I takhle dlouhý léta od roku 1976. Maria Rotrová tehdy zpívala Já se znám.
6: Já se znám a mám tak ráda všechno, co je nové.
3: No jo, Maruška, to je krása. Není co dodat. 76. vznikala skvělá muzika. A taky byste možná mnohé zažívali, dejte nám vědět, ať už vám bylo 18 nebo ne, méně i více, co jste nosili na sobě, jaké frčelo oblečení, co jste marně třeba scháněli. Vaše příběhy bereme na našem WhatsAppu 605 222 007, buď to napište, nebo namluvte, přidržte ten mikrofonek, na vaše vzpomínky se těšíme už za chvíli. Ještě se v tom 76. přidržíme se skupinou Smokey, protože ti přišli s peckou Needles and Pins, tady je...

0: Dopolední impuls, 3 minuty před 4:15, venku léto, což potvrdí za chvíli se svou letní písní, která se jmenuje prostě Léto, i Václav Neckář, takže další česká muzika. Sledujeme i silnice, dobrá zpráva, přichází z tahu Bratislava-Brno, D2 začíná být průjezdná, doprava 007 za 3 minuty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Pozitivní zpráva přichází z tahu Bratislava-Brno. D2 je po nehodě na 4. kilometru už průjezdná aspoň jedním pruhem. I nadále se ale tvoří kolona. Kvůli zúžení se pořád vleče doprava na D1 u Velkého Meziříčí na trase z Prahy do Brna. Další kolony sledujeme v Praze na trase Smíchov-Letňany, a to v úseku Lanový most, Štěrboholy, Černý most, Kbely. Může za to pochopitelně oprava Pražské Kbelské ulice, kde je výrazně omezený provoz. Další postřehy čekáme od vás, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastný cestu s Impulzem a hezké léto.
0: Žijeme muzikou i v létě.

0: Václav Leckář.
1: 15.21 jdeme pokračovat na vaše vzpomínky.
0: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsala Míla, v tom roce 1976, na který vzpomínáte, se nosili zvonáče. Hodně z nás je upravovalo doma tím, že jsme si do nohavic všívali klín. A málem bych zapomněla na trvalou, taky jsem měla beránka na hlavě.
1: Trvča. Jasný, a vás si z toho roku vzpomněla na modní přehlídku, kde modelky sice vypadaly elegantně, ale šaty měly z takových těch umělých syntetických materiálů a taky široké límce.
2: Jo, to už jsme tady kdysi probírali, no, ten Dederon.
1: To byl matroš.
2: Manžel si to pamatuje velmi dobře, píše Dana. Bylo mu přesně 18 v roce 1976, když se vdávala jeho sestra. On to přehnal s pitím a ze svatby si pamatuje jenom to, že ho vzbudil Bernardín. Ten ho olizoval a na to vzpomínají pokaždé, když se sejdou. Mimochodem, manžel se jmenuje Zdeněk.
1: V roce 76 jsem rukoval na vojnu Praha Ruzině, v noci nás převezli do lesa. 2 roky jsme viděli jenom nebe, napsal Jinda.
2: Ty jo, to musela být vojna v přírodě, takový...
1: Krása.
2: Jo, a já jsem zapomněla, že to je
1: něco jiného, když
2: vlastně
1: sleduješ
2: líbí.
1: Nebe jako v minus 30 a něco jiného v červenci, že jo?
2: Pojďme dál do roku 1976, na který vzpomínáme. Tehdy měla premiéru filmová komedie režiséra Ivo Nováka Léto s kovbojem. Hlavní role si zahráli kdo jiný než Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík a Oldřich Wiesner.
3: Děda, a jak se jmenuje ta kráva?
4: Ta se nemenuje, to je kráva.
3: A můžeme jí říkat Jitka?
4: Můžete, ty je to jedno.
3: Jitko, krávo.
2: Já nevím, jestli tehdy nebyly šikovanovaný pak Jitky ve škole, že jim děti říkali Jitko, krávo.
1: Je to možný. Rok 1976 probíráme právě dneska, jestli ho máte spojený s nějakým zážitkem nebo vzpomínkou, dejte nám o nich vědět. Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007. No a vaše vzpomínání s vámi dokončíme už za chvíli.
0: Když nám bylo 18.

0: dopolední impuls je s vámi půl čtvrté právě teď. Za chvíli dokončíme vaše vzpomínky na rok 1976. Mnohem mladší bude další česká muzika Činaské selhání. Za okamžik tady na Impulzu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Hudební impuls a máme pro vás a od vás vlastně i zároveň, milí impulzáci, krásné vzpomínky. Pojďme to dokončit.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme vás vzali do roku 1976, napsala nám Jarmila. V tom roce jsem nastupovala na Gimpl. Byli jsme první, kdo šel z 8. třídy a tak jsme začínali už na konci prázdnin a profesory přiváděli k šílenství, protože na cokoliv, co nám moc nešlo, jsme odpovídali, to jsme se neučili, to se učí až v devítce. Jasně, to tak bylo, někdo osmá, někdo devátá, no jo.
0: Ozval se i Plzeňák Jiří. V létě 1976 jsem měl s rodiči do NDR. Dodneska si pamatuju na kalkulačku, která mě fascinovala v jednom z obchodů v Drážďanech. Měla spoustu funkcí, ale nemohli jsme si ji dovolit, takže jsem odjížděl smutný a bez kalkulačky.
2: Jo, takovýhle návštěvy těch zemí okolo byly. Ano, já si pamatuju, i žvíkačky mě fascinovaly, kolik bylo žvíkaček různých než naše Pedro a Sevak.
0: A pak, když se kalkulačky dostaly i do našich základních škol, a to se vždycky před hodinou matematiky nebo fyziky rozdával jako svátost vždycky, jo.
2: Jo, jasně. Něco ze západu asi. Marcele máma zase v tom roce 1976 k maturitě ušila šaty podle burdy, byly vínové, krimplenové, ale jak píše, tehdy jsem měla pocit, že jsou nejhezčí na světě.
0: To tak jsem úplně zapomněl, krimplen vlastně, to byl matroš. To vás sežralo na těle, normálně samo. Tak, Karel má skvělou vzpomínku.
3: 76. byl úžasný, žádný stres, žádný dluhy, žádná práce, žádný ženský, alkohol, cigarety. Prostě boží. 11 let, krásná doba. Čau, čau.
2: Původně jsem myslel, že Karel třeba žil v kostele nebo tak něco, jo? Asketa.
0: Já jsem říkal, ten měl smutný život. No, ale bylo mu 11.
2: Tak jo.
0: Tak pojďme dokončit vzpomínání na rok 1976 muzikou. Vlastně, když vezmeme moderní éru české pop music, právě třeba od těch 70. let, těžko tam najít některý z roků, kdy Hanička Zagorová nepřišla s nějakou krásnou písní. A to se týká i roku 1976, který dneska krásnou písní od Hanky zakončíme. A byla to Řeka zázraků. Tady je.
1: Když nám bylo...

0: No, to je krása. Další krása přijde za chvilku. No Name, které jsme si užili naživo na Benátské, dokonce s Igorem Tymkem v našem mobilním živém studiu. Ty a tvoje sestra už za chvilku ve vysílání Rádia Impuls. Sledujeme také aktuální dopravu a potíže jsou třeba v Děčíně. Co se děje, tak kromě jiného nám řekne naše agentka Petra. A když jsme u té dopravy, tak se toho přidržíme, protože i dneska pro vás budeme mít krásné věci. Máme tady celotýdenní soutěž s Renaultem a Dačí. A dneska teda kromě dalších věcí, tak autodráha.
1: Je, tak to se těšíš, protože my jsme tady s Petrem si minule hráli, Petr vyzkoušel autodráhu, jak to funguje. Jak dlouho jsi stavěl tu autodráhu, pochlupce?
0: No, je pravda, že se na tom tady vystřídalo několik lidí, vlastně v podstatě celé rádio, než protože to má mnoho variant.
1: A za 5 hodin už stála.
0: Už jsem jí dlouho nestavěl, no a pak prostě autodráha pro děti a sejde se pár dospělých lidí, pár moudrých hrav se sešlo a autodráha byla postavená.
1: Tak. No tak, takhle, vyzkoušeli jsme to, funguje to, žádný dílek nechybí, takže se zahrajeme nejen o autodráhu, už po 16. hodině.
0: Jezdí parádně, počkejte na ní.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
3: Pomalu otevíráš oči.
2: Hrajeme non-stop.

0: vytvoření aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli zúžení to jede pomalu na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy na Brno. A to v úseku mezi 140. a 149. kilometrem D1. Profíci z Globala Assistance upozorňují na trhanou kolonu na D2 mezi Blučinou a Brnem směrem od Bratislavy. Důvodem je nehoda na 4. kilometru D2. Avizoval jsem potíže na průtahu Děčínem. Máme tady naší dopravní agentku Petru. Petro, tak co se tam děje?
2: Ahoj, Impulzáci, prosím vás, Děčín, sjezd z Novýho mostu nahoru na Kamenickou, jezdíte radši na Benešov nad Poučnicí, je tady nehoda a v tom úplně nejblbějším zúžení. Mějte se hezky a jezdíte opatrně, ahoj Petra.
1: Bezva, díky za to info, agentko Petro. Míříme taky do Prahy na trasu Barrandov-Letňany, kvůli opravám k Belské ulice se připravte na kolony v úseku Lanový most, Štěrboholy, Černý most, Kbely. Další kolony na pražském okruhu sledujeme před Ořechem směrem k D1, ale i k D5. Na vině je totiž tady zúžení poblíž Ořecha. A ještě jedna informace, Ali píše na náš WhatsApp, Jičín, Kopidlno, uzavřeno, je tam vážná dopravní nehoda. Cokoliv dalšího přidejte, taky budeme rádi, ale hlavně další kolegyně a kolegové za volantem, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Polední impuls, úterý 28. července, 2 minuty před 16. hodinou. Jistý problém, hlavně pro turisty, je u úřadujících mistrů světa ve fotbale. Co se děje, se dozvíte ve zprávách s Lenkou Svobodovou. Jsou za chvíli. Potom zase česká muzika, Lucie Vondráčková, Láska umí víc, bude. Ale ještě se pojďme vrátit před počasím k dozvuku vzpomínání na rok 1976.
1: Jo, přišla nám ještě hezká WhatsAppová zpráva. Píše Irena, tehdy v roce 1976 bylo 19 a s kolegou se prý vsadila, že budeme mistři Evropy ve fotbale. My jsme na to vzpomínali, panenku v dloubák a byli jsme mistři Evropy a ono to vyšlo, píše Irena. Výhra byla láhev rumu za 33 korun.
0: Ty brďo, taková...
1: To byl drahej rum, ne?
0: No jejda,
1: 33 tehdy.
0: To to byla pěkná sázka, dobrý. Tak pojďme do současnosti, do současnosti, do zítřka, co venku?
1: Jasně, tak venku bude hezky jako dneska, středa bude slunečná, někde už i tropické teploty, protože naměříme 29 až 34 stupňů, na horách tam bude kolem 23.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Ministerstvo zahraničí apeluje na Čechy ve Španělsku kvůli požárům. Nejvyšší soud potrestal týrání 5 dětí. Slovenská vydavatelství zaměstnává umělá inteligence. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Češi ve Španělsku by se měli vyhýbat všem oblastem zmítaným požáry. Doporučuje to ministerstvo zahraničí, které české turisty upozorňuje, že kvůli uzavírkám na silnicích mají také věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení rozeslalo ministerstvo prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm aktuálně zaregistrovaných 1201 Čechů. Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu spálili rozsáhlé požáry za posledních několik dní přibližně 77 tisíc hektarů a muselo se kvůli nim evakuovat 63 tisíc lidí. Agentura AFP dnes uvedla, že podle španělského ministra vnitra prožívá země kritické hodiny a dnešek je proboj s požárem rozhodující. Nejvyšší soud potvrdil trest za týrání dětí. Odmítl dovolání muže odsouzeného za dlouhodobé týrání 5 vlastních i vyženěných potomků. Odpiká si 7 let ve vězení. Podle pravomocného verdiktu muž z Lysé nad Labem na Nymbursku děti po několik let fyzicky i psychicky týral a zanedbával péči o ně. Vinu popíral. Dětem musí také zaplatit celkem 650 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: S českými prázdninami Rádia Impuls trávíme celý týden na Vysočině. Náš reportér Tomáš Kabát je dnes ve Škrdlovicích na Žďársku. V dílně pana Lukáše Wernera zjišťuje, co obnáší sklářské řemeslo.
6: Dokázal byste nějak popsat konzistenci toho rozstaveného skla?
7: Dá se to připodobnit medu, jo? Akorát, že to sklo proti tomu medu má malinkou výhodu, že když ho dokážete na tu píšťalu nabrát, tak ono se za chvilku sklidňuje tím, že vlastně ztrácí tu teplotu a za chvilku se znehybí. Když to ten med teče pořád, ale v té určitý chvíli je to hodně podobný.
6: A jak moc se musí fouknout?
7: Akorát.
6: Takže i to chce nějaký cvik.
7: Je tam potřeba to cítit. Samozřejmě ty postupy výroby ukládají sílu toho dechu, když to řeknu takhle, tak vlastně do něčeho se fouká, až prostě se dělají boule za ušima, do něčeho chce jemnouký dýchnutí, aby vlastně se nerozbila ta síla toho skla.
6: Sklář Lukáš Werner byl se mnou ve vysílání.
7: Naschledanou.
6: A ze Škrdlovic se loučí Tomáš Kabát.
5: Vydavatelství na Slovensku mají problém s umělou inteligencí. Je stále těžší rozlišit, jestli knihu napsal člověk nebo AI. Vášnivou diskuzi rozvířila u našich sousedů ilustrovaná dětská kniha Šiškáči. Vytvořená je právě pomocí umělé inteligence. Její vydavatel se po kritice dokonce vzdal podpory od státu ve výši 1 000 000 korun.
8: Spor už nie je iba o technológii, ale aj o autorstve a dôvere čitateľov. Ani skúsení redaktori či špecializované programy nemusia pôvod textu spoľahlivo od

0: nemocnice. Trenér Roberto Mancini znovu chytá útěže italské fotbalové reprezentace. O návratu kouče informoval svazový šéf. 61-letý trenér u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy.
1: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík.
2: A Renata Kuková, krásné odpoledne, úterý 28. července.
1: A další česká muzika Lucie Vondráčková, Láska umí víc právě teď.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: puls, 3 minuty před 4:15. Další letní česká muzika bude Petra Černocká se Zdeňkem Mertou. Letní noc, my sledujeme i letní silnice. Zrovna je několika kilometrová kolona na D1 u Velkého Mezeříčí. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: No a za chvíli pro vás něco máme, budeme si hrát, budeme soutěžit. Celý tento týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dnes máte možnost vyhrát multifunkční loketní opěrku pro zadní sedadla, která má navíc ale funkci batohu. Takže využijete hned dvakrát a k tomu přidáme autodráhu s modely R4, to všechno v hodnotě 6679 korun.
0: Já se těším, až dáme autodráhu, to bude super. A k tomu dopřejte svému vozu letní péči v autorizaci servisech Renault. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na renault.cz/letní/servisní/kampaň.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrová kolona se sune na D1 u Velkého Meziříčí na tahu Praha-Brno. Na dálnici pracují silničáři, náhradní trasa přes Velké Meziříčí je ucpaná taky. Silný provoz sledujeme na příjezdu do Brna od Prahy a současně od Bratislavy. Kvůli zúžení se teď ucpává Pražský okruh před 17. kilometrem ve směru k Modleticím, ale i na Ruzyni. Hodně pomalu to jede mezi Krčí a Smíchovem, je to na cestě přes Barandovský most. No a další kolony v Praze vidíme na trase Smíchov-Letňany, v úseku Lanový most, Černý most a Kbely. Na vině je pochopitelně velká oprava Kbelské ulice. Do dopravy 007 se zapojíte taky, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls. Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádio Impuls.

0: Plus, přesně půl páté. Za chvilku zase česká muzika, bude Xindl X a Proměna. No a my někoho proměníme za šťastného, protože pro vás máme dárečky. Celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska máte možnost vyhrát multifunkční loketní opěrku pro zadní sedadla s funkcí batohu a také autodráhu s modely R4 a to všechno za 6679 korun.
1: Poslouchejte soutěžní otázku. Jak se jmenuje letní akce, díky které dostane vaše auto víc pozornosti, než vy na dovolené? Máme pro vás tři možnosti. Za A je to Renault All Inclusive.
0: Nebo za B lázeňský pobyt Renault.
1: A nebo za C štědré léto v servisu Renault. Odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007. Přidejte vaše jméno i odkud jste a každá 30. odpověď, vlastně ona bude jedna, když bude 30. takže ne každá, ta jedna správná, ale 30. tak to bude ona. Vítězi budeme volat, tak buďte ve střehu.
0: No a k tomu dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Renault. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na www.renault.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls. Za chvíli rozbalovačka Impulzovec z krabičky a tam připravená Jana Kratochvílová v stínu kapradiny. Počkejte chvíli, teď totiž musíme rozdávat dárky. My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska máte možnost vyhrát multifunkční loketní opěrku pro zadní sedadla s funkcí batohu a autodráhu s moduly R4, všechno v hodnotě 6679 korun.
1: V soutěžní otázce jsme se ptali, jak se jmenuje letní akce, díky které dostane vaše auto víc pozornosti než vy na dovolené. Jedna odpověď byla správná z trojice, že to mohlo být Renault All Inclusive, lázeňský pobyt Renault anebo štědré léto v servisu Renault. Na telefonu už by měla být Renata, která měla 30. správnou odpověď. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Renátko, takže co byste odpověděla na naši otázku? Co to bylo?
2: Odpověděla jsem Cčko, šťastné léto.
0: Ano, je to Cčko, štědré léto.
1: Je to správně to... štědré léto. Vy jste napsala C. Já to tady kontroluji v tom WhatsAppu. Máme to tady. Takže gratulace.
2: Děkuji moc.
1: Z čeho máte největší radost?
2: No já vůbec, že jsem něco vyhrála. Určitě radost bude mít můj syn, který ocení autodráhu a doufám, že naše dáči LG ocení i ty opěrky, že to tam bude pasovat, takže úplně super.
0: No hele, vám to tam pásne úplně krásně.
1: Vy máte fakt dáči?
0: Dokonalý dáči.
2: No jestli.
1: Je, tak to je
2: úplně dokonalý.
1: Tak to vyšlo, ale parádně. To vypadá, jako by to bylo domluvený a přísám, že není.
0: A pravda je, no, že vašemu synkovi teda autodráhu závidím, jo? Mě ji počíle na tu chvíli.
2: To taky bude taky závidět to ještě.
0: No, to je otázka, kdo bude hrát víc, že jo? Jo, tatínek po tajmu, když bude...
2: Kdyby jo, tatínek si... večer a dítě odpoledne.
0: No,
1: kdyby si nevěděl, tatínek rady se sestavením, Petr je k dispozici, jak říkám, 5 hodin tady na tom pracoval, pak ji zdárně složil, takže pa. Má to v malíku.
2: Dobře,
0: tak jo, nějak to dáme dohromady.
2: Bezva.
0: Ať to jezdí, dráha dělá radost, syn tak jako opěrka s funkcí batohu, vám se to všechno hodí a sedne do auta. Takže gratulujeme, mějte se dobře a příště třeba naslyšenou.
2: Moc děkuji, naslyšenou.
1: Krásné léto.
0: Díky taky, naslyšenou. Renata Kočí z Popůvek. No a hrát budeme zase zítra v tomhle čase, takže poslouchejte Impuls a kromě toho dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Renault. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Renault dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na renault.cz/letní-servisní-kampaň.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: Rádio Impuls a nebojte, s českou muzikou na vás myslíme i dál. Bude Marek Ztracený a jeho Ztrácíš. Jsme s vámi i na silnicích jednička, dvojka, to nejsou stupně dopravy, ale D1, D2, to jsou nejproblematičtější dálnice teď. Do toho informace od našeho dopravního agenta, a to už v dopravě 007 za nějakou minutu. Dneska tedy středa, dneska je úterý.
1: Úterý.
0: Dneska je úterý. Dobrá, takže máme úterý 28. července, to je dobrá zpráva, protože vlastně zítra už bude ta středa, pak čtvrtek.
1: Tak si to budeme zopakovat.
0: Jinak se ten červenec vleče, potom jako ta škola září a tak dále. Ale já jsem se chtěl dostat k sobotě vlastně.
1: No a to už bude srpen.
0: To už bude srpen, bude 1. srpna. No a léto stále v plném proudu, prázdniny v půlce. A k létu patří pohodová muzika, česká muzika a taky naše víkendové živáky na Impulzu.
1: Jasně, my jsme vám je teďka nabízeli z Benátské, tam to bylo hodně parádní, ale v sobotu pokračujeme. Další živák na Impulzu, to bude Jojo Band, takže zazní klasické hity Rybitví, Kladno, Karviná, Jo, já jsem Srap a další známé písničky od Jojo Bandu. V sobotu v 8 naleďte Impuls a máte Jojo Band, kde budete zrovna?
2: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
3: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
4: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli zúžení je zasekaná D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi kilometry 140 a 147. Kolony se tvoří rovněž na objízdné trase přes Velké Meziříčí směr Brno. Profíci z Global Assistance hlásí 8-kilometrovou šňůru na dálnici D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Navíc na 4. kilometru D2 odklízejí hasiči následky nehody. Tradičně se ucpává příjezd do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k D1. Další kolony v Praze jsou třeba na trase Smíchov-Letňany v úseku Lanový most Štěrboholik-Beli. A ještě se hlásí náš výjarní dopravní agent, tak povídej, odkud voláš a co tam je?
5: Ahoj, Impulzáci, tady Falda. Tak kdo jede podejď se směr Kroměříž, tak oba dva výjezdy do Kroměříže a z Kroměříže snaží se tam pánové policisté dělají pořádek, takže nejenom měření, ale i nějaké pásy dalekohledy, tak pozor.
0: Tak, pásy, telefonování, všechno, ať je v cajku, jak se říká, nestojíte nějakou korunku. Díky i za tohle info. Vy přidejte další, buď zavolejte 605 222 007, to je jedna cesta, jak se zapojit do dopravy, anebo je tady naše žlutá mobilní aplikace, kterou předpokládám už všichni máte ve svém chytrém telefonu. Díky za ty informace o vás, dopravu s námi vysílejte, budeme rádi. Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn celkem za 500 000 korun. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Dopravní impuls, dávejte pozor, za volantem svých plechových miláčků, proč to se dozvíte od Lenky Svobodové ve zprávách. Jsou tady za chvilku Krištofa Rubikon, to je česká muzika, hned potom. A venku bude,
1: no venku,
0: co?
1: Bude krásně a bude teplo, zítra naměříme 29 až 34 stupňů, už to leze nahoru, i na horách tam bude kolem 23.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Byl na silnicích letos nejvíc tragický. Východ Moravy sužuje mimořádné sucho. V Ostravě zavře domov pečující o lidi na autistickém spektru. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Včerejšek byl na silnicích nejtragičtějším letošním dnem. Při nehodách v Česku zemřelo za jeden den 6 lidí. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Dosud si podle statistik letošní nejhorší bilanci držel poslední den školního roku, tedy pátek 26. června, kdy měly nehody o 1 oběť méně. Od začátku července si prozatím připsali nehody 33 zemřelých, loni za celý první měsíc prázdnin 35. Nebývalé sucho trápí východ Moravy. Projevuje se to podle našeho zpravodaje Jana Čady v korytech řek, nebo také na zahradách a v sadech. Honzo, hezký den.
6: Suchu zmar, jinak dobrý den. Třeba v řece Moravě jsou nejnižší průtoky, kam až paměť nás, pamětníků, dosahuje. Už se počítají jen v desítkách centimetrů. Zahrady, spoušť a spíše poušť. Mimo jiné snad jen Bůh sucha ví, proč nezrají například rajčata. Lesy jsou tak vyprahlé, že se houby na východě Moravy naprosto stydí ukázat a potence požárů se prudce zvyšuje. Navíc přichází další vlna obřích veder a arci sucho bude určitě kulminovat. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: V Ostravě skončí dům pečující o klienty s poruchou autistického spektra. Domov Mikasa v září zavře kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. Mluvčí organizace to řekla agentuře ČTK. Domov je v kraji jediným zařízením, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. Peníze domov získává od města a kraje, který přerozděluje finance z Ministerstva práce a sociálních věcí. Čeští nadšenci za zatměním slunce 12. srpna nakonec poletí. Součást mezinárodního týmu už víc než 20 let za zatměním cestuje po celém světě. Letos ale přišla o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy k radosti zakladatele týmu Miroslava Druckmillera nevynechá ani letošní zatmění.
7: Havajská univerzita, která to vlastně celé financovalo, my jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo? Tak nemá peníze. Situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
5: Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna. Viditelné bude v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku.
0: A 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou, s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, za chvíli vám řekneme, kdo povede Francouze fotbalovou reprezentaci.
0: Krištofa Rubikon, to už je zase česká muzika, hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls v úterý 28. července, 5 minut před čtvrt na 6. Za chvilku další muzika, Eláni, Znova sama dotkni. A taky čerstvé silnice, nebo aspoň pohled na ně kvůli nehodě, teď je problém na D5. Doprava 007 je tady už za něco málo přes 3 minuty. No a fotbalisté Francie mají nového kouče, je to velká hvězda, a která to už prozradí, sportěčka Renča.
1: No jo, je to obrovská hvězda, bývalý reprezentant Zinedine Zidane bude trénovat francouzskou reprezentaci. Trenérem by měl být minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54-letého rodáka z Marseille dnes jako nového kouče představila francouzská federace. No co k Zidanovi říct, my si ho možná pamatujeme mnohem více jako hráče. Aha. Konec konců i v roce 1998 právě on získal světové zlato na mistrovství světa a o tom, že by měl převzít francouzskou reprezentaci jako trenér, se mluvilo delší dobu, přeci jen loni v lednu už Didier Deschamps, tedy současný nebo vlastně dosavadní trenér francouzského národňáku, řekl, že po letošním světovém šampionátu lavičku opustí. Tak se i stalo, on byl trenérem Francie od roku 2012 a na mistrovství světa Deschamps s Francií vybojoval zlato a stříbro. Letos, pravda, to úplně neklaplo na medaily, protože Francie skončila těsně za medailovými pozicemi čtvrtá. Teď to tedy bude na Zidanovi a v té souvislosti mě napadá, že už by to možná chtělo i nějaké jméno pro český národák, kdo ho bude
0: už
1: trénovat.
0: Už by to pomalečku chtělo, no jenom k té francouzské, tak Deschamps zlato, stříbro, Brambora, to si myslím, že vůbec není jako blbá statistika.
1: No je
0: jako,
1: parádní, samozřejmě, že parádní.
0: To má, jako,
1: no
0: jo.
1: Přesně tak.
0: A u nás už vůbec jako není potřeba o čem hovořit. To, jestli Zidane naplní to, že bude po fantastickém hráči z něj skvělý trenér, tam není to automatické rovnítko.
1: No, určitě ne.
0: Jo, to, jako kdyby Jarda Jágr měl být fantastickým koučem, to tak vůbec nemusí být. No a nás bude velmi zajímat, že co se dozvíme tedy za jméno pro českou fotbalovou repre.
1: No, podle toho, co říkal David Runda, tady šéf českého fotbalu, tak by to jméno, nebo vlastně jména, ze kterých budou vybírat, mělo už přijít jaksi takhle navenek někdy na srpnovém zasedání výkonného výboru, říkal kolem 7. nebo 11. srpna, no tak snad do konce prázdnin už budeme vědět.
0: Stále ale platí, že by to měl být zahraniční trenér, jestli si dobře pamatuju.
1: Tak nebo ono se toho říkala jakoby spousta, no jasně, že zahraniční trenér měl by být poměrně mladý, aby to byl, já nevím, zajímavý moderní fotbal, ale víme, jak to nakonec kdy končí.
0: Uvidíme, no. Vylučovací metodou můžeme dojít k tomu, že Zinedine Zidane to nebude určitě.
1: Ale mohl by to být Didier Deschamps, který skončil ve Francii.
0: Jo, takhle. Zajímavá varianta. Tato no, možnost mě nenapadla.
1: No tak necháme to na povolanější.
0: Počkejme do srpna.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na šest a Rádio Impuls servíruje nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě vázne doprava na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Rudné mezi 5. a 1. kilometrem. Kvůli zúžení se vleče doprava i na Pražském okruhu před 17. kilometrem směrem od D5 k D1, ale taky v opačném směru. Další kolony pozorujeme v Praze ve směru od Barandovského mostu na Letňany, a to v úseku Záběhlice, Štěrboholy, Černý most, Kbely. Na vině je ta velká oprava Pražské Kbelské ulice. Několika kilometrová kolona je mezi Krčí a Smíchovem na trase Štěrboholy-Dejvice. 6-kilometrový plechový had se plazí na D1 u Velkého Meziříčí mezi exitem 141 na tahu Praha-Brno. Ucpaná je i objížďka přes Velké Meziříčí ve směru na Brno, takže pevné nervy na všech těch místech, kde se teď stojí nebo pojíždí. A do dopravy 007 se zapojte taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Ať už z těch míst, kde se to právě teď štosuje, že se to třeba rozjelo, pohlo a tak dále, dobré zprávy bereme. Taky šťastnou cestu s Impulzem.

bude dobře? U nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: 6 minut a před půl šestou Petr a Renata, i tohle jsme si užili živě na Benátské, Roxetti byli skvělí. U nás za chvilku česká muzika, Miraj, vedle tebe usínám, no a taky dneska akci naši radostní velvyslanci. Dneska tak trošku notajeme, jak se říká, v nouzi poznáš přítele.
1: To je pravda, protože Martina Kroa se právě zajímal o to, kdo vám, impulzáci milí, naposledy pomohl. Je dobré mít takového přítele, ne že na telefonu, ale poblíž. Já si třeba pamatuju, že na Benátské jsem šla točit rozhovory s těmi návštěvníky, jak se jim to tam líbilo, z čeho jsou nejvíc nadšení, a zjistila jsem, že mám vybitý mikrofon. No, ale po ruce byl Tomáš Kabát, náš elitní reportér, takže jim půjčil nabíječku, rychle jsem nabila a všechno dopadlo dobře.
0: Bylo to super, to jako jo, tohle když se stane, tak je to skvělý. Já jsem byl točit taky si pivo a... A byly tam kelímky, takže to je skvělý.
1: Je to perfektní, tak to jsme rádi, že
0: všechno funguje, jak má takhle.
1: Točení nám vždycky někdo pomůže.
0: A co vy, to se dozvíme za chvilku.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Polední impuls. Za chvilku otevřeme taky impulzovic krabičku a z ní vykoukne jasná zpráva, skupina jako Olympic. Za chvíli je to tady a pojďme za vašimi radostmi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Naše dnešní expertka na radost Martina Kroa vyrazila zase mezi vás a zajímalo se o to, kdo vám naposledy pomohl.
3: Kdo vám naposledy jen tak pomohl?
4: Vietnamec kousek od našeho bydliště, který mi odpustil 7 korun za plechovku liči s tím, že mu to přinesu druhý den.
5: Naposledy mi pomohla mamka, když jsem včera vařila v oběd a nevěděla jsem, jak ten recept přesně zní, takže jsem jí volala, aby mi poradila.
3: Kdo vám naposledy jen tak pomohl?
6: Jo, pomohl mi brácha, když jsme čistili odtok ve sprše, tak mi pomohl, to bylo fajn.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: dopolední impuls, další česká muzika za chvilku, třeba Verona anebo Michal David, největší z nálezů a ztrát. Koukáme i na silnice, problémy jsou na D1, hlavně ty kolony. A další potíž je na silnici 19, trasa Pelhřimov Tábor, tady je nehoda dvou aut. Dávejte pozor, doprava 007 je tady za něco málo přes minutu. No a i v létě pro vás máme každé všední ráno o impulzových krásných 10 000 korun, pro někoho i 20.
1: To je pravda, protože letní kolo hry Halo tady impulzově se nám rozjelo úplně naplno. Každé všední ráno, jak říkal Petr, hrajeme o dost peněz. Stačí jen zvednout telefon a přihlásit se tím jediným správným heslem Halo tady impulzově, tak jak se to dneska podařilo posluchači Pepovi z Brna. Na něho se štěstí usmálo po více než 20 letech. Tak.
2: Fanfára pro vás!
1: Juhu!
3: Po 21 letech.
2: Tak bylo na čase, ne? Vždyť jste s náma zestárnul.
3: No kurňa.
2: Teď já taky s tím rádiem stárnu. Pepo! No, vítejte ve vysílání a máte 10 000 korun. Je to pravda, nezdá se vám to?
0: No, trpělivost růže přináší, v tomhle případě peníze přináší, ale vám může přinést třeba už zítra, abyste nemuseli čekat skoro 21 let, jako Pepa z Brna. Udělejte ten jediný správný krok a to je registrace. Buď na webu Impulzu v naší žluté mobilní aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09 a zítra můžou Impulzovi volat právě vám, takže až je bude nějaké skryté, neznámé číslo, normálně to vemte a řekněte jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi.
4: Jirka Kolbaba, cestovatel rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
5: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji, anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Je 6:15 a Rádio Impuls servíruje nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak předně na dálnici D1 z Prahy do Brna budete popojíždět v koloně v úseku mezi 141. a 148. kilometrem. Řidiči kamionů poskakují v koloně už od Měřína na exitu 134 na tahu Praha-Brno. Profíci z Global Assistance hlásí potíže na hlavním tahu z Pelhřimova na Tábor, konkrétně na silnici 19 u Obrataně, tady havarovala dvě osobní auta. Doprava teď stojí v obou směrech. A jdeme do Prahy. Kvůli rekonstrukci Belské ulice je velký špunt na trase z Barandova do Letňan, a to v úseku Záběhlice, Štěrboholy, Černý most k Beli. Tam to chce skutečně pevné nervy. Hodně pomalu to jede před Pražským Smíchovem na trase od Štěrbohol, a to na jižní spojce a na Barandovském mostě. Klasicky se taky ucpává Pražský okruh před Ořechem směrem od D5 k D1. A možná budou i další místa a potíže, o nich nám dejte vědět, z toho, co nevidíme. Budeme rádi a taky další kolegyně a kolegové za volantem. 605 222 007, to je číslo naší dopravy, a nebo je tu i naše žlutá mobilní aplikace se 4 A. Šťastnou cestu s Impulzem.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Dneska tady od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou. Poslední přípravy teď dělá Vláďa Jaroš, který nás vystřídá s 18. hodinou.
1: Jasně, a jak mi říkal Vláďa, bude se jezdit s úsměvem, respektive vlastně zjistíte, jak to dneska dopadlo, a dopadlo to perfektně.
0: No,
1: to
0: tak... perfektně možná není to správné slovo. Já si myslím, že to dopadlo úplně skvěle, báječně, úžasně, fantasticky přímo.
1: Tak, přesně tak. Pak taky samozřejmě cestujeme, protože jsou tady prázdniny, naše české prázdniny pokračují na Vysočině, takže i tam Vláďa Jaroš zamíří za Tomášem Kabátem.
0: Víc tedy u Vládi a dál poslouchejte vysílání Rádia Impuls. Hezký zbytek dne.

0: první pohled na mě hned je znát, že jsem jen krejčí. Takhle se to zpívalo u nás, Standa Hložek, tohle je originál. Takhle hrajeme na Impulzu i po 18. hodině, taky s českou muzikou už doslova. Martin Maxe, Ráno v ulicích, nebo kapela Opět a Radeček. Policie pátrá po zmizelém, to bude ve zprávách, můžete pomoci při pátrání. Vydržte, Jiřínka vám za chviličku řekne podrobnosti a počasí zítra jasno, polojasno. Teploty se ještě zvednou na 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu jsou plné letní hudby.
2: A ve středu si můžete Solid Radio o trochu víc.
1: Letní hity v devadesátkách.
2: S čím jste vyrůstali vy?

0: Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
1: Česko se začne přehřívat od jihozápadu. Soud se vrátí k tragédii ve Vejprtech. Liga v Anglii chce omezit taktizování hráčů. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součkova.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka přicházejí horka. Meteorologové od zítřejšího odpoledne očekávají teploty přesahující 30. Do střední Evropy začne proudit velice teplý vzduch od jihozápadu. Upozornění na silná horka bude platit nejprve pro jih Moravy a střední Čechy. Vedra pak mají podle meteorologky Marie Odstrčilové vrcholit koncem pracovního týdne.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
1: Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Vydržet horka v Praze pomáhají desítky mlžítek. Pražské vodovody a kanalizace jich v metropoli provozují 50. Od května společnost jejich sítě rozšířila o 3 nová mlžítka v Praze 4. Zařízení rozprašováním vody osvěžují kolem jdoucí, ale snižují i pocitovou teplotu vzduchu. V pražských ulicích mohou lidé najít hned 2 typy zařízení. První z nich mlží nepřetržitě, druhý typ je samoobslužný a nabízí i možnost se napít. Tomu se říká osvěžítko. Policie pátrá po zmizelém z kempu. 49-letý Milan Pazdera byl ubytovaný v kempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Lidé ho naposledy viděli včera kolem 10. dopoledne. V jeho chatce v kempu zůstaly osobní věci a Pazdera se od té doby nikomu neozval. V době zmizení na sobě muž měl zřejmě červené trenky. Lidé si mohou víc o pohřešovaném najít na policejním webu. Policie prosí případné svědky o zavolání na linku 158. Ústecký krajský soud bude znovu řešit tragédii s 9 mrtvými ve Vejprtech. Podle předešlého rozsudku za požár v domově pro mentálně postižené v roce 2020 nenesl vinu ředitel ústavu, ale systém. S rozhodnutím nesouhlasí žalobce, který se odvolal. Vše sleduje zpravodaj Dušan Valenta.
3: Zdravím z Krušných hor, kde je vejprtská tragédie stále živá. Na jedné straně stojí skutečnost, že byl stav domova žalostný. Některé části dokonce neměly kola, chyběly požární předpisy a tak dále a tak dále. Proti tomu zaznívají argumenty ředitele, které prokazují, že se klientům snažil zajistit důstojné podmínky a pro jejich bezpečnost dělal vše, co šlo. Krajský soud dal zapravdu řediteli a viny ho zprostil. Státní zástupce se teď ale odvolal a tragédii musí řešit další, tentokrát krajský soud. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V anglickém fotbale otestují novinku. Pravidlo by mělo zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by v podobném případě na minutu přišel o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně. Výjimkou z novinky budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevné ošetření po kolizi s protihráčem nebo v případě podezření na otřes mozku nebo při krvácení. Tak to byly zprávy. Ladíte Impulsy, s vámi Vláďa Jaroš.
4: Jiřince, děkujeme a koukáme se dopředu. Dneska jsme vyjeli opět za vámi, projekt Jezdím s úsměvem. Jak to dopadlo, kde jsme byli, kde jsme rozdávali odměny, o tom víc Petr Berka za 35 minut. A teď hudebně, to bylo něco před 26 lety, když se objevil namakaný Martin Maxa ve svém prvním černobílém videoklipu.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls, dobrý večer s kapelou Opět a Radeček, bylo veselo, všechno je v pořádku a velmi pozitivně. Jiří Korn, té, co snídá, to bude za chviličku náš legendární zpěvák a tanečník. A vydáme se taky na silnice, kvůli zúžení se nám vleče doprava na D1 a taky rekonstrukce pražské Kbelské ulice přináší problémy do pražské dopravy. Za chvíli podrobnosti.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 mezi 142. a 148. kilometrem, a to směrem z Prahy na Brno. Pokud to chcete vzít oklikou přes Velké Meziříčí, je tady zhruba kilometrová kolona, připravte se. Rekonstrukce Pražské Kbelské ulice komplikuje dopravu na Pražském okruhu. Připravte se na popojíždění v úseku Lanový most, Štěrboholi, Černý most, Kbely. Je to ve směru od Barandova na Letňany a další kolony vidíme v protisměru na Smíchov, a to na Štěrboholské spojce, a pak ještě v oblasti Barandovského mostu. Takhle se to teď má, jak se to vyvíjí i z vaší strany. Dejte nám vědět a hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci Impuls.

0: Děkujeme, mistře, posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli zase žijeme českou muzikou. Budou činasky zpívat o tom, jak si máme relaxovat a nebýt tak jako ve stresu, neboli nazvali to celé Měl bych si boty zout, o tom to je, tak jestli jste ve stresu, hoďte se do klidu, za chvíli si o tom ještě zaspíváme a taky sledujeme vaše milionové kolegy, ale nejvíce byste je měli sledovat vy, protože máte kolem sebe a tak jako můžete si v práci svýma laserovýma očima říct, že tohoto kolegu byste odměnili nějakou tou písničkou a vzkazem a tohoto třeba ne, protože neskládá špinavé nádobí do myčky, takhle to taky může být. Uvidíme, rozstřiďte si to podle sebe, každopádně objednejte se do milionových kolegů přes www.impuls.cz a pak jim můžete nechat zahrát těm, co si to zaslouží, klidně jmenovitě do vaší práce. Tam, kde se všichni setkáváte každý den, to je taky důležité místo v životě, a potom jim zahrajete 7 pecek v kuse bez reklam. Čekáme na vaše objednávky.
1: Vtip Vlasty Korce. Zajímavý e-mail. Ahoj, tady královna Alžběta II. Žiju a mám se dobře. Zprávy o mé smrti jsou spiknutí mého syna Karla. Píšu z jiného profilu, protože se bojím, že Karel sleduje internet. Potřebuju 8000 korun, abych si koupila lístek do Londýna a získala zpět trůn. Až se vrátím, všechno ti vrátím, dám ti titul lorda a adoptuju tě. Prosím, ber to vážně.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Naladili jste si Radio Impuls, dobře jste udělali, za chvilku z Impulzovic krabičky, tak se ozve česká ABBA, myšleno tak, že to bude Věra Špinárová, která přespívala jeden z legendárních hitů od ABBY jako Slunečné pobřeží.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Vydáme se ještě na cesty, můj kolega Petr Berka dneska brázdil Českou republiku, kam se za vámi vydal rozdávat radost a jak to dopadlo, o tom si řekneme právě teď. Petře, halo, halo, jak to je?
2: Hezký podvečer, dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpaček OMV Jezdím s úsměvem se dnes vydal do města Piva, do města Plzně, konkrétně na Domažlickou, kde také najdete čerpačku OMV a právě sem jako první po mé výzvě dorazil pro svou odměnu i posluchač Eda. Eda se zmínil, než si sáhl do pytle plného odměn, že by si rád vytáhnul tankování na rok zdarma. No tak si to teď na Impulzu pojďte s námi ještě poslechnout.
3: Mám tady velký černý pytel s logem Rádia Impuls, ve kterém mám odměny. Tak záleží teďko jenom na vás, Edo, jakou odměnu si vytáhnete, tak do toho.
4: No zdravím, no, co tam budeme.
3: Vy jste slyšel rádio, hned jste přijel, byl jste kousiček.
4: Přesně tak. No a co jsem vyhrál?
3: Tankování na rok zdarma.
4: No ty kokos, jako fakt, tankování na rok zdarma.
3: Vy jste říkal, já bych chtěl vyhrát tankování na rok zdarma.
4: 12x 70 litrů, no to je neuvěřitelné. Já jsem fakt úplně nadšenej, já nevím,
3: co... Tam půjdete na výlet jako první?
4: Asi do Odolomit, někam prostě ven, prostě pojedu někam si užít prostě tohleto tankování na rok zdarma.
2: Ještě jednou velká gratulace a zítra to můžete být i vy a vytáhnout si taky nějakou hezkou odměnu. I když tohle tankování na rok při dnešních cenách paliv je prostě nejvíc, co si budeme povídat. Kam jdeme zítra? Poslouchejte Rádio Impuls už dopoledne a buďte ve střehu a doražte za mnou jako první, jako dnes Eda v Plzni. Těším se na vás.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, Věra Špinárová z Impulsovic z Krabičky, tahle úžasná zpěvačka má v Ostravě, pokud nás posloucháte právě tam, svoji bronzovou sochu. Velká vzpomínka, děkujeme za všechnu tu skvělou muziku a sledujeme taky silnice, jak to aktuálně vypadá, třeba na D1, ta se nám pořád ucpává u Velkého Meziříčí na tahu Praha-Brno, podrobnosti už za moment z celé České republiky.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Držte pevně volant, je tady další pomoc, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dodává je taky Marta Rafajová z Global Assistance. Marto, ahoj.
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna budete popojíždět v koloně od 142. po 148. kilometr. Kvůli tomu zůstává ucpaný průjezd Velkým Meziříčím. Na Karlovarské D6 na 5,5. kilometru směrem do Prahy havarovala dvě osobní auta a dvě dodávky. Zdržení je ale minimální. Na hlavním tahu z Pelhřimova na Tábor u Obrataně se likvidují následky dopravní nehody. Připravte se na kratší kolonu. Na příjezdu do Žďáru nad Sázavou z Nového Města na Moravě došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na silnici Sklatov do Strakonic na průtahu Střelských Hoštic zasahují hasiči u požáru domu. Čekejte tam kratší zdržení. A ještě Praha. Pořád se ucpává trasa z Barandova do Letňan v úseku Lanový most, Štěrboholy, Černý most a Kbely. Z Global Assistance Marta.
0: Moc děkujeme, hlaste se nám kdekoliv z republiky přes žlutou mobilní aplikaci, vysílejte a tvořte s námi dopravu 007. Mimochodem taky dneska máte pocit, jako kdyby se až všichni z víkendu vraceli právě dnes, že to na těch silnicích je takové. Možná to byla jenom moje domněnka na cestě, ale říkal jsem si, že už pár kolegů to taky tak zmínilo, tak třeba jsme opravdu pořád na tomhle, na téhle stejné vlně, tak opatrně a hlaste se, jak jsme říkali, přejeme šťastnou cestu. A buďte opatrní, ať dojedete v pořádku do své cílové destinace. Zdravíme z Impulzu do celé republiky. Šťastnou cestu.

0: Dobrý večer, za malý moment 19. hodina. Jiřinka přinese nejnovější zprávy, proč Francie evakuuje další turisty, co se tam děje, o tom víc právě za chvíli. A zítra bude jasno, polojasno, čekají nás teploty okolo 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27, Šumava na tom bude úplně stejně.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Od zítra platí zátěž teplem. Francie kvůli požárům evakuuje další tisíce lidí. Ukrajinský šampion si vydělává kopáním výkopů. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Od zítřejšího poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydávají varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze, a připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu, která ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst vhodných ke koupání. I ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od zítřejšího poledne do páteční půlnoci. Francie evakuuje další tisíce turistů. Úřady v zemi dnes kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům nařídily preventivní evakuaci 4 000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu. Evakuační příkaz se týkal kempů, prázdninových vesniček, turistických rezidencí a zábavních parků v okolí letoviska Lacanau. Podle AP ve Francii jde už o největší evakuaci obyvatel v dějinách země mimo období války. Hasiči sice během noci na dnešek udrželi požár v regionu Giron pod kontrolou, ten se ale stále může vymknout kontrole. Plameny v oblasti spálily plochu už 4x větší než Paříž. K evakuaci donutili 220 000 lidí. Plzeň končí s papírem. Městská hromadná doprava od srpna zavádí plzeňskou jízdenku, tedy přednabitou platební kartu. Do budoucna se stane jednou z náhrad papírového lístku.
4: Papírové jízdenky v Plzni zmizí do konce příštího roku. Plzeňská jízdenka je pro ty, kteří si dál chtějí kupovat jednotlivé jízdné za hotovost. Karta bude obsahovat kredit 100 dopravních bodů v hodnotě 100 korun. Prodejní cena bude 120 korun. 20 je vratný příspěvek na pořízení. Po vyčerpání je možné kartu vrátit nebo doplnit na e-shopu i prodejních místech. Dostupná bude od 1. srpna v zákaznických centrech a u distributorů, kde se kupují papírové jízdenky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: V českém výkopu pracuje ukrajinský olympionik. 20-letý reprezentant ve sjezdovém lyžování Dmytro Šepjuk si tak přivydělává na svou sportovní kariéru. Unikátní příběh přináší pořad Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
5: Celé to začalo příspěvkem na sociálních sítích. Olympionika Šepjuka zachytili v Brně, jak s lopatou v ruce pracuje ve výkopu.
6: Pravda, že to byl třetí den. Proto tam mám taky čistý bod. Někteří lidi píšou, že my jsme se dohodli, ale ne, byla náhoda.
5: Popsal v Rozstřelu na iDnesu mladý ukrajinský reprezentant. Šepjuk také vysvětlil, co ho na stavbu přivedlo. Vrcholové lyžování je totiž extrémně drahý sport a příspěvky od svazu nestačí.
6: Po olympiádě jsem pochopil, že potřebuji mít dál, takže potřebuji mít nějakého servisáka a nějaký větší ten servis, takže išel jsem do práce, myslím, že potřebuje ty prachy na to lyžování.
5: Podle účastníka letošní olympiády se ukrajinští sportovci musí potýkat s válečnou realitou. Podmínky pro přípravu nejsou ideální.
6: Lyžařský sport nedá se trénovat na Ukrajině a právě že je to těžké, protože nás nepustí do zahranic, jakože jen tak.
5: Dmytro Šepjuk v Rozstřelu na webu iDnes.cz mluví o dalších svých cílech ruské invazi nebo reakci Čechů. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: A naše léto v Česku s rádiem Impuls, neboli České prázdniny, trávíme je v tomto týdnu na Vysočině a Tomáš Kabát zavítal za uměleckým sklářem, uslyšíte za půl hodiny.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Pojďte s námi dál procestovat celou Českou republiku. Teď zpívá Olga Lounová.

dobře? U nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádi

0: Na další parádní muziku, českou muziku, narazíme za chvíli. Bude to Karel Zich, Léto, jak má být, s tím vším, co známe. Bude to právě letní hit Karla Zicha, těšte se na něj. Vydáme se taky za minutu na silnice, postupně se nám doprava zlepšuje, jak na D1, tak také v hlavním městě.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vítejte, tady je Radio Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava zpomaluje na D1 směrem z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí. Díky slábnoucímu provozu se kolona ale výrazně zkrátila a postupně se také zlepšuje situace i na pražském okruhu na trase Štěrboholy-Letňany. Řidiči popojíždějí v úseku mezi Černým mostem a Kbely. Kde pak vás máme? Hlaste se, jak to vypadá u vás na cestě přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Potřebujeme vaše hlášení, dobré a horší zprávy, všechno sem.

0: Radio Impuls, naše hra Halo, tady Impulzovi. Dneska ráno se to přesně tak stalo, 10 000 korun za výhrní heslo Halo, tady Impulzovi, pak můžete ještě dvojnásobit a dát si tam dalších 10 navíc, může z toho být 20. No dneska si představte, zdravíme do Brna posluchače Pepu, ten po 20 letech se dočkal, usmálo se na něj štěstí, tak mu ho přejme a zítra ho můžete mít vy, když se přihlásíte správně na www.impuls.cz a zvednete nám ráno telefon a řeknete halo, tady Impulzovi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hezký dobrý večer, za chvíli hrajeme, kávu si osladíme, impulzovic krabičku. Teď cestujeme opět po celé republice.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Křížem krážem, ale na jedno místo, a to je v tomto týdnu Vysočina. Náš reportér Tomáš Kabát dneska pobyl ve Škrdlovicích na Žďársku, a to v dílně pana Lukáše Wernera. Dál tam zjišťuje, co vlastně obnáší řemeslo uměleckého skláře. Tomé, ahoj, slyšíme se.
2: Dobrý večer ze Škrdlovic na Žďársku. Celý den vysílám spolu se sklářem Lukášem Wernerem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy vyrábíte specifické skleničky.
3: Teď už asi čtvrtým rokem jsme objevili takový pigment fluorescenční, který po nasvícení v těch výrobcích svítí. Já tomu s oblibou říkám, že pro starší ročníky je to nostalgická vzpomínka na C-čka.
2: Takže ty sklenice prostě ve tmě svítí, takže ideální třeba na noční popíjení.
3: A nebo při vypnutí elektriky, tak vlastně najdete svůj pohárek.
2: Co do nich přidáváte, aby to svítilo?
3: Takový fluorescenční pigment, přesný složení nevím, protože vlastně ten výrobce si to tají. Je to materiál, který do sebe natahuje světlo a pak ho vlastně vydává. Je to přírodní materiál, který vlastně vůbec nevím, z čeho pochází, a možná je to tak dobře.
2: Sklář Lukáš Werner je teďka u mikrofonu Rádia Impuls. Tady vidím na zemi kbelík se sklem, to jsou nepovedené kusy?
3: No, nepovedený úplně ne, ale tady to je třeba vlastně vršek té skleničky, který vlastně já foukám do formy, takže vlastně tady je píšťala a tohle se pak potřebuji zbavit.
2: A k čemu se tohle používá teda?
3: Tohle je víceméně jakoby odpad, protože vlastně je to znehodnocený tím pigmentem, ale dají se z toho dělat třeba šperky v takzvaných fusingových pecích, anebo manželka z toho dělá magnetky, který pak vlastně přidává k zakázkám jako dárek.
2: Je možné vás někdy někde vidět v akci, kdyby někdo z posluchačů chtěl?
3: Naše pec vlastně umožňuje, že ji můžeme naložit na vozík a přijet téměř kamkoliv. Tak jako jsme vlastně nedávno navštívili Lázeň Lipovou v Jeseníkách, tak nás teď čeká Dolní Dunajovice v jiný slavnosti, pivní slavnosti v Uhřiněvsi, a kam se hodně těšíme, tak ke konci září to Kovozo u Uherského Hradiště.
2: To byla návštěva dílny skláře Lukáše Wernera. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju.
2: A ze Škrdlovic se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za malou chvíli Eláni nebo Lady Gaga, od všeho něco, pro každého něco. Tady u nás na Impulzu žijeme muzikou a za chvíli taky doprava 007, ta nám momentálně zpomaluje v Praze v Novopatské ulici směr Letňany. Podrobnosti tady budou za půl minuty.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: Jo!
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, přihlášená je z globálu taky Marta Rafajová. Marto?
4: Ahoj Vláďo, hezký večer.
0: Ahoj.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna pořád zpomaluje provoz u Velkého Meziříčí. Důvodem je zúžení. A v Praze doprava stále vázne na východní spojce Pražského okruhu mezi Černým mostem a Kbely ve směru od Štěrbohol na Letňany. Z globál asistánc Marta.
0: Kdykoliv z pohledu řidiče spatříte něco nezvyklého nebo dobré zprávy, vysílejte s námi a dejte nám to vědět přes žlutou mobilní aplikaci. Dobrý večer a šťastnou cestu.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Bude 8 hodin, dobrý večer, chystá se demolice vyhořelého věžáku ve Zlíně. Podrobnosti přinese Jiřinka do zpráv za chvíli. A teď ještě informace o počasí. Zítra jasno, polojasno, teploty se zvednou až na 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu jsou plné letní hudby.
2: A ve středu si můžete osolit rádio o trochu víc.
1: Letní hity v devadesátkách.
2: S čím jste vyrůstali vy?
1: Kolik

0: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
1: Ostravský domov pro autisty v září skončí. Němčovice dostanou lávku přes Berounku. Policie už se chystá na čtvrteční zápas v Jablonci. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součkova.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ostravě zřejmě zavřou dům pečující o klienty s autismem. Domov Mikasa v září zavře kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. Domov je v Moravskoslezském kraji jediný, který poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. Moravskoslezský kraj dnes zopakoval, že zařízení má stále šanci dosáhnout na další finance. Domov začal fungovat před necelými 3 lety. Má kapacitu 8 míst. Lidé v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Samotný domov by měl fungovat dál. Je totiž postavený s pomocí evropské dotace, kterou by jinak bylo nutné vracet. Nabídl by už ale jiný typ služby. Demolice vyhořelého Baťova věžáku ve Zlíně už se chystá. Majitel budovy, společnost Krým, dolaďuje detaily s demoliční firmou.
2: K budově, která začala hořet ze zatím neznámých příčin ve čtvrtek 9. července ráno, se stále nesmí, je oplocena. Majitelé jednají s demoliční firmou, ale zatím není vůbec jasné, jak budou práce vypadat. Každopádně se čeká na příjezd těžké techniky, která se potom dá neprodleně do práce. Do 6 týdnů má podle rozhodnutí stavebního úřadu zmizet zdevastovaná část budovy. Zbytek potom do poloviny prosince. Jisté tak je, že Zlíňané i návštěvníci města budou svědky velmi nevšední podívané. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Němčovice na Rokycansku dostanou lávku přes Berounku. Most postaví mikroregion Radnicko. Propojí obce a pomůže pěším i cyklistům. Po 15 letech od prvního návrhu má 54-metrová lávka stavební povolení. Mikroregion vyhlásí soutěž na projekt pro provedení stavby. Jak proces schvalování lávky vypadal, popsal starosta Němčovic Karel Feršman.
3: Máme stavební povolení právní moci po 5 letech, po 7 letech územní rozhodnutí, pak se 2 roky připravovala projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a 5 let trvalo, než nám ho teda vydali. Vlastně je to projekt mikroregionu Radnicko. Já jsem toto teďko nahnal pana senátora Kroce.
1: Pokud vše půjde dobře, mohla by se lávka postavit za asi 2 roky. Zelenský dnes v Bílém domě jednal s Trumpem mezi 4 očima. Ukrajinský a americký prezident strávili bez médií asi hodinu. Zelenský později na síti X uvedl, že spolu mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Po setkání se ukrajinský prezident zúčastní pietního obřadu zazemřelého republikánského senátora Grahama. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek se tu domácí utkají s chorvatským týmem Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Dá se čekat, že ze strany některých fanoušků by mohl být narušený veřejný pořádek. Policie proto připravila bezpečnostní opatření. Příznivci fotbalu mají na Střelnici dorazit v dostatečném předstihu. Vzhledem k tomu, že u všech vstupů se budou dělat důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod branami zpomalí.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stačí tak málo.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem proběhne příští pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková. Výtvarník zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami. Rodina s tím souhlasila. Knížák se stal po sametové revoluci v roce 1989 rektorem Pražské akademie výtvarných umění. Pak 12 let řídil Národní galerii. Už od 60. let patřil k výrazným osobnostem moderního umění, kdy stál u zrodu českého undergroundu. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
4: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
3: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Vydavatelství na Slovensku mají problém s AI. Je stále těžší rozlišit, jestli knihu napsal člověk nebo umělá inteligence. Diskuzi rozvířila ilustrovaná dětská kniha Šiškáči. Vytvořená je právě kompletně pomocí AI. Vydavatel se po kritice vzdal milionové podpory od státu.
5: Spor už nie je iba o technológii, ale aj o autorstve a dôvere čitateľov. Ani skúsení redaktori či špecializované programy nemusia pôvod textu spoľahlivo odhaliť. Detektor môže za umelú inteligenciu označiť aj ľudský text, ktorý je len štylisticky upravený. Naopak po zmene niekoľkých vied môže vygenerovaný text považovať za ľudský. Zo zákona autori ani vydavatelia použitie umelej inteligencie označovať nemusia, no autorské právo chráni iba ľudskú tvorivosť. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Dva čeští junioři uspěli na mistrovství světa moderních pětibojařů. Matyáš Tegman a Dan Vorlíček vyhráli v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. V závodě juniorek hájili české barvy Kateřina Váňová s Danielou Veselou, obsadili šesté místo. Ve středu šampionát uzavřou smíšené štafety. A ve středu čekáme slunečno, místy s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno, naměříme 29 až 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

si z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce, na zastávce slova nic nejsou.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Do Česka přicházejí horka. Meteorologové od zítřejšího poledne očekávají teploty přesahující 30. Do střední Evropy začne proudit velice teplý vzduch od jihozápadu. Upozornění na horka bude platit nejprve pro jih Moravy a střední Čechy. Vedra pak mají podle meteoroložky Marie Odstrčilové vrcholit na konci pracovního týdne.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
1: Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Část příspěvků Filipa Turka na sítích by byla trestná, jsou už ale promlčené, proto policie poslance za motoristy stíhat nebude. Stíhat nebude ani vydavatelství a autory deníku N, který na výroky Turka na sítích upozornil po loňských sněmovních volbách. Rozhodnutí policistů není pravomocné, přezkoumá ho ještě státní zástupce, informoval o tom Český rozhlas. Turka prověřovali policisté pro podezření ze schvalování trestného činu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Turek se za některé výroky omluvil, u jiných popřel autorství. Motoristé následně podali trestní oznámení na deník N a tvrdili, že příspěvky byly sfalšované. Policie odložila obě větve případu. Město Aš chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
3: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se po roce opět změní v letní kino. Po loňské předpremiéře dokumentu Velký vlastenecký výlet o výpravě pochybovačů o ruské agresi na Ukrajině se letos 18. srpna promítne snímek Letní škola. Ten nabízí pohled do nitra vietnamské komunity v Česku. Snímek je označovaný za první český celovečerní vietfilm, který zachycuje rozdílné vnímání dvou generací Vietnamců žijících v Česku. Ve středu nás čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla, přijít nou, brouci s podkovou.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje do pravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Zájem o dopravu na zavolání v Rychnově u Jablonce překvapil. Ve zkušebním provozu tu přepravili v červnu bezmála 400 lidí, převážně dětí. Poptávkovou dopravu zavedl Jablonec nad Nisou loni v červenci. Podle primátora města Miloše Velého je to i trend do budoucna.
3: Že tímto směrem půjdeme a budeme ji rozšiřovat. Teď došlo k dalšímu rozšíření, je o to veliký zájem a já vidím spoustu nevytížených třeba večerních linek a ta poptávková doprava je cesta, jak to zefektivnit.
2: V Jablonci si můžou lidé vůz objednat k dopravě do 5 oblastí. Od září Jablonecká dopravní připravuje další rozšíření do Kynastu a Lukášovského údolí. V českém výkopu pracuje ukrajinský olympionik. 20-letý reprezentant ve sjezdovém lyžování Dmitro Šepjuk si tak přivydělává na sportovní kariéru. Unikátní příběh přináší pořad Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
4: Celé to začalo příspěvkem na sociálních sítích. Olympionika Šepjuka zachytili v Brně, jak s lopatou v ruce pracuje ve výkopu.
5: Pravda, že to byl třetí den, proto tam mám taky čistý bod. Někteří lidi píšou, že my jsme se dohodli, ale ne, byla náhoda.
4: Popsal v Rozstřelu na iDnesu mladý ukrajinský reprezentant. Šepjuk také vysvětlil, co ho na stavbu přivedlo. Vrcholové lyžování je totiž extrémně drahý sport a příspěvky od svazu nestačí.
5: Po olympiádě jsem pochopil, že potřebuji mít dál, takže potřebuji mít nějakého servisáka, nějaký větší ten servis, takže išel jsem do práce, myslím, že potřebuji ty prachy na to lyžování.
4: Podle účastníka letošní olympiády se ukrajinští sportovci musí potýkat s válečnou realitou. Podmínky pro přípravu nejsou ideální.
5: Lyžářský sport nedá se trénovat na Ukrajině a právě, že je to těžké, protože nás nepustí do zahranice, jakože jen tak.
4: Dmitro Šepjuk v Rozstřelu na webu iDnes.cz mluví o dalších svých cílech ruské invazi nebo reakci Čechů. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Ve středu čekáme slunečno, místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jako železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu jsou plné letní hudby.
1: A ve středu si můžete vosolit rádio o trochu víc.
0: Letní hity v devadesátkách.
1: S čím jste vyrůstali vy?
0: Kolik letních nocí jste prostě propařili?
1: A

0: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Berounku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čivice na Plzni severu. Kdysi tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že je to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

už nehoním, krávy černým úplně.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
3: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
2: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město Aš chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
4: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní i kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánu Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co se

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Beronku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Kdy si tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.